chodit rabé, jenomže v tom rozčílení zapomněli, jak se plave. Voda kolem víří a už se topí čtyři.

0: Čelenka říká říčce pod kolenka.
1: Rádio Junior.
2: Se denil jako jas, na vědomí to dávám, s tou, co by měla v oku jas a rozuměla kravám.

0: Raz, dva, raz, dva, tři. A.
1: Mám staré rádio, to mi říká staré zprávy. Proč by to vadilo? Hlavní je,

0: Rádio Junior.
1: Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a bíložravcům záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc divný.

banana, miluje nudle, mrkev, housku a nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, krevlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy, pane, jistě jíte fusty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, já nechci víc tak, jak...

0: Rádio Junior.
1: Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Ťap, ťap.
2: Jak se tady tiše šlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
1: Ťap, ťap.
2: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
1: Ťap, ťap.
2: Snad ti na ní roste peří.
1: Ťap, ťap.
2: Tomu se však těžko věří.
1: Ťap, ťap.
2: Snad máš na ní vátičku.
1: Ťap, ťap.
2: Bys nevzbudil mátičku.
1: Ťap, ťap.
2: A nebo květy pampeliší.
1: Ťap, ťap.
2: Ty jsou možná ještě tiší.
1: Ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka. Posloucháme ticho šlápka.
1: Ťap, ťap.

vybírá kohout, proč a nač? Že tahají ty žebřiňáky, vždyť je to hloupost, poněvadž. Když už to jede, tak to jede, jenom se tlačí na chomout. Ono tu vlastně o nic nejde, než o ten fígl.

0: Junior.
1: Hádala se para plata, které je víc do kulata.

máte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím.

krov. Mezi psy, co chlup, to skvost, co zub, to hrouda zlata. Otca sem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord, po mámě lady. Hodný na hodné lidi je a zlý je na obejdy. Můj pes má duši, čtyři nohy, ocas a uši. Chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo. Jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl. Mu sousoší od pondělí do soboty pro lenoší. Můj pes je rek, hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp slupnut by byl jako malina. Ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má k jílu, tak i k dílu. Pelech má u kredence, vysoké je inteligence. Jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová hodně a já ho miluji hodně. My dog is a dog number one, yeah.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Když se bába zeptá, když se bába zeptá,
3: bába,
2: kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pochází z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará bepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

vachtání, to jsou asi vachtani. Vedle s tichou rozkoší, tam si hroši lenoší, lvi a taky tygříci nemohou mi odříci podívanou krmení.

0: kde vznikl chleba, sýr, sendvič nebo zmrzlina?
1: No jasně, že nás to zajímá.
0: Tak to si nenechte ujít nové pohádky od Skřítka Hajaji s názvem Sladké a slané cestování. Rádio Junior je vysílá od 12. října každý den v 19.50.
1: A pustit si je můžete i na webu radiojunior.cz a v aplikaci Můj rozhlas, že jo?
0: Přesně tak.
1: A já, jak myslím na ten sendvič, tak jsem úplně dostal hlad.
0: Víš, že já taky.
1: Tak pojdem si dát něco k jídlu.
0: Jupi, už běžím.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

než mi chce ten rubík na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechce a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žila byla jednou jedna astronomka, Karolin Heršlová. Život této mladé dámy krásně ukazuje, že i když od vás nikdo moc nečeká, můžete dokázat velké věci. Karolin Heršlová se narodila roku 1750 v Hanovru na území dnešního Německa. Na svět přišla jako osmé dítě v rodině hudebníka. V 10 letech ale prodělala tyfus. Tahle závažná nemoc způsobila, že přestala růst a měřila asi tak jen 130 cm. Měla také problémy se zrakem. Otec své děti podporoval ve vzdělávání, ale matka byla přesvědčená, že jejich maličká dcerka se nikdy neprovdá a zůstane jen pomocnicí v domácnosti, jako nějaká popelka. Ale to se spletla. Ve svých 22 letech se Karolin přestěhovala do Anglie za starším bratrem Williamem Herschlem, aby se mu starala o domácnost. William byl hudebník a měl rád astronomii. Bavilo ho vyrábět a zdokonalovat dalekohledy, aby mohl prozkoumávat tajemství vesmíru. Dokonce objevil planetu Uran a díky tomu se mohl svému koníčku věnovat naplno a stát se jedním z nejvýznamnějších astronomů své doby. Karolin ze začátku vystupovala jako zpěvačka na koncertech, které William organizoval, a byla považována za talentovanou sopranistku. Mimochodem, víte, co to znamená, když je někdo soprán? Znamená to, že zpívá velmi vysokým hlasem. Jakmile měla chvilku pauzu od svých povinností, věnovala se Karolin studiu. Učenlivá dívka se zapojila i do bratrových astronomických pozorování, pomáhala mu s matematickými výpočty, zápisy a výrobou dalekohledů. To nebyla jen tak nějaká titěrná hodinářská práce, jak by se mohlo zdát. Leštit a brousit velké skleněné čočky dalekohledů byla dost namáhavá činnost. Postupně se tak naučila astronomii a pomocí dalekohledů sama propátrávala temné hlubiny kosmu. V roce 1786 se stala první ženou, která objevila novou, dosud neznámou kometu. To je jedno z vesmírných těles složené z ledu, zmrzlých plynů a prachu. Komety krouží kolem Slunce a když se k němu přiblíží, vytvoří se jim dlouhý, zářivý ocas. Karolin byla neuvěřitelně pracovitá. Za svůj život objevila 8 komet a také několik mlhovin a hvězdokup. Byla si ale vědoma svého postavení a své objevy nejprve světu oznamovala velmi pokorně. Jak o tom svědčí například její dopis tajemníkovi královské společnosti, kde se opatrně odkazovala na jeho přátelství s bratrem Williamem. Asi se bála, že by jinak onen vážený tajemník nevyslechl, když byla jen žena. Postupně však získávala na odvaze i vědecké pověsti. Po objevu jedné z komet dokonce nadšeně skočila na koně a uháněla 50 kilometrů za královským astronomem, aby mu tu novinu osobně nahlásila a byla oficiálně uznána za objevitelku. O jejím přínosu nejen pro astronomii, ale také pro postavení žen ve společnosti svědčí i to, že byla první ženou v Británii, která dostávala pravidelný plat za vědeckou práci. A to v době, kdy ženy neměly stejná práva jako muži a nesměly být ani právoplatnými členkami královské společnosti, tedy nejdůležitější vědecké instituce v Anglii. Když byl ale její bratr povýšen na dvorního astronoma, král Jiří III. Jí jako asistence přiznal roční mzdu 50 liber. Byla taky první vědkyní, jejíž článek vzala královská společnost na vědomí a zabývala se jím, a jednou z prvních žen na světě, jejíž práce byla publikována ve vědeckém časopise. Neznamenalo to sice radikální změnu, ale předznamenalo to možnost, že jednou by mohly být ženy uznávanými vědkyněmi. Ale opravdu jenom jednou. V budoucnu. Jen tak pro zajímavost, o svém prvním objevu napsala Karolin v roce 1787. První formální ženské členy začala královská společnost oficiálně přijímat až po druhé světové válce v roce 1945, tedy až za nějakých 160 let. To jim teda dost trvalo, nemyslíte?
2: Aha.
1: Po smrti bratra se vrátila do Hanovru, kde zpracovávala jeho poznatky, které byly zásadní pro další generace astronomů. Za svůj přínos vědě obdržela řadu ocenění, včetně zlaté medaile Královské astronomické společnosti, což bylo tehdy pro ženu naprosto výjimečné. Po téhle sourozenecké dvojici je dokonce pojmenován kráter na Měsíci. Karolin Herschelová se dožila úctyhodných 97 let. Až do vysokého věku zůstávala duševně aktivní a sledovala vývoj astronomie. Historie hold ukazuje, že vědu nezajímá, jestli jste kluk nebo holka.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

0: Petrem Kominkem.
1: Krásné, dobré ráno všem, co ladíte a posloucháte Český rozhlas Radio Junior. Od mikrofonu vás v dnešní krásné pondělní ráno, tak vás zdraví Petr Komínek. A my tu máme 7 hodinu ranní, právě teď odbyla, což znamená, že jsme o hodinku posunutý. A má to samozřejmě krásný důvod. Důvod je to ten, proč právě třeba teď ladíte z postelí a nemáte v plánu jet do školy, protože je tu svátek. A jaký svátek? O tom si budeme dnes krásné 2 hodinky povídat, budeme soutěžit, ale hlavně si připomeneme, proč právě dnes je den české státnosti. Nebudeme ztrácet čas, není čas ztrácet čas, zkrátka jak se říká, a hnedka to odstartujeme a dáme si, holky, kluci, zprávy.
2: Radio Junior. Minutové zprávy.
1: Je pondělí 28. září a je den české státnosti. Je 271. den roku a do konce roku zbývá 94 dní. A svátek dnes slaví Václav a Václava. Něco krátce ze sportu. České tenistky po 8 letech znovu vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finále v Shenzhenu porazili Ukrajinu 2-0 a Karolína Muchová zdolala Kalinonovovou a Linda Nosková porazila Svitilinovou. Takže holkám českým tenisovým gratulujeme. A jaké bude dnes počasí? Bude zima, bude mráz? Kam se, Péťo, kam schováš? Bude většinou jasno. Na severozápadě až polojasno. Ráno ojedinělé mlhy. Ano, ráno bude opravdu větší kosa. A nejvyšší teploty očekáváme mezi 20 až 25 stupni Celsia. Takže bude počasí absolutně nádherný. Holky, kluci, to byly zprávy.

7 hodin a 5 minut, no a vy ladíte Český rozhlas Radio Junior, ranní restart dnes s Petrem Komínkem, krásné dobré ráno a zejména krásný svátek, který spojuje nás všechny dohromady, protože je Den české státnosti. A co to vlastně znamená? Tak tenhle svátek připomíná českého knížete svatého Václava, jednoho z nejznámějších patronů českých zemí. Právě 28. září roku 1935 byl podle tradičně uváděného data zavražděn ve Staré Boleslavi. Postupně se z něj stal symbol české země a její státnosti. A možná vás překvapí, že jako státní svátek ho slavíme poměrně krátce, a to od roku 2000. Takže 26 let, to je poměrně jednoduchá matematika, to zvládám i já. A tehdy byl přijat zákon, který 28. září zařadil mezi státní svátky České republiky. Takže když dneska uvidíte českou vlajku, státní znak nebo třeba sochu svatého Václava na Václavském náměstí, tak si můžete vzpomenout, že dnešek není jenom den volna, i když samozřejmě to asi vnímáme všichni nejvíc, ale zejména si připomínáme historii českého státu a člověka, který se stal jedním z jeho symbolů. A mimochodem, víte, proč se vlastně svatý Václav stal patronem Čech? To si řekneme v následujícím vstupu, abychom zkrátka měli o čem povídat a taky si třeba prozradíme, kam v dnešní den můžeme, nemůžeme, jestli můžeme zajít do kina, do zoo nebo na nákup, protože to je taky otázka, kterou hodně lidí řeší, jestli nakoupit už v pátek, nebo vydržet do úterka, nebo je dnes otevřeno.

7 hodin a právě teď 10 minut, ale ovšem znáte to, některé hodiny jdou napřed, některé jdou pozadu, ale oficiální čas je 7 hodin a 10 minut právě teď a krásné dobré ráno všem, co ladíte, holky, kluci, dobrou chuť, pokud právě snídáte, nebo dobrou chuť, pokud právě večeříte. Zkrátka, co děláte, je jenom čistě a jenom na vás, ale čím jsem si vědom, tak určitě máma, státu, babička dnes nemůžou zajet na velký nákup, protože právě teď si pojďme říct, to je taková podle mě fajn informace, kam se dnes může vyrazit a kde mají zavřeno. Tak především, pokud jste chtěli vyrazit na velký nákup, tak pozor, dnes 28. září musí mít zavřeno většina obchodů s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních. Takže velké supermarkety a hypermarkety dnes většinou neotevřou, ale úplně bez nákupu být nemusíte. Vsadím se, že vím, jak to vypadalo v pátek, že lidí v obchodech byla spousta, protože jak přece zvládneme ty 3 dny bez nákupu? Jak to zvládneme? Ale otevřené mohou být malé obchody do 200 metrů čtverečních, třeba nějaké večerky. A nakoupit můžete také na čerpacích stanicích, v lékárnách nebo v prodejnách na letištích a vlakových či autobusových nádraží. Takže ta možnost tady vždycky samozřejmě je. A vsadím se, že i takový ty firmy, které rozváží nákupy, dneska fungují. No ale co třeba obchodní centra? Tam mohou být jako budovy otevřená, ale velké obchody uvnitř musí mít zavřeno. Takže otevřené mohou být třeba restaurace, kavárny, kina nebo jiné služby. Záleží ale na konkrétním provozovateli. A já bych řekl, takový kino. Já, kdybych byl nějaký provozovatel, tak bych určitě kino na svátek nezavíral, protože bych chtěl samozřejmě, aby spousta těch dětí, které mají dnes volno, tak přemýšleli kolem 13. hodiny, já už se nudím, co budu dělat, půjdu do kina. Takže si myslím, že většina kin bude také otevřená. Takže, ale jednoduché pravidlo, které my se naučíme, velký nákup si nechte na zítra, ale na benzínce v malé prodejně nebo třeba v lékárně nakoupit můžete. A pokud někam vyrážíte, tak si radši předem zkontrolujte dobu, otevírací dobu konkrétního místa, protože potom to zklamání třeba by byla škoda. A udělat si třeba rezervaci, to je taky fajn věc, udělat si rezervaci, abyste byli připraveni na jakoukoliv věc. 7 hodin za krátký okamžik, 7 hodin a 13 minut, ale právě teď pouze ještě 12 a vyladíte Český rozhlas Radio Junior. Dnes od mikrofonu vás zdraví holky, kluci, Petr Komínek. No a právě teď Single X v éteru.

železa, jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Dnešek Rádia Junior.
1: Kněz je jednoho večera přepaden zloději. Ti ho unesou a vyhodí uprostřed oceánu. Kněz se začne topit a asi po 10 minutách přijede rybář a volá. Pojď, já tě zachráním. Kněz odpoví. Ne, Bůh mě zachrání. Tak jak myslíš, řekne rybář a odjíždí. Za chvilku přijede další loď a její kapitán volá. Honem, nasedej, já tě zachráním. Kněz na to opět, ne, Bůh mě zachrání. Tak jak myslíš, řekne kapitán a odjede. Po hodině se kněz utopí a v nebi se ptá Boha. Pane Bože, proč jsi mě nezachránil? A Bůh na to odpoví. Ty troubo, teď já jsem pro tebe poslal rovnou dvě lodě.

0: nové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Jsme víc než stíny zapomenutých bohů, všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

7 hodin a 24 minut. No a vy ladíte Český rozhlas Rádio Junior a teď právě ranní restart. Dnes od mikrofonu vás zdraví Petr Komínek. No a my tu máme krásný státní svátek, a to konkrétně Den české státnosti. My jsme si řekli, že s tím má co dočinění právě svatý Václav, ale upřímně, kdo z vás přesně dával pozor na vlastivědě dějepisu a ví, kdo to vlastně ten svatý Václav byl? Tak pro ty, co nevíte, pojďme si to hezky společně připomenout. Václav se narodil kolem roku 907 do přemyslovské knížecí rodiny. Jeho otcem byl kníže Vratislav I. a maminkou Drahomíra. Velkou roli ale v jeho životě sehrála především jeho babička, teď už svatá Ludmila. Právě Ludmila měla Václava vychovávat a podle legend ho vedla ke křesťanství, vzdělání a také k péči o chudé. Ludmila patřila mezi první významné křesťanské osobnosti v českých zemích. Jenže v rodině začaly vznikat spory. Po smrti otce Václava se vlády ujala jeho matka Drahomíra. Zatímco Ludmila měla na mladého Václava veliký vliv, jejich vztah se postupně zhoršoval a v roce 921 byla Ludmila zavražděna na hradě Tetín. Podle legendy ji útočníci uškrtili její vlastní šálou a později byla prohlášena za svatou. Václav se mezi tím stal knížetem, podporoval křesťanství, nechával stavět kostely a podle dobových legend byl známý svou štědrostí a péčí o chudé. Jeho vláda ale nebyla jednoduchá. Čechy byly tehdy součástí složitého mocenského světa a Václav musel řešit vztahy se sousedními panovníky, především s východofranskou říší. No a potom přišel rok 935. Václavův mladší bratr Boleslav ho pozval do Staré Boleslavy. Po návštěvě kostela byl Václav napaden a zavražděn. Podle tradice se ještě snažil bránit, ale před kostelem nakonec zemřel. A právě 28. září si jeho smrt dnes připomínáme. Z Boleslava se později stal kníže a významný panovník. A právě za jeho vlády začal Václavův kult ještě víc růst. Václav byl nakonec prohlášen za svatého a stal se patronem české země. No a možná nejznámější legenda říká, že až bude české zemi opravdu nejhůř, svatý Václav vyjede z hory Blaník se svým vojskem na pomoc. Takže příběh svatého Václava není jenom o jednom knížeti. Je to příběh celé jedné rodiny, babičky Ludmily, maminky Drahomíry, bratrů právě Václava a Boleslava a zároveň příběh, který se stal jedním ze základů české státnosti.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Víte, kdo je kiwi? Nemyslím teď ovoce, ale ptáka z Nového Zélandu. Nový Zéland je jeho jediné místo výskytu, je to endemit. Zároveň je kiwi taky nelétavým ptákem, ale i skvělým běžcem a zdatným plavcem. A jaký je původ jeho zvláštního jména? Jde o maorské slovo, které se dá přeložit jako vysněného původu. Je možné, že vzniklo podle zvuku, který kiwiové vydávají v noci. Maorové totiž často dávali ptákům jména podle toho, co je charakterizovalo, třeba podle zbarvení, hlasu a tak dále. Pták kiwi je jedním z národních symbolů Nového Zélandu a v mnoha ohledech jde o jedinečného ptáka. Jako jediný ze všech ptáků má nozdry na konci zobáku, čenichá díky tomu potravu v zemi. Hledá bezobratlé živočichy a různé bobule. Kiwi má vynikající čich, za to se zrakem je to podstatně horší. Dobrý má pak i sluch. Má nezvykle velké ušní otvory a je schopen rozeznat vysoké zvukové frekvence. Tomu nejspíš pomáhá i k tomu, aby zjistil, kde se nachází potrava. Jde převážně o nočního živočicha. Většinu dne prospí někde v noře a až když se setmí, vyráží hledat potravu. V přikrčené pozici jde lesem a až 15 cm dlouhý zobák zapichuje do země a tlejících stromů. Používá ho jako takovou sondu, hledá pach nebo vibrace živočicha, který mu poslouží jako potrava. Hnědošedé peří kiwiů připomíná spíše srst, na dotek je pak taky velmi příjemné. Může za to struktura per. Vejce kiwiů jsou neúměrně velká. Největší vejce z ptáků klade pštros, ale pokud budeme vejce posuzovat v poměru k velikosti těla, je rekordmanem právě kiwi. Abyste si to dokázali představit, tak tady mám pro vás malé srovnání. Kiwi je velký zhruba jako slepice, ale jeho vejce je 6x větší než to slepičí. Ptáci kiwi mají také velmi výrazný hlasový projev. Samčí zvuky připomínají stoupavé hvízdání, samice pak vydává takový hrdelní zvuk, který připomíná nářek. Volání kiwiů se může nést na kilometrovou vzdálenost. Pomocí zvuků společně komunikují samec a samice, anebo si tak ptáci ohraničují teritorium. Jde totiž o velmi teritoriální zvířata. Kiwiové si utváří páry na celý život a taky jsou značně dlouhověcí. Dožívají se i 50 let. Někde se dokonce uvádí i číslo 80, ale to by už byl vážně kiwi rekordman. Existuje 5 druhů kiwiů a skoro všichni jsou bohužel ohrožení. Přitom v minulosti jich bylo opravdu mnoho, jenže pak přišli na Nový Zéland osadníci a přivezli sebou evropská zvířata. Ta se na ostrovech rychle rozmnožila a stala se takzvanými zavlečenými predátory. Proti nim byli malí nelétaví ptáci, kteří do té doby museli čelit vlastně netopírům bez zbraní. Proti psům, kočkám, fretkám nebo kunám a lasičkám ale najednou neměli moc velkou šanci. A populace kiwiů začala klesat. Kiwiové jsou taky ohroženi lidskými aktivitami a změnou klimatu, ale nejvíce za to mohou stejně zavlečení predátoři. Aby kiwiové úplně nevyhynuli, běží už desítky let záchranné programy. Snad se podaří dostat v budoucnu ptáka kiwi mimo ohrožení. Je totiž v dost věcech výjimečný a taky roztomilý. Nemyslíte? Holky a kluci, pokud chcete o zajímavém ptákovi jménem kiwi někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!
2: No my samozřejmě my držíme palce malému kiwimu, ať se všechno podaří a je kiwiů mnohem a mnohem víc. Děkujeme Evičce Sinkovičové za krásného zvídavce. No a my tu máme novinku hitparády.
3: Novinka hitparády Rádia Junior.
4: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát vyhrává Zorka Krejčí, která chce do našeho žebříčku dostat Perpetuum mobile od Evy Farné. Eva se na hudební scéně objevila už jako 11letá. Tehdy vyhrála festival dětské písně v Havířově a všiml si jí producent Lešek Vronka, který nabídl nahrání desky. O dva roky později, ve 13, vydala svůj první singl Měl jsi mě vůbec rád a stejnojmenné album. Od té doby už uběhlo 20 let a Eva pořád zpívá a píše nové písničky. A právě její nejnovější single Perpetuum mobile je o věčném koloběhu práce, povinností a snaze všechno stihnout. O tom, když pořád někam spěcháme, pracujeme, máme toho moc a zapomínáme na odpočinek a na to, co je pro nás opravdu důležité. Navíc Perpetuum mobile znamená věčný pohyb a Eva ho používá jako symbol nekonečného kolotoče povinností. V písni se zamýšlí i nad tím, jestli je takový životní koloběh vlastně zdravý. Eva Farna, Perpetuum mobile.

7 hodin a 39 minut vyladíte Český rozhlas Rádio Junior Ranní restart dnes s Petrem Komínkem a právě Eva Farna a její Perpetuum mobile dohrálo v éteru Rádio Junior a já musím za sebe říct, že Perpetuum mobile považuji za jeden z nejlepších hudebních počinů, které tady u nás za poslední roky vznikly a je to tak reálná písnička a opravdu, jak jsem tady v tom studiu, jsou tady ty reproduktory a je to takový celý intenzivnější, tak mě trošku naběhly slzy z toho, jak ta písnička je reálná, jak opravdu se spousta z nás ženeme za něčím až moc zbytečně a možná si necháváme zbytečně utíct společný čas s přáteli, s rodinou a já sám jsem takovej, že mám pocit, že štěstí znamená víc práce, že musíme, ale my nemusíme vůbec nic, ale řekl bych, že i psychické zdraví a to, jak se vnímáme, je také dost podstatné a také bych řekl, že prostor, který je tomu věnován v médiích, vnímám taky jako jeden z nejlepších počinů za posledních několik let, že se tady tomuhle věnujeme a věnovat se tomu budeme i dnes v odpoledním klubu Rádia Junior s Denisou Kimlovou, kde ji navštíví od 19. hodiny Iva Filipy, koučka a mentorka. A opět to bude pod tématem linka důvěry a to konkrétně cesta k sebevědomí. O tom, jak získat sebevědomí, jak bojovat s plachostí, jak se nenechat přesvědčit k něčemu, co nechceme a jak si zařídit, abychom se zkrátka cítili skvěle. No, tohle určitě nalaďte, protože jak zařídit, abychom se cítili skvěle. To chce přece každej a pokud na to existuje nějaký byť jen malinkatý recept, co vám k tomu stačí, tak bych řekl, že se to poslouchat vyplatí. A třeba to pomůže vám a vám pomáhá se cítit skvěle, když hraje nějaká muzika, tak právě teď Griffin, ale později i třeba One Direction nebo Radan v éteru Rádia Junior. Hezké pondělí a užijte si tohleto ráno.

7:45, no a vy ladíte Český rozhlas, Rádio Junior, Ranní restart s Petrem Komínkem. Dobré ráno, hezké pondělní ráno a hezký den české státnosti. Ano, dnes slavíme den české státnosti a připomínáme si svatého Václava. My jsme si povídali, proč, co a jak, ale nebojte, v druhé hodince si to zopakujeme, aby i vy, co jste si zkrátka chtěli trošku ještě dospat a odpočinout, abyste o to nepřišli. A mám takový fajn tip, protože si myslím, že když je možnost udělat si pomalé ráno, tak to za to stojí. Já miluju si dělat pomalá rána a zejména k tomu, když je třeba víkend, já nemám krabičky, teda na mě dneska čeká krabička doma, čekají mě nějaký vločkový parfajíc s ovocíkem a je to zkrátka zdravý, ale když třeba mám víkend a krabičky nemám dietní, tak si využívám svá pomalá rána k tomu, abych si udělal nějakou dobrou snídani, nikam nespěchal, vychutnal si to, k tomu si třeba pustil nějaký díl seriálu k té snídani, zkrátka si udělat hezké ráno. A mám takovej easy peasy tip pro vás. Pokud doma najdou maminky listové těsto, tak udělat si takové domácí krosánky není vůbec od věci. Máme obdélníkové listové těsto a to si hezky rozdělíme tak, že z toho vykrojíme někdy 3, někdy 4 takový jakoby trojúhelníčky. Tam dáme nutelu a pomale to hezky zarolujeme. Takhle to pomažeme vajíčkem, aby nám to krásně v té troubě zežloutlo. No a dáme do trouby a za krátký okamžik krásný takový naše krosánky jsou na světě a právě s nutelou. No a dát si je můžete vlastně s čímkoliv, s něčím sladkým, když tam bude ta nutella, anebo čistě bez nutely a klíďo píďo se šunkou a sýrem na slano. Zkrátka, ve chutích se meze nekladou, ale můj tip, udělat si pomalé ráno, tak to zkuste. Stojí to za to. A už právě teď v éteru One Direction, později i Radan a za krátký okamžik i krátká pohádka.

Pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, že Kaja Klement je obrovský fanoušek One Direction a když tahle ta písnička v éteru hraje a my vysíláme, tak Kaja do toho krásně, ale krásně zpívá. Kamaráde, doufám, že ještě chrníš, ale chybíš mi tu.

Pondělí 28. září vyladíte Český rozhlas Rádio Junior. No a my si pojďme, přátelé, holky, kluci, povědět ještě jednou a popřát, kdo slaví dnes svátek. No tak samozřejmě, když si připomínáme svatého Václava, patrona české země, tak svátek mají všichni Václavové, ale pozor, i Václavy. Takže pokud se jmenuješ Václav nebo Václava, dneska je právě tvůj den a my ti všichni přejeme krásný svátek i všichni my z Rádia Junior. Jméno Václav pochází ze staroslověnského jména Věceslav a znamená přibližně více slavný nebo více slávy. Takže všem Václavům a Václavám přejeme krásný svátek, hodně zdraví, štěstí a samozřejmě pořádný důvod k oslavě. No a vy všem hlavně nezapomeňte popřát, protože oni tak trochu taky můžou za to, že máte dnes volníčko a že dnes vyleháváte v postýlce možná díl, než jste chtěli, nebo máte nějaký prodloužený víkend, už v pátek jste vyrazili po škole s rodiči někam na výlet, na hory, kamkoliv se právě teď může jet, já nevím, Bůh ví, ale třeba právě teď si někdo z vás užívá hezký prodloužený víkend, protože pátek, v podstatě pátek o večer, sobota, neděle a pondělí, to se musí využít, takový krásný trojkombo dní, tak to by bylo, aby nebylo, aby se něco nepodniklo. Laďte dál za krátký okamžik, 8. hodina raní, a to znamená jediné, to znamená krátkou pohádku a dneska to bude díl První cesta za nevěstou. Laďte nás, díky a radan právě teď.

0: Rekapitulace.
1: Chris de Sarandy přichází s novinkou Good Old Days. Druhá novinka je od Evy Farné, Perpetuum mobile.
2: Strach je normální a nemyslíš, že se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
1: Desátý je Pavel Čadek a jeho

0: Starlight od Taylor Swift je na 8. příčce.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: 7. místo získává Ignor od Pokáče.
2: Tak tanče, nechce, aby ty jsi byla další. Líbí se mi, co jsme spolu našli, když jsme spolu
0: sami. 6. je Jony se singlem Tanči.

První pětku otevírá Sokolík Pepík od Báry Ladrové. Jsou Lollipops a jejich hitovka Všechny barvy máme.

0: žebříčku získává skupina Botox s písní My dva. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Rádio Junior, pohádka.

0: V království, kde ráno sluníčko svítilo přes modrý rybník až do zámeckých oken a večer zlatilo zámeckou zahradu, žili dva bratři. Oba byli princové a oba se narodili ve stejný den a stejnou hodinu. Byli si tak podobni, že je na první pohled nikdo od sebe nerozeznal. A přece byl každý z nich úplně jiný. Jeden byl pyšný, panovačný a jmenoval se Jája. To proto, že vždycky volal: já jsem nejlepší, já. A tak mu to zůstalo. Druhý princ byl skromný a když Jája na něj volal: to chci, hned mu odpověděl: tu máš, bratře, vezmi si, co se ti líbí. A tak mu začali říkat Tumáš.
1: Tumáši, jeď pomaleji, já chci být první.
2: Dobrá, jeď si, bratře, alespoň líp vychutnám tu vůni.
1: Jakou vůni?
2: Copak to necítíš? Česáči češou jablka, ta voní až sem.
3: Zdravíme vás, jasnosti.
4: Nechcete ochutnat, jasnosti?
5: Nezdržuj, spěcháme.
6: Rád ochutnám. Jablka jsou krásná. Dobře jste se o ně starali. Díky.
5: Že si to od nich bereš. Ale když už já chci také jablko.
6: Tumáš je větší.
5: Ale to druhé je červenější.
6: Vezmi si obě.
5: A nemáš nic. Tumáš, z tebe nikdy nemůže být král. Všecko bys rozdal. Za chvíli bys tebe byl chudák. Ještě, že jsem tu já. Já budu nejbohatší král a budu mít tu nejkrásnější princeznu. Ano. Musím mít princeznu, jakou nemá nikdo, tu nejkrásnější.
0: Ještě ten den nechal princ Jája přinést do paláce obrazy všech princezen, co jich v širokém okolí bylo. Prohlížel si je, ale žádná z nich se mu nezdála dosti krásná. Až u posledního obrazu se zastavil. Byla na něm dívka něžná jako růžový kvítek. Právě tu si princ Jája vybral. Hned vyslal za princeznou posly, ale ti se po několika dnech vrátili s nepořízenou.

0: Princi, projeli jsme všechna království, ale princeznu, podobnou dívce na obraze, jsme nikde nenašli.
1: Ale já chci právě tuhle a žádnou jinou. Jste neschopní. Já si ji najdu sám. Připravte mi koně, hned se vydám na cestu.
2: Bratře, pojedu s tebou.
1: Já pojedu sám, byl bys mi jenom na obtíž. A neboj se, vrátím se brzy. I s princeznou.
3: Princ Jaja jel přes pole, louky, kopce i údolí, potoky i řeky, až přijel do hustého lesa. Jel dál, ale jako by lesa přibývalo. Teprve na večer, když se na obloze objevila první hvězda, dojel princ Jaja na konec lesa, ale dál nemohl. Stála před ním strmá skála, která padala do veliké hloubky k modrému jezeru. Na jeho písčitém břehu spatřil dívku. Už chtěl na ní zavolat, když v tom se před ním najednou objevila stařenka s nůší na zádech.
4: Nepomůžeš mi, mladý muži? Sotva tu nůši nesu.
1: Co pak nevidíš, že jsem princ?
4: Nebylo by to zadarmo, princi. Mohu ti poradit, jak se dostaneš k cíli své cesty.
1: Nepotřebuju tvoje rady. Všechno dovedu sám. Já jsem totiž už u cíle, abys věděla. Tady pod skalou je má nevěsta.
4: Skála k modrému jezeru je příliš strmá. Dolů se jen tak nedostaneš.
1: Já? Já se dolů dostanu. Čekej, grošáku. A ty, stařenko, uhni mi z cesty.
4: Jak chceš, princi.
1: Aha, klouže to. Není se čeho chytit. Aha, pomoc, pomoc, pomoc.
4: Doplatil jsi na svou píchu, princi.
3: Na zámku zatím marně vyhlíželi, jestli se princ Jaja nevrací. Tomáš dostal o svého bratra strach a tak se přece jen vydal za ním. Také on projel louky a pole, kopce i údolí, potoky i řeky, až dorazil k hustému lesu.
4: Ach, to je tíha.
5: Ukažte, stařenko, pomohu vám. Vždyť se s tou nůší sotva vlečete.
4: Jsi hodný, Tomáši. Děkuji ti. Jsi lepší než tvůj bratr.
5: Vy nás znáte.
4: Oho, já znám věcí. Třeba to, že svého bratra hledáš.
5: Mám o něho starost. Před 3 dny odjel hledat nevěstu a domů se ještě nevrátil. Stařenko, poraďte mi, kde ho najdu?
4: To ti říci nemohu. Ale protože vidím, že máš dobré srdce, Tomáši, něco ti dám. Vezmi si tenhle provaz. No ber, budeš ho potřebovat.
5: Čemu mi bude? Řekněte, stařenko, vždyť je ho jen malý kousek. Stařenko, kde jste? Kam jenom zmizela? Stařenko!
3: Marně Tomáš volal. Stařenka už se neozvala. Jel tedy dál lesem, až dojel k místu, kde skála padala do propasti. Jakmile pohlédl ze skály dolů, ustrnul. Na břehu jezera, nedaleko krásné dívky, uviděl ležet bezvládné tělo svého bratra.
5: Musím mu pomoci, ale jak se k němu dostanu? Kdybych se tak mohl spustit dolů, ale mám jenom tenhle malý kousek provazu. Kdybych ho mohl natáhnout. Provaz je skutečně delší a delší. O, děkuji ti, stařenko. Už vím, nač je tvůj dar.

0: Tomáš přivázal jeden konec provazu kolem kmene stromu a spouštěl se dolů do propasti. Provaz se natahoval a natahoval, až se Tomáš dostal dolů k bratrovi. Ošetřil mu rány, které utržil při pádu se skály, a pak šli oba k sedící dívce. Seděla bez hnutí. Volali na ni, ale neodpovídala jim. Když přišli blíž, ustrnuli. Byla z kamene.
1: Tak za takovou nevěstou jsem se já trmácel? Nic než studený kámen. Kvůli tobě jsem si málem srazil vás. Pěkně jsem se, bratře, nechal napálit. Tomáši, posloucháš mě vůbec? Na co se tak upřeně díváš?
2: Zdá se mi, jako by oči té dívky nebyly kamenné. Jako by v nich byla jiskřička života. Jako by prosili o pomoc. Co když je zakletá a někdo jí tu vězní?
1: To si celý ty. Nech těch nesmyslů a raději pospěš, ať se dostaneme do tmy domů.
2: Ale já tady tu dívku nechat nemohu.
1: O kom to, prosím tě, mluvíš? Copak tu nějaká dívka je? Jen kus kamene. Slyšíš? Meč o něj jen zvoní. Tomáši, vzpamatuj se.
2: Ano, ano, asi máš pravdu. Ale za chvíli bude tma. Nahoru na skálu musíme šplhat za světla. Přespíme na břehu jezera a ráno se vrátíme domů.
3: Co děláte v mé zahradě?
2: Kdo to tu mluví?
1: Nikoho nevidím. Hej, ukaž se, kdo jsi?
3: Jsem vodní had. Vládce jezerní říše. To jezero patří mně a břeh je moje zahrada. Co tu chcete?
1: Nic, jen přespat a zase jít.
3: Opravdu nic jiného?
2: Jen tu kamennou panu, rád bych si ji vzal sebou do naší královské zahrady.
3: Vidíš tu skálu nad jezerem? Jsi bláhový, jestli si myslíš, že to dokážeš a jiná cesta zpátky nevede.
2: Dokážu to.
4: Co to říkáš, Tomáši, zbláznil ses?
3: Tvůj bratr opravdu ztratil rozum. Chce vyšplhat s kamennou panou na vrcholek skály? Dobrá, odnes si. Ale když se ti to nepovede, když to nedokážeš do východu slunce, navěky tu budete takhle spolu sedět.
1: Poslyš, bratře, jestli ty tady chceš zůstat navždycky, tak já ne. Tomáši, já chci domů, já chci odtud, rozumíš? Teď hned.
0: Byla už tma, když princ Jája vyšplhal na vrcholek skály. O to, co bude s bratrem, se nestaral. Sedl na koně a klidně odjel domů. Tomáš se zatím ze všech sil snažil odtáhnout dívku pod skálu, ale ta útlá kamenná postava vážila snad víc než hora. Ušel 2-3 kroky a klesal pod její tíhou. Znovu se zvedal a přidával krok ke kroku, až došel pod skálu k provazu. Ale dál už nemohl.
2: Odpusťte mi, smutné oči, že vás nedokážu vysvobodit. Tolik jsem chtěl, ale nemám už sílu, nemůžu dál. Co to? Ty oči pláčou. Na mé dlaní je slza a další. Opravdové slzy. Jako by do mne vlévaly novou sílu.
0: A tak Tomáš znovu uchopil kamennou dívku a začal s ní šplhat po kouzelné mlaně na vrchol skály. V té chvíli se na obzoru objevilo slunce a na hladině jezera se vzedmuly vlny. To vodní had volal svou zajatkyni zpět a posílal vodní přívaly, aby Tomáše strhli se skály dolů. Konečně Tomáš stanul na vrcholu skály, kam moc vodního hada už nesáhla. Vysílený Tomáš chtěl postavit kamennou postavu dívky na zem, ale ta sotva se jen cípem šatů dotkla země.
5: Děkuji ti, že jsi mě vysvobodil ze zajetí vodního hada.
2: Kdo jsi, krásná dívko?
5: Jsem Víla Lesana, dcera lesního krále. To vodní had mě proměnil v kámen, protože jsem se nechtěla stát jeho ženou. Pověz, jakou odměnu si žádáš za mé vysvobození?
2: Nechci žádnou odměnu. Jen bych tě rád pozval na náš královský zámek. Můj bratr...
5: Vím, co chtěl tvůj bratr. Ale jsem Víla. Nemohla bych se stát ženou člověka. A už vůbec ne takového, jako je tvůj bratr. Je pyšný a sobecký. Myslí jenom na sebe. Ty jsi jiný. a proto bych ti ráda vyplnila přání.
2: Nemám žádné. Jen mi dovol, abych tě směl ještě doprovodit domů, aby se ti cestou už nic zlého nepřihodilo.
5: Jsi hodný, ale o mě už neměj starost. Tento les je mým domovem. Už jsem v bezpečí. Ty máš však před sebou dalekou cestu domů. Dám ti sebou na památku tuhle smrkovou šišku.
2: K čemu mi bude? Je jich tady plný les.
5: Ale tahle je kouzelná. Uchrání tě před nebezpečím. A kdybys někdy přece jen zabloudil, hodíš ji na zem a její špička ti ukáže, kterým směrem se dostaneš nejrychleji domů. Šťastnou cestu. Tu máš ji.
0: Než stačil Tumáš Lesaně poděkovat, zmizela. Hodil tedy šišku na zem a směrem, kterým ukazovala její špička, se vydal nejkratší cestou k domovu.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz. Ranní restart
2: s Petrem Komínkem.
3: Dobré ráno po krásné pohádce, dobré ráno, doufám, že se vám vstávalo sladce a že se těšíte, jak si tady zamoderujeme hladce, jak se zasmějeme, zabavíme a něco nového se třeba i dozvíme. Hezké dobré ráno, holky, kluci. Jsem rád, že ladíte právě teď Český rozhlas Radio Junior, ranní restart, a zdravím vás já, Petr Komínek, takhle o krásném pondělním ránu na státní svátek, a to Den české státnosti. My si i v této hodince zopakujeme význam tohoto dnešního svátku, opět si dáme i trošku vhled do minulosti, no ale hlavní věc, dáme si i soutěž. Ano, holky, kluci, dnes vás, nás všechny čeká i soutěž. Budeme soutěžit o knižní novinku KPZ-ka. Vy to víte, knižní novinku, první díl nové série Útulek záhad od Albatros Media. O to budeme už za krátký okamžik soutěžit, ale než se k tomu všemu dokopáme a dostaneme, tak si dáme samozřejmě takovou tu naši klasiku. Je teda divný to moderovat sám, že to počasí neříká Karlík. Je to takovej menší nezvyk, ale zase o to víc si pak budeme s Karlíkem vážit, když moderujeme společně. No ale vy víte, co nás čeká. Nás právě teď čekají zprávy.
0: Radio Junior.
1: Minutové zprávy.
3: Je pondělí 28. září a je Den české státnosti. Je 271. den roku a do konce roku zbývá 94 dní. Svátek dnes slaví Václav a Václava. Něco krátce ze sportu. České tenistky po 8 letech znovu vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finále v Šenčenu porazili Ukrajinu 2-0. Karolína Muchová zdolala Kalinonovou a Linda Nosková porazila Svitilinovou. Něco krátce od počasí, bude zima, bude mráz. Kam se, Péťo, kam schováš? No tak dnes bude většinou jasno. Na severozápadě až polojasno. Ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 25 stupni Celsia. Takže počasí bude nádherné, bude krásné teplou. Takže je to na to něco dneska podniknout, zvlášť když je to volno. Holky, kluci, tohle byly zprávy.

8 hodin 20 minut, ano, vyladíte Český rozhlas Rádio Junior, ranní restart. Dnes s Petrem Komínkem, krásné, dobré ráno. Holky, kluci, ahoj. Dneska je 28. září, no a my slavíme Den české státnosti. Ale co to vlastně znamená? Tenhle svátek připomíná českého knížete svatého Václava, jednoho z nejznámějších patronů českých zemí. Právě 28. září roku 935 byl podle tradičně uváděného data zavražděn ve Staré Boleslavi. Postupně se z něj stal symbol české země a její státnosti. No a možná vás překvapí, že jako státní svátek ho slavíme poměrně krátce, a to od roku 2000. Takže je to krásných 26 let, to je poměrně easy peasy matematika. Tehdy byl přijat zákon, který 28. září zařadil mezi státní svátky České republiky. Takže když někde dneska uvidíte českou vlajku, státní znak nebo třeba sochu svatého Václava na Václavském náměstí, tak si můžete vzpomenout, že dnešek není jenom den volna, ale že si zejména připomínáme historii českého státu a člověka, který se stal jedním z jeho symbolů, protože přece, jak praví legenda, až bude české zemi opravdu nejhůř, tak vyjede se svými bojovníky z hory Blaník a všechny nás tady zachrání. No, já doufám, že se tady k tomuhle nikdy nedostaneme, máme se přece jenom krásně a budeme se mít ještě mnohem líp, protože nás za krátký okamžik čeká soutěž a spousta super hudby.

8 hodin a 25 minut, no a vy ladíte Český rozhlas Rádio Junior, ranní restart a od mikrofonu vás zdraví Petr Komínek, no a ten okamžik, který my všichni milujeme. Já miluju, když tady ten okamžik nastane, já poměrně často, kdykoliv se mě někdo ptá na moderaci tady na Rádiu Junior, jak si to užívám, co vnímám jako jednu z nejhezčích věcí, tak zmiňuji právě tady tohle. A zmiňuji právě soutěž, protože je to za mě hrozně hezký, když vy voláte a my vás slyšíme a vlastně tak trošku se dotkneme vás, kteří nás ladíte. Je to zkrátka hrozně moc hezký a roztomilý. No ale o co dneska budeme soutěžit? Tak soutěžíme o knižní novinku, a to první díl nové série Útulek záhad, a do soutěže nám to věnovalo nakladatelství Albatros Media. KPZ-ka vyráží do akce. První díl nové série od autora Dobrodružství z Klárova Petra Huga Šlika. Když se do malého města přistěhuje tichá a nesmělá Petra, stane se trnem v oku místního šikanátora. Zdá se, že dívka nemá šanci najít si v novém prostředí kamarády, dokud se k ní nepřidá odvážná Karolína. Mezi dívkami vzniká přátelství, které je zavede do tajemného psího útulku. Když k ním přibude i Zuzana, vznikne trojice, která se rozhodne odhalit, co má podivný správce útulku za lubem a co se skutečně děje s jeho psy. Překonají dívky svůj strach a usvědčí podvodníka dřív, než bude pozdě? Jméno party KPZ-ka jsou zkratky hlavních hrdinek Kája, Petra a Zuzka. Petr Hugo Šlik zase potvrdil, že je mistr napětí a nebojí se dnešní děti trochu postrašit. A i když všichni víme, že to dobře dopadne, necháme se dobrovolně a rádi napnout zápletkou. Já třeba osobně oceňuji, že postavy nejsou černobílé, ale naopak reálné. Mají pocity, které měl a má každý z nás, a ne vždycky se rozhodnou správně. To je knížka Útulek záhad, no ale my pozor, jak se k této knížce dostaneme. Bude to dneska easy peasy, a to uhodnout tajemný zvuk. A udělám nápovědu, ten tajemný zvuk bude trošku spojen s dnešním tématem, a to se svatým Václavem, který byl zavražděn ve Staré Boleslavi jeho bratrem Boleslavem. A čím byl asi tak Václav zavražděn a jaký zvuk my uslyšíme, volejte na telefonní číslo 800 199 199. A teď pozor, tajemný zvuk. Tajemný.

který teďka právě posloucháme. Hádejte, no a hlavně volejte na telefonní číslo 800 199 199. No a vy voláte. Perfektní.

0: Devátá právě teď, dobré ráno ještě jednou a holky, kluci, tady máme tu ten okamžik, kdy jsme vyhlásili soutěž, ano, o knižní novinku Útulek záhad. No a my už máme někoho na drátě, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, takže jsme pochopili to i bystřejší, jsme slyšeli ty hlasy dva, ovšem pokud to není jedna osoba, která má talent, že dokáže mluvit dvěma hlasy, tak holky, s kým pak hovořím, jak ještě jednou do éteru vaše jména, prosím?
2: Tereska a Kačka.
0: Tereza a Kačka. Tereza, teďka to byla tvoje písnička, která dohrála, tak vidíš to, to je osudový, to je osudový. Ale věřím, že osudový bude i vaše správná odpověď. Tak já věřím, že to jako tušíte a víte. Ale pojďme si to pustit ještě takhle jednou a potom tomu dáme nějakou jako dramatickou pauzu. A pak tam vystřelíte svoji odpověď. Takže ještě jednou si dáme pro sichr tajemný zvuk.
3: Tajemný zvuk.
0: Co? Takhle to zní. Takhle to zní. Ale teď je otázka. Jestli odpovíte holky správně. Tak co tento tajemný zvuk v pozadí podle vás může být?
1: Broušení.
0: Broušení, dobře. A čeho
1: meče.
0: To... Broušení meče, říkáte, jo? Jste si jistý?
1: Jo.
0: Na kolik procent jste si, holky, jistý, že je to broušení meče?
1: Na 99,8.
0: Dobře, tak snad vaše jistota bude co platná. Ale... Ano... Samozřejmě, holky, tak vy jste nebyli jste, nenechali jste se mnou odhodlat a změnit nakonec tu odpověď. A ano, je to broušení meče a my vám gratulujeme. Tak to bylo asi easy peasy, co?
1: Děkujem.
0: Rádo se stalo, takže knížka Útulek záhad je, holky, vaše, teda nevím takhle. Kdyby to třeba byla čokoláda dnešní cena, tak vím, to se dá nějak jako rozdělit. Ale jak se dá rozdělit knížka? Už máte nějaký plán, jak to budete dělat?
1: Vlastně.
0: A vy jste ségry nebo jste kamarádky a takhle spolu trávíte volný den dneska?
1: Ségry,
0: no tak zase, hele, knížka v domě, tak zkrátka jeden den, je jeden den jedna, druhý den druhá. A co takhle děláte, holky, když je hezky volno a škola není, tak co je váš dnešní program?
1: No, my teďka děláme snídani. A potom...
0: Potom? To je otázka.
1: Potom... Nevím.
0: Budete odpočívat. Něco vymyslíte. Ale hele, to je parádní, děláte snídani, to se mně líbí, já už mám taky chuť na snídani, tak já vás nebudu, holky, dlouho zdržovat, ať se vám ta snídaně nepřipálí nebo nevychladne, Bůh ví, co děláte, nebo takhle, co děláte na snídani, to mě taky zajímá.
2: Lívance.
0: Lívance, je. A s čím ty lívance budou?
1: Asi s borůvkovou marmeládou.
0: S borůvkovou marmeládou, no tak holky, zní to perfektně, já mám hlad, ty bláho, já mám hlad. No nic, já musím tady tohle ukončit, nebo já asi budu pak muset utíkat někam na snídani, takže vás nebudu zdržovat, ale holky, neodpojujte se, musíme dořešit, kam vám tu knížku pošleme. No a vy ostatní nezoufejte, víte to, soutěžíme poměrně často a zase ta šance bude. Holkám gratulujeme a jak říkám, holky, neodpojujte se, hned jsem u vás. No a písnička pro vás všechny ostatní. Mějte hezký den a soutěžte, když bude možnost, volejte, nikdy nevíte, kdo to štěstí bude na vaší straně.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: 8 hodin 41 minuta pondělí 28. září a vy ladíte Český rozhlas Rádio Junior ranní restart a zdravím vás já, Petr Komínek. No a naše hodinky dvě se už pomale řítí do finále, ale věřím, že spousta z vás na tu první ještě spala. Taky bych spal, chápu to, odpočíval bych a nestihla zvídavce. Tak si pojďme dát reprízu z první hodiny a dnes to bude pták kiwi.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Víte, kdo je kiwi? Nemyslím teď ovoce, ale ptáka z Nového Zélandu. Nový Zéland je jeho jediné místo výskytu, je to endemit. Zároveň je kiwi taky nelétavým ptákem, ale i skvělým běžcem a zdatným plavcem. A jaký je původ jeho zvláštního jména? Jde o maorské slovo, které se dá přeložit jako vysněného původu. Je možné, že vzniklo podle zvuku, který kiwiové vydávají v noci. Maorové totiž často dávali ptákům jména podle toho, co je charakterizovalo, třeba podle zbarvení, hlasu a tak dále. Pták kiwi je jedním z národních symbolů Nového Zélandu a v mnoha ohledech jde o jedinečného ptáka. Jako jediný ze všech ptáků má nozdry na konci zobáku, činichá díky tomu potravu v zemi, hledá bezobratlé živočichy a různé bobule. Kiwi má vynikající čich, za to se zrakem je to podstatně horší. Dobrý má pak i sluch. Má nezvykle velké ušní otvory a je schopen rozeznat vysoké zvukové frekvence. Tomu nejspíš pomáhá i k tomu, aby zjistil, kde se nachází potrava. Jde převážně o nočního živočicha. Většinu dne prospí někde v noře a až když se setmí, vyráží hledat potravu. V přikrčené pozici jde lesem a až 15 cm dlouhý zobák zapichuje do země a tlejících stromů. Používá ho jako takovou sondu, hledá pach nebo vibrace živočicha, který mu poslouží jako potrava. Hnědošedé peří kiwiů připomíná spíše srst, na dotek je pak taky velmi příjemné. Může za to struktura per. Vejce kiwiů jsou neúměrně velká. Největší vejce z ptáků klade pštros, ale pokud budeme vejce posuzovat v poměru k velikosti těla, je rekordmanem právě kiwi. Abyste si to dokázali představit, tak tady mám pro vás malé srovnání. Kiwi je velký zhruba jako slepice, ale jeho vejce je 6x větší než to slepičí. Ptáci kiwi mají také velmi výrazný hlasový projev. Samčí zvuky připomínají stoupavé hvízdání, samice pak vydává takový hrdelní zvuk, který připomíná nářek. Volání kiwiů se může nést na kilometrovou vzdálenost. Pomocí zvuků společně komunikují samec a samice, anebo si tak ptáci ohraničují teritorium. Jde totiž o velmi teritoriální zvířata. Kiwiové si utváří páry na celý život a taky jsou značně dlouhověcí. Dožívají se i 50 let. Někde se dokonce uvádí i číslo 80, ale to by už byl vážně kiwi rekordman. Existuje 5 druhů kiwiů a skoro všichni jsou bohužel ohrožení. Přitom v minulosti jich bylo opravdu mnoho, jenže pak přišli na Nový Zéland osadníci a přivezli sebou evropská zvířata. Ta se na ostrovech rychle rozmnožila a stala se takzvanými zavlečenými predátory. Proti nim byli malí nelétaví ptáci, kteří do té doby museli čelit vlastně netopírům bez zbraní. Proti psům, kočkám, fretkám nebo kunám a lasičkám ale najednou neměli moc velkou šanci. A populace kiwiů začala klesat. Kiwiové jsou taky ohroženi lidskými aktivitami a změnou klimatu, ale nejvíce za to mohou stejně zavlečení predátoři. Aby kiwiové úplně nevyhynuli, běží už desítky let záchranné programy. Snad se podaří dostat v budoucnu ptáka kiwi mimo ohrožení. Je totiž v dost věcech výjimečný a taky roztomilý. Nemyslíte? Holky a kluci, pokud chcete o zajímavém ptákovi jménem kiwi někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

8 hodin 48 minut, no a vy stále ladíte Český rozhlas, Rádio Junior, ranní restart s Petrem Komínkem na Den české státnosti. No a co si potřebujeme z tohoto vysílání odnést? Nejenom to, že jsem se opět snažil mluvit jako člověk a sem tam mě to nevyšlo, ale zejména si zapamatovat, proč vlastně dnes zůstáváme doma. Co je ten důvod? Protože je pravda, že i já častokrát mám v kalendáři, vidím, že je svátek, že je volno, ale málo kdy vím, proč to volno vlastně je. Tak dnes je to kvůli tomu, že na 28. září roku 1935 si připomínáme smrt svatého Václava, který byl zavražděn ve Staré Boleslavi svým bratrem. No a stal se z něho symbol české země a její státnosti. A taky je dost zajímavý, že tento svátek máme poměrně krátce a ten byl přijat v roce 2000. Ano, od roku 2000 tento státní svátek slavíme. A zejména kvůli tomu, abychom si připomněli tu symboliku a historii českého státu a člověka, který se stal jedním z jeho největších symbolů. Lidi, co bydlíme v Praze, ale i ti, co byli jednou v Praze, víme, že je to obrovská dominanta Václavského náměstí, a to právě svatý Václav na koni.

0: Rekapitulace.
1: Chris de Sarandy přichází s novinkou Good Old Days. Druhá novinka je od Evy Farné, Perpetuum mobile.
2: Strach je normální a nemyslíš, že se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
1: Desátý je Pavel Čadek a jeho

0: Moonlight od Taylor Swift je na 8. příčce.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala, jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: 7. místo získává Ignor od Pokáče.
2: Tak tanče, nechci, aby ty jsi byla další, líbí se mi, co jsme spolu našli, když jsme spolu
0: sami. 6. je Jony se singlem Tanči.
2: Tak tanči.

Moc díky, že jste ladili dnešní ranní restart. Doufám, že vás to bavilo. A já se na vás budu těšit opět naslyšenou příští pondělí i snad společně s Karlíkem. Opatrujte se, mějte se krásně a hlavně myslete na to, proč právě dnes slavíme svátek a proč jsme doma. Že za to může svatý Václav. Ještě jednou krásný svátek i všem Václavům a Václavám. Opatrujte se a zítra si hezky užijte školu. Zítra už to volno není. Pozor na to. Ano, pozor na to. Zítra svátek není. Hezké pondělí ještě jednou a loučí se Petr Komínek. Ahoj.

0: Ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte v mé tady Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Ušoune. Ty se snad červenáš.
0: Asi jo, totiž víš proč? Protože dnešní díl je celičky jen a jen o mně. Dokonce dneska bude o mně i pohádka. Představ si, no tak proto.
1: No a ty se moc hezky červenáš. Ale Ušoune, já si myslím, že si to skoro i zasloužíš. Vždyť si naše milé rozhlasové strašidýlko.
0: Máš pravdu. Čím víc o tom přemýšlím, tím víc je mi jasné, že si to zasloužím.
1: Ohohoho, výborně, holky a kluci. Ušoun je zpět. Už tě zase poznávám, kamaráde. Tak jak začneme ten díl, který je celý o tobě?
0: Já myslím, že úplně nejlepší by bylo zaspívat si užatou písničku.
1: Bezva nápad. Zaspívám si ji moc ráda.

0: pozadu.
1: Joha?
0: Kdo se vždycky krásně zasměje. Kdo na světě radost zaseje.
1: No přece Ušo!
0: Ušo!

tleskání všechny svádí.

0: taky. S osinou.
1: Pojď.
0: Tohle je písnička ušatá. Tleskání všechny svádí.
2: Holky a kluci, Ušounova pohádková školka o Ušounovi Rušounovi, tedy o mně, právě pokračuje.
3: A to znamená, že je tady, holky a kluci, chvíle na úkoly, které jste pro Ušouna vymysleli.
2: Ušounův úkol.
4: Ahoj, Ušoune, mám pro tebe úkol, aby si hrál fotbal. Měl by si dát góla do branky.
2: Tak Jani, připrav prosím bránu, jo? Díky.
3: Já jsem brankář. Pozor! A Ušoun pálí!
2: Jo! Gól, gól! No to byla paráda. Úkol splněn.
4: Ahoj, Ušoune, já jsem Rudolf a mám pro tebe úkol. Hraj na flétnu.
2: To se snadno řekne, ale těžko provedeno, rozhodně to zkusím.
3: Ajajajajaj, kdyby úkol zněl hraj na flétnu, aby to znělo jako když stojíš kočce na ocase, tak to by byl úkol splněn.
2: Ale snažil jsem se, snažil. To snad je hodné ocenění, ne?
3: No jo, a poslední úkol před pohádkou bude...
4: Ušoune, já se jmenuji Sofinka, mám pro tebe úkol. Sněz všechnu zmrzlinu.
2: Myslím, že tohle to bych tady zvládl, jenomže tenhle úkol nesplním. Víte proč? Protože by vůbec nezbylo na vás, na mé kamarády.
3: Krásně si to řekl. A teď už, holky a kluci, jdeme na to. Právě začíná pohádka o Ušounovi.
2: Ušounova pohádka.

0: jsem starý mikrofon a celý svůj život jsem prožil v rozhlase. Zažil jsem tady už lecos a mám tu spoustu dobrých přátel. S rozhlasovým strašidýlkem Ušounem Rušounem, který žije na dětské stanici Junior, se sice čas od času trochu škorpíme, ale díky němu je v rozhlase pořád veselo. Jako by to bylo včera, když k nám poprvé přišel. Psal se rok 2013.
1: Dobrý den, milí junioři. Od mikrofonu vás zdraví moderátorka Klárka. Dnes vám budu pouštět písničky na přání. A máme tady první telefonát. Halo, halo, kdo pak nám to volá?
2: Ahoj, Kláry, tady je Pája.
1: Ahoj, Pájo. Tak jakou písničku by si spřála?
2: Nějakou od Maxim Turbulence.
1: Pájo, tak co třeba tuhle? Asi se nám sem vloudila nějaká chybička. Posílám znovu.
2: Ježíš, tohle já nechci. To se nedá poslouchat.
1: Omlouvám se. Naše studio má asi nějakou poruchu. Nejspíš se nám sem vloudil nějaký šotek. To jsi byla ty, Pájo?
2: Ne, to bylo asi nějaký strašidlo.
1: Halo, strašidlo, ať si kdesi koukej vylézt.
3: Jo, tady jsem.
1: Teda, Pájo, měla jsi pravdu. Vážně je to nějaké ušaté strašidílko. Proč pak nám rušíš vysílání, ty jeden zlobile?
3: Já chci být taky moderátor. Ten nejlepší, nejúžasnější, prostě nej.
1: No, ale to není jen tak. Pájo, co myslíš?
2: Musíme ho nejdřív otestovat.
1: To je dobrý nápad. Skřítku, protože Pája kvůli tobě nedostala písničku, musíš jí teď něco zaspívat.
3: To je úplná brnkačka. Tak pozor, jo? V řadě.

0: Wee. No, tak to by bylo. Tak jaký to bylo?
1: Super.
2: Tak co myslíš, Pájo? Dáme mu šanci?
1: Jo, dáme.
2: Ale potřebuje ještě nějaké hezké jméno.
0: Budu se jmenovat kapitán Supermachr.
1: Já myslím, že by to měl být Rušoun, protože pořád někoho ruší a pěkně zlobí.
2: Už vím. Budeš Ušoun Rušoun, protože si taky pěkně ušatý.
0: Jo? No tak jo.
2: Mám ale jednu podmínku. Nesmíš nás zlobit. Nebo jenom úplně malinko.
0: Ušoun Rušoun se hlásí do služby a pouští svoji první písničku. A tentokrát bez zlobení, jo? Tak tady máš ode mě Maxim Turbulence, Pájo.
2: To jsem sama zvědavá.

0: Rušoune, Rušoune a Klárko. Ahoj!
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
2: A víte, co nás čeká teď? Já teda ne.
1: Já vím.
2: Prozraď, prosím.
1: Bude hádanka. A zase to bude hádanka, kterou si pro tebe připravila jedna naše malá, šikovná posluchačka.
2: Ušounova hádanka.
3: Ahoj, já jsem Kamilka a mám pro tebe hádanku. Je to zelený a když to spadne na zem, je to červený.
1: Přemýšlím.
2: A my už to s kamarády máme, že? Ano, tak pozor, 3, 2, 1, meloun.
1: No jasně, máte pravdu.
2: A já mám taky jednu takovou, jo? Tak pozor, je to barevný a je to podzemí. Co je to?
1: Oho, tak počkat, moment, mrkev?
2: Mrkev je oranžová, ne barevná.
1: No tak to nevím. Je to barevný a je to podzemí.
2: Jo, tak pozor, kamarádi, jo. 3, 2, 1, zakopaný pastelky. Pastelky zakopané pod zem.
1: To je teda konina, to bych neuhodla nikdy. Ale zase tu máme písničku, která se k té tvé vtipné hádance fakt bezvadně hodí.
4: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Představte si, že dnešní školka je úplně celá o Ušounovi a právě teď je čas na vaše otázky. Ušoune, prosím, připrav se na odpovídání.
0: Jo, jo, jo, pozor, pozor, jsem úplně celý připravený.
2: Ahoj, Ušoune, dokázal by si s bruslema jezdit na stropu?
0: Sice umím být malý i velký a taky zvládnu být na několika místech zároveň, ale jezdit na bruslích na stropě bych zvládl jedině s kouzelnou knihou.
1: Třeba to v nějaké školce i zkusíme. No a kdo pak má další otázku na Ušouna?
3: Ahoj Ušoune, já se jmenuji Jonáš a mám pro tebe otázku. Co bys dělal, kdyby se stopil?
0: No, mě by zachránila Jana. Já totiž vím, že když plavat ještě tak úplně neumím, mám vždycky blízko Janu, která to už umí až.
1: A další otázka?
4: Ahoj Ušoune, já se jmenuji Rudolf a mám pro tebe otázku. Umíš si zavázat tkaničky?
0: Jak kdy? Někdy se z toho zašmudrchám úplně celičky.
1: Tak a teď přijde otázka, kterou Ušoun dostal hned několikrát.
3: Ahoj Ušoun, já se jmenuji Jonáš a mám pro tebe otázku, kde máš maminku?
0: Ale někde zrovna straší.
5: Já jsem Klárka a mám pro tebe otázku, kde máš tatínka?
0: No taky zrovna pracuje. Myslím, že na hradě Křivoklát, ale nejsem si úplně jistý, kde strašidláku je.
1: Tak a je tu poslední otázka pro Ušouna.
6: Ahoj Ušoune, jmenuji se Jakub, mám pro tebe otázku. Proč je ta školka kousíček od pohádkovýho lesa?
0: Proto, abychom to neměli daleko za našimi milovanými pohádkovými postavičkami a postavami, princeznami, králi, draky a tak dále a tak dále.
1: No, tak já myslím, že kousek od pohádkového lesa je přesně to správné místo, kde by měla naše pohádková školka stát.
0: Přesně tak. Holky a kluci, děkuji za vaše otázky, moc rád jsem na ně odpověděl a klidně posílejte další, mě to totiž moc baví.
1: A teď si dáme další Ušounovu oblíbenou písničku.
0: Počkat, já ještě řeknu něco, jo? Víte, proč ji mám tak rád? Zpívám si a ještě si zopakuju, jak vlastně které zvířátko dělá, jo? Proto jí mám rád. Tak pojďte, zkuste si to se mnou.
1: A já budu zpívat taky.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které o mně dneska byla písnička a pohádka a odpovídal jsem na vaše otázky.
0: Už jsi velice slavné strašidýlko.
1: No teda nevím, ale doufám, že ve Strašidlově dneska poslouchali.
0: Neboj, Ušounku, nikdo, kdo tě má rád, si to určitě nenechal ujít. Větší hvězdu určitě ve Strašidlově neznají.
1: Ale no, já přece nejsem hvězda. Jsem roztomilé rozhlasové strašidýlko. Někdy zlobím, někdy nezlobím, ale jsem takový rušounisko. Ale pozor, já znám jednu osobu, která sní o tom, že bude hvězda.
0: Tak si pustíme její písničku.
1: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: která dneska byla o mně.
0: A říkáme byla, protože pro dnešek už končíme.
1: Jo, jen vás ještě poprosíme o obrázky.
0: A dneska je, myslím, jasné, kdo by měl na těch obrázcích být.
1: No, vy to přeci víte, ale já to pro jistotu ještě zopakuju. Jana totiž myslí mě, že by na těch obrázcích, co nám pošlete, že bych na nich měl být já.
0: No přesně tak. Namalujte nám Ušouna Rušouna, rozhlasové strašidýlko, co ho máme všichni moc a moc rádi.
1: Děkuju. Tak jo? Tak ještě taky prosím o ty obrázky.
0: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. To je úkol pro dospěláky.
1: Jo, pěkně to pošlete a my potom někomu z vás, kluci a holky, ne dospělému, jo, ale jenom někomu z vás, nějaké holce nebo klukovi, pošleme za odměnu obrázek. Teda za obrázek pošleme odměnu.
0: Teda ty jsi to pomotal.
1: Ale holky a kluci už vědí, co mají dělat.
0: No jasně. Tak ahoj holky, ahoj kluci. Mějte se krásně.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi vaše milované, oblíbené, úžasné strašidýlko Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. No a na závěr si dneska dáme další Ušounovu oblíbenou písničku.
1: Jo, tu mám moc rád.

a skákal dále. Hop, hop, hop, hop, hop, hop.

0: obědu.
1: Lachmal, lachmal, lachmal.
0: Zaříkávač hadů.
1: Lachmal, lachmal, lachmal.
0: Říká hadům dadům.
1: Lachmal, lachmal, lachmal.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Hodinové zprávy. Je pondělí 28. září a je den české státnosti. Je 271. den roku a do konce roku zbývá 94 dní. A svátek dnes slaví Václav a Václava. Něco krátce ze sportu. České tenistky po 8 letech znovu vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finále v Shenzhenu porazili Ukrajinu 2-0 a Karolína Muchová zdolala Kalinonovovou a Linda Nosková porazila Svitilinovou. Takže holkám českým tenisovým gratulujeme. A jaké bude dnes počasí, bude zima, bude mráz, kam se, Péťo, kam schováš, bude většinou jasno. Na severozápadě až polojasno. Ráno ojedinělé mlhy, ano, ráno bude opravdu větší kosa. A nejvyšší teploty očekáváme mezi 20 až 25 stupni Celsia. Takže bude počasí absolutně nádherný. Holky, kluci, to byly zprávy.

0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!
2: Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dup. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít,

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Rádio Junior.
1: Brum, brum, šiška, jmenuji se Miška.

0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

jak po těle nemoc mě začala zmát. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky,

bělou žílu, staženou cévu a nervový tik.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

večer maminka, kde pak? Neuspávala ho ani babička, kde pak? Neuspávala ho dokonce ani oper, kde pak? Uspával ho tatínek. A tatínek, ten nade vše miloval

svatém vítu tamto krásně žije a stýpky z celé naší galaxie převlečen za chrličtu spát, převlečen za chrličtu spát. Převlečen za chrličtu spát.

zprávy. Je pondělí 28. září a je den české státnosti. Je 271. den roku a do konce roku zbývá 94 dní. A svátek dnes slaví Václav a Václava. Něco krátce ze sportu. České tenistky po 8 letech znovu vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finále v Shenzhenu porazili Ukrajinu 2-0 a Karolína Muchová zdolala Kalinonovovou a Linda Nosková porazila Svitilinovou. Takže holkám a českým tenisovým gratulujeme. A jaké bude dnes počasí, bude zima, bude mráz, kam se, Péťo, kam schováš, bude většinou jasno. Na severozápadě až polojasno. Ráno ojedinělé mlhy, ano, ráno bude opravdu větší kosa. A nejvyšší teploty očekáváme mezi 20 až 25 stupni Celsia. Takže bude počasí absolutně nádherný. Holky, kluci, to byly zprávy.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Dají

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Kamarádi, před námi je pohádka nazvaná Hadrnička. A o čem bude? O tom, jak zlá královna prokleje princeznu Johanku, aby zapomněla na všechny, které má ráda, aby zmizela v temném lese a provázela jí samota a aby se všechny šaty na jejím těle okamžitě proměnily v hadry. Nebojte se, takhle to neskončí. Pohádky by přeci měly končit dobře a nejinak to bude i tentokrát. Příběh napsala Anna Jurásková, v režii Jana Bergera účinkují Miroslav Masopust, Zlata Adamovská, Viktor Price a další. No a já přeju krásný poslech.

0: hozdi se zachvěli, když starý král a princezna malá navždycky osiřeli. Kolik je to už vlastně let naší princezně Johance? 15. Celých 15. Ach, jak ten čas letí. Hop a skok, hej, hopsa, hej. Líbezná princezna Johanka. Johanka.
1: Nenávidím to jméno. Nenávidím. Jenom já. Já. Královna země, ohně, vody a větru. Já chci tady vládnout.
2: A já. Já.
1: Ach, květino. Konečně si rozkvetla, má květino. Každý den jsem tě zalévala kapkou vlastní krve a trpělivě čekala na ten okamžik. Teď jsi tedy živá. A moje.
2: A ty moje, královno. V mých květech bije tvé srdce. Stane-li se něco mně, zemřeš. Stane-li se něco tobě, zemřu.
1: Budu tě opatrovat jako oko v hlavě. Splníš mi má přání všechna.
2: Tolik, kolik mám květů.
1: Jen tři?
2: Pro moudrého je to nekonečně mnoho.
1: První přání si rozmýšlet nemusím.
2: Zadrž. Čtu je v tvé mysli. I pro mne je budoucnost temná, ale tolik vím. Vztáhneš-li ruku na život krále nebo jeho dcery, zahyneš. A já s tebou.
1: Škoda. Ale jsou i jiné cesty a vedou ke stejnému cíli. Ukaž mi královo srdce. Koho ukrývá? Princeznu Johanku. Z jeho mysli jsem ji už vyhnala. Vyžeň ji i z jeho srdce.
2: Mohu jeho srdce proměnit v kámen, který nemůže milovat nikoho.
1: Udělej to rychle.
2: Ale zapomene i na tebe, sestro královno. Budeš pro něj méně než dešťová kapka. Chceš, abych splnila tvé přání? Mám už jen dva květy.
1: Ne, to ne.
3: Pověz mi, Šašku, proč se to všechno muselo stát? Pověz mi, proč?
0: Protože je život černý i bílý, proto princezno Johanko. La, la, la,
3: la, la, la. Proč není maminka naživu? A proč si tatínek přivedl cizí královnu? Proč zapomněl na moje narozeniny?
0: Protože je život vašeho pana otce právě teď bílý. Bílý! Jako prázdný papír.
3: Já vím, má moc starostí, je přece král. Ale taky je tatínek. A ti nezapomínají na narozeniny svých dcer.
0: Když si nevzpomněl včera, vzpomene si určitě dneska.
3: Myslíš, Šašku?
0: Pane králi, sedím ti na trůně. Ten trůn mi sluší, viď?
4: Šašku.
0: Povím ti hádanku, chceš, pane král?
4: Máš něco za lubem, viď, Šašku? Co skrýváš pod svou rohatou čepicí?
0: Oh, nic, nic. Má čepice je zcela prázdná. Vrať se jen podívat. To jen jazyk mi sám utíká. Vidíš, tamhle běží. Chyť si ho. Ach, ten nedohoníš.
4: Jsi blázen. Kdybys nebyl blázen, musel bych tě potrestat.
0: A protože blázen jsem?
4: Musím ti odpustit. A nemysli si, že jsem úplný hlupák. Chtěl jsi mi připomenout, že bude mít Johanka už brzy slavný den, viď? Ráno mě to napadlo. Podívej se. Mám pro ní duhový míč. Bude se jí líbit?
0: Ó, tak to nevím. Ale že si zaspal, králi, to vím určitě. Princezna Johanka měla narozeniny už včera.
4: Co to povídáš? Tady jsi, dítě. Kde pořád běháš, Johanko? Hledám tě od včerejška. Měla jsi včera narozeniny.
3: Ano, tatínku. Já...
4: No nic. I dnes je den. A já ti přines dárek. Duhový míš. Podívej, není hezký?
3: Je, tatínku, ale víš...
4: Tak proč si nehraješ?
3: Já... Nevím. Nevím.
4: Utekla. Co se to s ní děje, Šašku?
0: Ta hračka, jaksi králi, není pro ni.
4: Co je to za nesmysl?
0: Zeptej se princezny Johanky, kolikáté narozeniny měla včera.
2: 15. Oh. 15. králi, nesu jí dárek. Skleněné kuličky, tak ráda si hraje. Kde pak je to rozkošné dítě?
0: Asi v zahradě, královno. Skáče si tam přes švihadlo. Hop.
2: Co ty tady? Zmiz. Já nemohu vystát toho prostořekého blázna.
4: Ale madra.
2: Co je to s vámi? Zbledl jste. Nejste nemocný?
4: Ne. Jen se mi zdá, že místo vaší milované tváře vidím jakýsi květ. Podivný nachový květ. Chvějící se.
2: Mám o vás strach, můj králi.
4: Ne. To je zbytečné. Všechno už je zase v pořádku. To jen z vaší krásy se mi zatočila hlava.
2: Ach, ty má sestřičko, tvé květy jsou jak plameny.
5: Zatrnčí si se mnou.
2: Ráda. Oh, jaký to vířivý tanec. Zdá se mi, že se nedotýkám země.
0: Oj. Mám štěstí, že ve dveřích není klíč. A klíčová dírka královniny komnaty je dost velká. Dost velká, proč jen já, královský blázen, musím vždycky vidět a slyšet to, co jiný nevidí a neuslyší?
2: Jsme obě královnami, ty a já.
5: Já a ty. Jen se toč kolem dokola, má sestro, jako vítr.
2: Hlupák král.
0: Ubohý král. Ubohá princezna.
4: Kde jsou?
0: Kdo, prosím?
4: No mé dárky. Medvěd, koník, panenky, míč. No tak kde jsou, Šašku?
0: Kde mají být? Jsou v dětských rukou králi.
4: A Johanka?
0: Johanka už není dítě. Je to dívka, králi, a krásná, po mamince.
4: Kam dala své hračky?
0: Poručila, abych rozdal dětem. Na všechny se dostalo v celičké zemi.
4: A já jsem si myslel, že si ráda hraje. A že je šťastná.
0: Stárneš, králi.
4: Královna si to nemyslí. A tobě dám vyplatit 25.
0: To můžeš, králi. Ale změní se tím něco? Tady máš zrcadlo, dívej se dobře. Každý den budeš bohatší o stříbro ve vlasech, o rázky na čele. Každý den víc ti se hneší, králi.
4: A co mám dělat? Co mi radíš, Šašku?
0: Odpočiň si. Nemáš-li syna? Provdej tedy dceru. A korunu svěř Johančinu muži.
4: A královna?
0: Má-li tě ráda, bude se s tebou těšit ze štěstí Johanky královny a z kolébky, ve které jednou zdřímne malý princ.
4: Zdá se, že máš zase pravdu, Šašku. Přece jen i tentokrát asi ujdeš výprasku.

0: se budu vdávat. Šašku, bude se mi líbit. Jaké má vlasy, jaké má oči.
1: Šašku, ty víš všechno.
0: Princ Radovan, pověz mi, jaký je.
2: Je skoro stejný jako tehdy, když jste si spolu hrávali. Každou neděli ho přivezl jeho pan otec, král sousední říše.
0: A my si povídali, ano? A houpali se na houpačce,
2: ano?
0: A učili se jezdit na koni.
2: Ano?
0: Jednou z něj spadl, ale nepakal.
2: Teď už jak si trochu povyrostl a z koně už určitě nepadá.
0: A proč tu tak dlouho nebyl?
2: Váš pan otec jaksi neměl od jisté chvíle čas zvát hosty.
0: Od kdy?
2: Od chvíle, kdy ztratil oči, srdce a...
0: No a proč je teď zase zve?
2: No, je prý to nutnost, abych řekl.
0: A královna, co říká?
2: Neptal jsem se, princezno.
3: Já nechápu, králi. Vy chcete odložit svou korunu a dát ji cizímu?
4: Nebude cizí. Muž mé dcery je můj syn. A potom, prince Radovana znám už od kolébky.
3: A co já?
4: Opět ta květina. Ohnivý květ místo tváře. Královno, co je to s vámi?
3: Nic, můj pane. Mám jen radost, že budu moci být stále po vašem boku.
5: Kde jste se naučila takhle tančit, Johanko?
0: Dívala jsem se škvírou ve dveřích, když tatínek s královnou strojili ples. A pak jsem si to sama zkoušela.
4: Královno, podívejte se na Johanku. Málem jsme zaspali čas, kdy se zahazují dětské střevíčky. Je-li princ po svém otci, bude moudrý a spravedlivý král. Vy se naradujete, má paní? Máte snad jiný názor?
3: Neptal jste se mě, dokud byl čas, můj králi.
4: Ale já...
3: Ne. Vaše rozhodnutí jsou jistě správná. Nikdy jsem o nich nezapochybovala. Jste králem. Dosud.
4: Vy něco tajíte, královno.
3: Já? Jak bych mohla? Jen si myslím, že máte ještě dosti sil vládnout. Co pak vás takový Radovan může nahradit?
4: Je mladý. A mládí se rychle učí. Pomohu. Budu mu dobrým rádcem.
3: A Johanka, z té má být královna. Vždyť je to ještě dítě.
4: Zdání len zkdy klame. A tak má přece vás. Vy jistě naučíte chodit ve střevíčkách dospělých.
3: Ano, jistě. Půjdeme tančit.

0: Johanko, kde jste?
1: Tady, tady.
0: Ať si tam tančí, jak jim líbo. Chci být s vámi.
1: Roztrhl jste si rukáv.
0: To, jak jsem skočil z balkonu.
1: Já zase z okna, ale jen v přízemí. Šaty jsou celé.
0: Zásnubný ples, tisíce tváří. A mně by stačila ta vaše, tvoje. Je něžná a krásná.
1: Princi.
0: Stačil mi jeden pohled do tvých očí. A já uviděla laskavost, moudrost, dobrotu.
1: To všechno najednou?
0: Ne, mnohem víc.

0: Prý ji mám naučit chodit ve střevíčkách dospělých, má sestro Květino. Já. A možná i odevzdat plášť. A nakonec i korunu. Králi, bláznivější než tvůj šašek. Za koho mě máš?
1: Zbytečně se zlobíš. Jsme spolu. Já neopustím tebe a ty mne.
0: Johano, co ty tady chceš?
2: Chtěla jsem zalít květiny. Vždycky jsem je zalívala.
0: Neznáš můj příkaz, že do mé komnaty nikdo nesmí vkročit?
2: Zapomněla jsem.
0: Ty královské hádě, jak tě nenávidím, slyšíš? Nenávidím tě. Nemůže-li král zapomenout na svou dceru, ať tedy zapomene dcera na něj. Oviň okolo ní své ruce, sestro Květino.
2: Ne, tatínku, ne, princi, šašku.
0: Ať zmizí z královského hradu, ať se ztratí v lese, ať ji nikdo nepozná. A ona, ať zase zapomene na ty, které měla ráda, ať vše, co oblékne, se změní v cáry, byť to byly šaty královské. A samota, ať její údělem. Stane se, sestro královno.
1: Mám teď už jen poslední květ. Poslední červený záblesk.

0: Uklidněte se, můj milý, vrátí se. Sedí možná někde na kraji lesa a sní si o svém princi.
1: Je už noc. Vždycky se bála tmy. Třeba nemůže najít cestu zpátky. Proč si Johanku pouštěl ven, Šašku? Šašku!
2: Já? Nikam se mi nepustil, můj králi.
1: Prohledali jste všechno?
2: Jak si poručil, hledali všichni. Na hradě, v podhradí, do všech stran země rozjeli se tvoji lidé.
1: A co princ Radovan? Ví o tom, co se stalo?
2: Nejrychlejší posel už je na cestě.
0: Uvidíte, můj pane, že princezna najednou přiběhne od někud, kde nikoho nenapadlo hledat.
1: Snad ano. Doufejme. Kde asi je teď v noci tak sama? Nevrátí-li se, stejně odevzdám vládu i žezlo princi Radovanovi.
0: Proč?
1: Toužím po klidu. Jsem unaven.
0: Ale máte přece mě. Svěřte mi vládu. Zastanu vás.
1: Vy?
0: Já.
1: Ne, ne. Nemohu připustit, aby vaše vlasy prokvetly stříbrem starostí.
0: Odpusťte. Chtěla jsem vám jen pomoci, můj králi.

0: Nikde není. Můj kůň už projel možná 1000 mil.
1: Je to už třetí den, co zmizel. Muselo se jí něco přihodit. Sama ze své vůle by nás přece nikdy neopustila.
2: Důvod někdy bývá neviditelný, králi. Neviditelný i pro toho, kdo si myslí, že dobře vidí.
1: Na plané řeči, Šašku, není teď pravý čas.
0: Pojedu znovu.
1: Nikam nejezdí, chlapče. Ztratíš se ještě i ty. Doprovoď mě. Musím si odpočinout. Svatba se odkládá na nikdy.
0: Tak nemluvte, pane. Já ji najdu. Kdybych měl prohledat celý svět.
1: Ne. Dej vojákům volno a po 3 dukátech. Už není naděje.
2: Ale je, králi. Naděje je vždycky. Jen ji chytit do čepice a nepustit. Kdybych ti, králi, řekl to, co vím, nebudeš věřit. A tak ti nepovím nic. Jen to ti pošeptám. Svatba se konat bude. Kdo nevěří, je větší blázen, než jsem já.

0: Meduňka, bedrník, divizna, Marinka a Černobyl. Letos je dobrá úroda, leckomu pomohou moje bylinky.
1: Jo,
0: podívejme. Já myslela, že jsem zabloudilo divoké zvířátko a ona to takováhle panenka. Kdo pak jsi?
1: Nevím.
0: I prosto bylin do hrníčku. Vždyť i pes a kočka vědí, jak se jmenují. Počkej, kam pak? Tady v lese bys zabloudila dřív, než kočka třikrát mrkne. Hleda, že jsi vypadla divožence z hnízda. Že nejsem daleko od pravdy.
1: Nepamatuju se, že bych kdy potkala divoženku.
0: A s tebou je taky řeč, jak s vodou v potoce. A šaty máš samý cár. No však se tu nějaké pro tebe najdou, ty hadrničko.
1: Je, vy tu máte kytiček, babičko.
0: To je koření. Vždyť jsem taky kořenářka, babka Meruzálka. A mám tu koření na tisíc neduhů. A taky do polévek. A do omáček na královský stůl. Oje, v těch já se vyznám.
1: Babičko Meruzálko, mohla bych u vás zůstat. Budu vám pomáhat.
0: I co bys nemohla? Dávno si říkám, babku Meruzálku odvede jednou noc a kdo pak to tu po ní převezme? Pojď dál, ty hadrničko malá. Máš jistě hlad?
2: Hej, babičko!
0: I pro pána? Je snad vojna, pane? Je vás tu málem celý regiment?
3: Nedala bys nám trochu vody? Máme za sebou dlouhou cestu a stejnou před sebou.
0: Vezmi si vědro, hadrničko, a skoč k potůčku.
3: Kdo je ta dívka?
0: Já... Moje vnučka hadrnička.
1: Prosím, pane, tady je voda. Ty krvácíš.
3: Je to nic, jen jsem si trochu ruku poškrábal o křoví.
0: Na polici je hrníček s léčivou mastí. Přines ho, hadrničko.
1: Ano.
3: Poslyš, babičko, nenašla jsi někde stopy dívčích střevíčků? Byly zlaté. A nebo růžovou stuhu.
0: Kde by se v lese vzali stopy střevíčků? Ještě tak srnčí nebo zaječí. A stuha? Leda z pavučin.
1: Tak, tady je mast a čistý šátek.
0: Dej sem, děvenko. Tak, do zítřka nebudete vědět, že jste nějakou ránu měl.
3: Děkuji, babičko. A šátek vrátím. Hej, jedeme dál. Buďte tu zdraví.

0: Johanka, Johanka, stále jen její jméno, nic jiného už neslyším. A kde jsem já? Já, královna. Až někde za šaškem. Mám třetí přání.
1: A já už jen poslední květ. Neukvap se.
0: Nevadí, pak budu mít všecko. Krásu, vládu, krále.
1: Vyslov tedy své třetí přání, sestro královno.
0: Vyčaruj mi dívku stejnou, jako je tamta, ale která mě poslechne. Na slovo poslechne. Podstrčíme ji králi jako dceru a princi Radovanovi jako nevěstu.
1: Máš ji mít, se?

0: Povedla se mi.
1: Zdravím vás, paní.
0: To je úžasné, neuvěřitelné. I lesk vlasů má stejný barvu očí. I hlas. Pověz mi, co máš nejraději?
1: Hračky.
0: A kde jsi byla tak dlouho?
1: Hrála jsem si s míčem.
0: Výborně.
2: Poslouchej mě teď dobře, sestro královno. Vždy o půlnoci musí být líbezná Johanka na tomto lůžku. V té půlnoční chvíli přestane žít a stane se z ní loutka. Až z raního kuropění opět ožije. Kdyby nebyla o půlnoci tady, proměnila by se v seschlou ratolest.
0: Neboj se, sestro, já ji uhlídám. A teď mi ještě pověs, Johano, koho má náš král ze všech nejraději?
1: Vás, paní.
0: A kdo je krásnější z nás dvou?
1: Vy, paní.
0: Oh, to se mi líbí. A chceš se vdát za prince Radovana?
1: Ne, nechci.
0: Svatbu ti ale vystrojíme, když si ji král přeje. Bude to svatba, jakou svět neviděl, s veselým koncem, protože nakonec se budu smát jen já.

0: Konečně, dceruško. Pověz mi, kde jsi byla.
1: Já? Hrála jsem si s míčem.
2: Říkala jsem vám, že to je ještě dítě. Prostě si hrála. Míč se kutálel vždy dál a dál, až se šla z cesty.
0: Ale les jsem dal přece prohledat.
2: Lesy jsou hluboké. Spala na mechu jako růžička. Jsem tak šťastná, že jsem ji našla právě já.
0: Rachano, děkuji vám za dceru, má paní. Z celého srdce děkuji. Mluvila jsi už s princem Radovanem? Ví už, že jsi tu, Johanko?
1: Já nevím.
2: Princ Radovan se vrátí každou chvíli.
0: Zdá se mi pobledlá.
2: Ach ne, ne, je v pořádku. Bude-li chodit brzy spát, tváře jí zružovějí. Dám ji přestěhovat do své komnaty a sama budu o ní pečovat.
3: Chceš si zase házet s míčem?
1: Ano.
3: Ale já ne, už mě to nebaví. Den co den házet míčem. Nechtěla by ses projet na koni? Pojď.
1: Nechci.
3: Tak pojďme do lesa. Třeba na jahody, anebo spolu přebrodíme říčku.
1: Nechci. Já si chci házet míčem.
3: Tak buď zdráva. Přijedu jindy, až si přestaneš házet s míčem.
1: Ano, buď zdráv.

0: wpadła ci bylinka. Hej, Adyniczko. Co je tu z tobą, dziewenko?
1: Nic, babičko Meruzálko, nic. Ale ten hlas a tvář nemohu na ně zapomenout. Někoho mi připomíná. Někoho milého a blízkého.
0: Stejně si mi to divná, panenka. Všecky šaty, co jsem nosila, jsem ti už dala. Košilku, rukávce i sukni s červenými jablíčky, sametovou šněrovačku. A všecko se na tobě změnilo v roztrhané hádry. Co je to za podivná kouzla, hadrničko?
1: Nevím. Sama jsem z toho celá nešťastná. Bojím se lidem na oči.
0: Nepláč, no. Jsi hodné děvče, pilné. A tak, ať jsi kdo jsi, já na to nedbám. Věje studený vítr, ukaž. Zahalím ti ramínka svým vlňákem. I pro tisíc vonavých kytiček. Je z něj zase roztrhaný hadr.
1: Nezlobte se, babičko.
0: Ale vždyť já se nezlobím, hadrničko. Panenko moje nešťastná.

0: Stýská se vám po princi Radovanovi, vidíte, princezno?
1: Sedíte tu v zahradě tak sama.
2: Co to je? Stýskat si?
0: To je, abych tak řekl, slečno, zvláštní stav. To je vám jako do smíchu a zase do pláče a chtěla byste člověka, kterého tak říkajíc milujete, chytit za ruku, položit mu hlavu na rameno a vypovídat se mu ze všeho, co vás dnes potkalo pěkného?
2: To neznám. Není to nemoc?
0: Ne, princezno, nemoc to není. Jenom zkrátka, jak bych vám to řádně vysvětlil. Jste na měko.
2: Jak vajíčko. Vajíčko na měko.
3: Co se to tu děje? Já být tebou, Šašku, tak zmizím dřív, než se otevřou dvířka hradní věže.
2: Na měko.
4: Tak, dceruško moje, no tak, utiš se. Vždyť je to jen blázen. Táhni, Šašku.
3: Táhni!
5: Proč pak se hněváte, má paní? Mohu vám v něčem pomoci?
3: Proč ho tu držíte, králi? Jediné vaše slůvko a už ho nikdy nikdo neuvidí. A já vám obstarám jiného Šaška.
5: Ne, to ne. Zase ta květina. Sahá po mě svým jedovatým nachovým květem. Královno, kde jste?
4: Tady. Tady vedle vás. Co je vám, králi?
5: Ne, nic. Zdají se mi v poslední době sny i ve dne.
4: A mohu vědět o čem?
5: O vás, má paní. Jste nejkrásnější diamant v královské koruně.
3: Pověz, Johano, kdo je na světě nejkrásnější?
2: Vy, královno.
3: A koho posloucháš?
2: Jen vás, královno.
3: Odbyla půlnoc a je z ní loutka.
6: Nemrač se, sestro, vyjasni svou tvář. S raním kuropěním zase otevře oči.
3: Tobě se řekne nemračit.
6: Chtěla bys raději, abys Radovanem vsedla na trůn?
3: Ne, to ne. To ne, máš pravdu. Jenom se mi zdálo, že se mě dotkla chladnou rukou smrt.
0: Ještě, že klíčové dírky jsou větší než mé oko. Ach, králi, králi. Šalba a lež a klam. Jedovatý úsměv a hadí pohlazení.
7: Hadrničko. Polekal jsem tě? To jsem já.
2: Pst.
7: To jsem já.
2: Vzbudíte babičku. Má už lehké spaní.
7: Přišel jsem vrátit šátek. A také za tebou. Rána na srdci mě bolí, víš?
2: Ráda bych vám pomohla, pane, ale na takovou ránu nemám žádnou mast. Tu já vyléčit neumím.
7: Možná, že umíš. Ani o tom nevíš. Pojď chvilku ven, jen na maličkou chvilku. Budem poslouchat.
2: Nemohu, pane. Nehodí se, abych s vámi hovořila. Podívejte se na mé šaty a na vaše.
7: Na šatech nezáleží, ale na srdci. A dvoje je dobré.
2: Co můžete vědět? Neznáte mě a já neznám vás. Jděte, prosím. Stejně vás už nikdy neuvidím.
7: Jak to můžeš tak s jistotou tvrdit?
2: Rozum mi to říká.
7: A co ti praví srdce? Abych zase přišel, viď?
2: Až se zas poraníte. Potom přijďte, pane.
7: Buď zdráva. Kdybych nevěděl, že je doma a hraje si s míčem, řekl bych... Ne, ne.

0: Žádná hvězda na večerním nebi nezáří tolik jako vy.
1: Přeháníte, můj králi.
0: Ne, prosím, věřte mi. Jste nejkrásnější ze všech na plese. Co to říkám? V celé zemi. Na celičkém světě.
1: Oh, děkuji vám, králi. Kdyby to byla pravda, byla bych zároveň tou nejšťastnější.
0: Tak podívejte, Johanka. Ona i na plese si hází s míčem. Myslel jsem, že už dávno vyrostla.
1: Je ještě dítě. Měla by jít spát. Za chvíli bude půlnoc.
0: Řeknu Šaškovi, aby ji odvedl. Nepůjdeme tančit.
1: Ráda.
2: Johanko.
3: Ano, princi.
2: Vzpomínáš si na naše první setkání? Utekla se z plesu oknem a já balkónem. Roztrhl jsem si tehdy rukáv, pamatuješ se?
3: Ne, princi.
2: Ve tvých očích byla tehdy laskavost a moudrost, dobrota.
3: Ano, princi.
2: Tak vidíš, že si vzpomínáš.
3: Nevzpomínám. Kde je můj míč? Chci si s ním házet.
2: To není možné. Zblázním se z toho. Johanko, to už je k zbláznění.

0: Musíme jít, hadrničko. Práce v zámecké kuchyni nám skončila. I hosté se už rozcházejí.
1: Jen ještě naposled se podívám. Chtěla bych vidět prince a jeho nevěstu.
0: Psst, opatrně, ať nás nezahlédnou.
2: Johanko, musím ti něco povědět.
1: Ano, princi?
2: Změnila ses, chtěl jsem dodržet slovo, které jsem ti dal, ale... Hej, co tu děláte? Jak jste se sem dostali?
0: Pro pána, stojí tu dvě panenky, jedna jako druhá. Jedna má na sobě hadříky a druhá šaty princezny.
2: Ta podoba...

0: Johanko, poznal jsem tě.
1: Radované, jako by mi někdo strhl z očí závoj zapomnění.
2: Proti si zborovic.
3: Hopsa, klaním se.
1: Ty milý Šašku.
3: Podívejte se na tu suchou ratolest v šatech princezny. To je všechno, co zbylo z nepravé nevěsty. Byla to pouhá loutka, princi, bez srdce.
4: Bez srdce.
3: Vždy o půlnoci z ní vyprchal život. Královna nás všecky chtěla ošálit. Teď není čas, princi. Oblékněte si rychle šaty loutky, princezno.
2: Viděla, co se vyklubalo z mé hadrničky, princezna. Zlé kouzlo se zlomilo.
1: Půjdu za tatínkem.
3: Ne, nevěřil by vám. Je stále ještě v královně čaromoci. Pospěšte si, rychle, vašeho otce musíme přesvědčit jinak.
0: Kam jí vede, Šašku? Vždyť jsem jí sotva našel.
3: Když chtějí být lidé spolu navždy, musí se někdy na chvíli rozloučit.
2: Oh, je tady. V mé komnatě a na svém lůžku. Kámen mi spadl ze srdce. Chybělo málo a mohlo se stát neštěstí.
5: Musíme o ní lépe pečovat. Šašek a Radovan nám stejně nevěří.
2: Sestro, podívej, víčka se jí zachvěla. A neslyšela z vzdech?
5: Uklidni se. Jak by mohla po půlnoci žít? Podívej se, je bez vlády a bez ducha.
2: Máš pravdu, jen se mi to zdálo. Jak se těším na svatbu, až z líbezných rtů naší Johanky zazní sladké

0: Jak je tu v zahradě krásně. Voní tu kytičky jako u babičky Meruzalky. Co pak asi dělá?
1: Sbírá bylinky a vaří masti pro mládence, kteří se poraní o trny.
0: Ukaž, ruka se ti už zahojila.
1: To mi vylečila hadrnička.
0: Kdy už skončí ta hrozná hra? Nevydržím předstírat ve dne oživlou hloupost a v noci bezduchou loutku. Včera jsem málem kýchla.
1: Už zbývají do svatby jen 3 dny.
0: Pozor, jde tatínek s královnou. Házíme si s míčem. Pink?
1: Pink.
0: Pink?
1: Pink.
2: Nezdá se pink. Vám, že mé dceři konečně zase růžový
1: pink.
2: Líčka?
1: Pink.
2: Zaslechl jsem dokonce i smích.
3: To se vám asi skutečně jen zdálo. Proč by se smála? Protože ji chcete provdat, neprovdat.

0: Lásky a prince Radovana bude tedy za 3 dny.
1: Nešlápni si na závoj.
2: To je svatební průvod. Takový ještě nikdo neviděl. Z celé země se sjelo panstvo. A za chvíli... No, jak je dlouhá ta poslední chvíle. Co řekneš, až se tě král zeptá, Johano?
3: Jak by vás vaše loutka mohla neposlechnout, paní?
0: Konečně přišla ta vzácná chvíle. Svěřuji ti nejcennější, co mám, synu. Svou korunu a dceru Johanku. Chceš vládnout moudře a spravedlivě a milovat Johanku víc než sám sebe?
4: Ano, králi, chci.
0: A ty, dcero, pověz. Chceš být věrnou ženou krále Radovana a moudrou královnou tohoto království?
1: Konečně jsem se dočkala.
3: Ano.
1: Ne. Ne. To není možné. Snad jsem špatně slyšela.
0: Královno, odevzdejte prosím mé dceři královskou čelenku.
1: Ne. Raději ji zahodím, rozklapu, zničím!
5: Tak, ty jeduplná květino zla, vytrhnu tě i z kořeny.
1: To se ti nepovede. Udusím tě svými zelenými listy, svýma zelenýma rukama. Mám jich 100 000.
5: Pust mě, ty zelené zlo. Tolik síl ještě mám, abych vytrhl tvé černé, dědovaté kořeny.
1: Ještě ne. Ještě ne.
0: Královno, co se to s vámi děje? Zase ta květina. Snad je to opět přelud. Pomozte! Má královna se mění v květinu a vadne. Usychá mi před očima.
1: Pokledli jste mě. Nenávidím vás. Všecky. A tebe, králi. Tebe. Nejvíc.
4: Ty jsi podvedla nás. Ale zlo se vrací vždycky tam, odkud vzešlo.
6: Netruchli, králi. Nedívej se nazpět. Tady v tvých dětech je tvá budoucnost. Vem rozum do hrsti a naslouchej teď už jen svému srdci. A taky Šaškovi, který to vždycky myslel jenom dobře.

chmelí. A celé noci a všechny dny muzika rozveselí. Tak proti hněvu, navzdory zlobě,

uši i to oušek, aha. Napovídá papoušek, aha. Svoje vlastní jméno Lori. A tím baví jiné tvory.

uší i do oušek, aha. Napovídá papoušek, aha. Zachraňuje jedničky.

scene. Pappo, pappo, pappo, pappo, pappo, pappo, pappo. Pappo, pappo, pappo, Ušek není žádný svatoušek, aha.

0: Ahoj, kluci, ahoj. Jani, vítejte v mé, tady Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj, holky, ahoj, kluci, ahoj, Ušoune. Ty se snad červenáš.
0: Asi jo, totiž víš proč? Protože dnešní díl je celičky jen a jen o mně. Dokonce dneska bude o mně i pohádka. Představ si, no tak proto.
1: No a ty se moc hezky červenáš. Ale Ušoune, já si myslím, že si to skoro i zasloužíš. Vždyť si naše milé rozhlasové strašidýlko.
0: Máš pravdu. Čím víc o tom přemýšlím, tím víc je mi jasné, že si to zasloužím.
1: Ohohoho, výborně, holky a kluci. Ušoun je zpět. Už tě zase poznávám, kamaráde. Tak jak začneme ten díl, který je celý o tobě?
0: Já myslím, že úplně nejlepší by bylo zaspívat si úžasnou písničku.
1: Bezva nápad. Zaspívám si ji moc ráda.
0: Ušounovo zpívání.

0: vzadu.
1: Joha?
0: Kdo se vždycky krásně zasměje. Kdo na světě radost zaseje.
1: No přece Ušo!
0: Ušo!

0: Ocean!
1: Ocean!
0: Ocean!
1: Ocean!
0: Tohle je písnička ušatá, k tleskání všechny svádí. Ocean je kamarád ze zlata,

0: tleskání všechny svádí.
1: Holky a kluci, Ušounova pohádková školka o Ušounovi Rušounovi, tedy o mně, právě pokračuje.
2: A to znamená, že je tady, holky a kluci, chvíle na úkoly, které jste pro Ušouna vymysleli.
1: Ušounův úkol.
3: Ahoj, Ušoune, mám pro tebe úkol, aby si hrál fotbal. Měl by si dát góla do branky.
1: Tak Jani, připrav prosím bránu, jo? Díky.
2: Já jsem brankář. Pozor! A Ušoun pálí!
1: Jo! Gól, gól! No to byla paráda. Úkol splněn.
3: Ahoj, Ušoune, já jsem Rudolf a mám pro tebe úkol. Hraj na flétnu.
1: To se snadno řekne, ale těžko provedeno, rozhodně to zkusím.
2: Ajajajajaj, kdyby úkol zněl hraj na flétnu, aby to znělo jako když stojíš kočce na ocase, tak to by byl úkol splněn.
1: Ale snažil jsem se, snažil. To snad je hodné ocenění, ne?
2: No jo, a poslední úkol před pohádkou bude...
3: Ušoune, já se jmenuji Sofinka, mám pro tebe úkol. Sněz všechnu zmrzlinu.
1: Myslím, že tohle to bych tady zvládl, jenomže tenhle úkol nesplním. Víte proč? Protože by vůbec nezbylo na vás, na mé kamarády.
2: Krásně si to řekl. A teď už, holky a kluci, jdeme na to. Právě začíná pohádka o Ušounovi.
1: Ušounova pohádka.

0: jsem starý mikrofon a celý svůj život jsem prožil v rozhlase. Zažil jsem tady už lecos a mám tu spoustu dobrých přátel. S rozhlasovým strašidýlkem Ušounem Rušounem, který žije na dětské stanici Junior, se sice čas od času trochu škorpíme, ale díky němu je v rozhlase pořád veselo. Jako by to bylo včera, když k nám poprvé přišel. Psal se rok 2013.
1: Dobrý den, milí junioři. Od mikrofonu vás zdraví moderátorka Klárka. Dnes vám budu pouštět písničky na přání. A máme tady první telefonát. Halo, halo, kdo pak nám to volá?
2: Ahoj, Kláry, tady je Pája.
1: Ahoj, Pájo. Tak jakou písničku by si spřála?
2: Nějakou od Maxim Turbulence.
1: Pájo, tak co třeba tuhle?

0: Asi se nám sem vloudila nějaká chybička. Posílám znovu.
1: Ježíš, tohle já nechci. To se nedá poslouchat.
0: Omlouvám se. Naše studio má asi nějakou poruchu. Nejspíš se nám sem vloudil nějaký šotek. To jsi byla ty, Pájo?
1: Ne, to bylo asi nějaký strašidlo.
0: Halo, strašidlo, ať si kde si koukej vylézt.
2: Jo, tady jsem.
0: Teda, Pájo, měla jsi pravdu. Vážně je to nějaké ušaté strašidílko. Proč pak nám rušíš vysílání, ty jeden zlobile?
2: Já chci být taky moderátor. Ten nejlepší, nejúžasnější, prostě nej.
0: No, ale to není jen tak. Pájo, co myslíš?
1: Musíme ho nejdřív otestovat.
0: To je dobrý nápad. Skřítku, protože Pája kvůli tobě nedostala písničku, musíš jí teď něco zaspívat.
2: To je úplná brnkačka. Tak pozor, jo? V řadě.

0: Wee. No, tak to by bylo. Tak jaký to bylo?
1: Super.
2: Tak co myslíš, Pájo? Dáme mu šanci?
1: Jo, dáme.
2: Ale potřebuje ještě nějaké hezké jméno.
0: Budu se jmenovat kapitán Supermachr.
1: Já myslím, že by to měl být Rušon, protože pořád někoho ruší a pěkně zlobí.
2: Už vím, budeš Ušon Rušon, protože si taky pěkně ušatý.
0: Jo, no tak jo.
2: Mám ale jednu podmínku, nesmíš nás zlobit. Nebo jenom úplně malinko.
0: Ušon Rušon se hlásí do služby a pouští svoji první písničku. A tentokrát bez zlobení, jo? Tak tady máš ode mě Maxim Turbulence, Pájo.
2: To jsem samozřejmě.

0: Česko. Ahoj!
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
2: A víte, co nás čeká teď? Já teda ne.
1: Já vím.
2: Prozraď, prosím.
1: Bude hádanka. A zase to bude hádanka, kterou si pro tebe připravila jedna naše malá, šikovná posluchačka.
2: Ušounova hádanka.
3: Ahoj, já jsem Kamilka a mám pro tebe hádanku. Je to zelený a když to spadne na zem, je to červený.
1: Přemýšlím.
2: A my už to s kamarády máme, že? Ano, tak pozor, 3, 2, 1, meloun.
1: No jasně, máte pravdu.
2: A já mám taky jednu takovou, jo? Tak pozor, je to barevný a je to podzemí. Co je to?
1: Oho, tak počkat, moment, mrkev?
2: Mrkev je oranžová, ne barevná.
1: No tak to nevím. Je to barevný a je to podzemí.
2: Jo, tak pozor, kamarádi, jo. 3, 2, 1, zakopaný pastelky. Pastelky zakopané pod zem.
1: To je teda konina, to bych neuhodla nikdy. Ale zase tu máme písničku, která se k té tvé vtipné hádance fakt bezvadně hodí.
2: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Představte si, že dnešní školka je úplně celá o Ušounovi. A právě teď je čas na vaše otázky. Ušoune, prosím, připrav se na odpovídání.
0: Jo, jo, jo, pozor, pozor, jsem úplně celý připravený.
2: Ahoj, Rušoune, dokázal by si s bruslema jezdit na stropu?
0: Sice umím být malý i velký a taky zvládnu být na několika místech zároveň, ale jezdit na bruslích na stropě bych zvládl jedině s kouzelnou knihou.
1: Třeba to v nějaké školce i zkusíme. No a kdo pak má další otázku na Ušouna?
3: Ahoj Ušoune, já se jmenuji Jonáš a mám pro tebe otázku. Co bys dělal, kdyby se stopil?
0: No, mě by zachránila Jana. Já totiž vím, že když plavat ještě tak úplně neumím, mám vždycky blízko Janu, která to už umí až.
1: A další otázka?
4: Ahoj Ušoune, já se jmenuji Rudolf a mám pro tebe otázku. Umíš si zavázat tkaničky?
0: Jak kdy? Někdy se z toho zašmudrchám úplně celičky.
1: Tak a teď přijde otázka, kterou Ušoun dostal hned několikrát.
3: Ahoj Ušoun, já se jmenuji Jonáš a mám pro tebe otázku. Kde máš maminku?
0: Ale někde zrovna straší.
5: Já jsem Klárka a mám pro tebe otázku, kde máš tatínka?
0: No taky zrovna pracuje. Myslím, že na hradě Křivoklát, ale nejsem si úplně jistý, kde strašidláku je.
1: Tak a je tu poslední otázka pro Ušouna.
6: Ahoj Ušoune, jmenuji se Jakub, mám pro tebe otázku. Proč je ta školka kousíček od pohádkovýho lesa?
0: Proto, abychom to neměli daleko za našimi milovanými pohádkovými postavičkami a postavami, princeznami, králi, draky a tak dále.
1: No, tak já myslím, že kousek od pohádkového lesa je přesně to správné místo, kde by měla naše pohádková školka stát.
0: Přesně tak, holky a kluci, děkuji za vaše otázky, moc rád jsem na ně odpověděl a klidně posílejte další, mě to totiž moc baví.
1: A teď si dáme další Ušounovu oblíbenou písničku.
0: Počkat, já ještě řeknu něco, jo. Víte, proč jí mám tak rád? Zpívám si a ještě si zopakuju, jak vlastně které zvířátko dělá. Jo, proto jí mám rád. Tak pojďte, zkuste si to se mnou.
1: A já budu zpívat taky.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které o mně dneska byla písnička a pohádka a odpovídal jsem na vaše otázky.
0: Už jsi velice slavné strašidýlko.
1: No teda nevím, ale doufám, že ve Strašidlově dneska poslouchali.
0: Neboj, Ušounku, nikdo, kdo tě má rád, si to určitě nenechal ujít. Větší hvězdu určitě ve Strašidlově neznají.
1: Ale no, já přece nejsem hvězda. Jsem roztomilé rozhlasové strašidýlko. Někdy zlobím, někdy nezlobím, ale jsem takový ušounisko. Ale pozor, já znám jednu osobu, která sní o tom, že bude hvězda.
0: Tak si pustíme její písničku.
1: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: která dneska byla o mně.
0: A říkáme byla, protože pro dnešek už končíme.
1: Jo, jo, jo, jen vás ještě poprosíme o obrázky.
0: A dneska je, myslím, jasné, kdo by měl na těch obrázcích být.
1: No, vy to přeci víte, ale já to pro jistotu ještě zopakuju. Jana totiž myslí mě, že by na těch obrázcích, co nám pošlete, že bych na nich měl být já.
0: No přesně tak. Namalujte nám Ušouna Rušouna, rozhlasové strašidýlko, co ho máme všichni moc a moc rádi.
1: Je, děkuju, děkuju. Tak jo, jo? Tak ještě taky prosím o ty obrázky.
0: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují.

0: a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. To je úkol pro dospěláky.
1: Jo, jo, jo, pěkně to pošlete a my potom někomu z vás, kluci a holky, ne dospělému, jo, ale jenom někomu z vás, nějaké holce nebo klukovi, pošleme za odměnu obrázek. Teda za obrázek pošleme odměnu.
0: Teda ty jsi to pomotal.
1: Ale holky a kluci už vědí, co mají dělat.
0: No jasně. Tak ahoj holky, ahoj kluci. Mějte se krásně.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi vaše milované, oblíbené, úžasné strašidýlko Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. No a na závěr si dneska dáme další Ušounovu oblíbenou písničku.
1: Jo, jo, jo, tu mám moc rád.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žily byly.
1: Žila byla jednou jedna astronomka, Karolin Heršlová. Život této mladé dámy krásně ukazuje, že i když od vás nikdo moc nečeká, můžete dokázat velké věci. Karolin Heršlová se narodila roku 1750 v Hanovru na území dnešního Německa. Na svět přišla jako osmé dítě v rodině hudebníka. V 10 letech ale prodělala tyfus. Tahle závažná nemoc způsobila, že přestala růst a měřila asi tak jen 130 cm. Měla také problémy se zrakem. Otec své děti podporoval ve vzdělávání, ale matka byla přesvědčená, že jejich maličká dcerka se nikdy neprovdá a zůstane jen pomocnicí v domácnosti, jako nějaká popelka. Ale to se spletla. Ve svých 22 letech se Karolin přestěhovala do Anglie za starším bratrem Williamem Herschlem, aby se mu starala o domácnost. William byl hudebník a měl rád astronomii. Bavilo ho vyrábět a zdokonalovat dalekohledy, aby mohl prozkoumávat tajemství vesmíru. Dokonce objevil planetu Uran a díky tomu se mohl svému koníčku věnovat naplno a stát se jedním z nejvýznamnějších astronomů své doby. Karolin ze začátku vystupovala jako zpěvačka na koncertech, které William organizoval, a byla považována za talentovanou sopranistku. Mimochodem, víte, co to znamená, když je někdo soprán? Znamená to, že zpívá velmi vysokým hlasem. Jakmile měla chvilku pauzu od svých povinností, věnovala se Karolin studiu. Učenlivá dívka se zapojila i do bratrových astronomických pozorování, pomáhala mu s matematickými výpočty, zápisy a výrobou dalekohledů. To nebyla jen tak nějaká titěrná hodinářská práce, jak by se mohlo zdát. Leštit a brousit velké skleněné čočky dalekohledů byla dost namáhavá činnost. Postupně se tak naučila astronomii a pomocí dalekohledů sama propátrávala temné hlubiny kosmu. V roce 1786 se stala první ženou, která objevila novou, dosud neznámou kometu. To je jedno z vesmírných těles složené z ledu, zmrzlých plynů a prachu. Komety krouží kolem Slunce a když se k němu přiblíží, vytvoří se jim dlouhý, zářivý ocas. Karolin byla neuvěřitelně pracovitá. Za svůj život objevila 8 komet a také několik mlhovin a hvězdokup. Byla si ale vědoma svého postavení a své objevy nejprve světu oznamovala velmi pokorně. Jak o tom svědčí například její dopis tajemníkovi královské společnosti, kde se opatrně odkazovala na jeho přátelství s bratrem Williamem. Asi se bála, že by ji jinak onen vážený tajemník nevyslechl, když byla jen žena. Postupně však získávala na odvaze i vědecké pověsti. Po objevu jedné z komet dokonce nadšeně skočila na koně a uháněla 50 kilometrů za královským astronomem, aby mu tu novinu osobně nahlásila a byla oficiálně uznána za objevitelku. O jejím přínosu nejen pro astronomii, ale také pro postavení žen ve společnosti svědčí i to, že byla první ženou v Británii, která dostávala pravidelný plat za vědeckou práci. A to v době, kdy ženy neměly stejná práva jako muži a nesměly být ani právoplatnými členkami královské společnosti, tedy nejdůležitější vědecké instituce v Anglii. Když byl ale její bratr povýšen na dvorního astronoma, král Jiří III. Jí jako asistence přiznal roční mzdu 50 liber. Byla taky první vědkyní, jejíž článek vzala královská společnost na vědomí a zabývala se jím a jednou z prvních žen na světě, jejíž práce byla publikována ve vědeckém časopise. Neznamenalo to sice radikální změnu, ale předznamenalo to možnost, že jednou by mohly být ženy uznávanými vědkyněmi. Ale opravdu jenom jednou. V budoucnu. Jen tak pro zajímavost, o svém prvním objevu napsala Karolin v roce 1787. První formální ženské členy začala královská společnost oficiálně přijímat až po druhé světové válce v roce 1945, tedy až za nějakých 160 let. To jim teda dost trvalo, nemyslíte?
2: Aha.
1: Po smrti bratra se vrátila do Hanovru, kde zpracovávala jeho poznatky, které byly zásadní pro další generace astronomů. Za svůj přínos vědě obdržela řadu ocenění, včetně zlaté medaile Královské astronomické společnosti, což bylo tehdy pro ženu naprosto výjimečné. Po téhle sourozenecké dvojici je dokonce pojmenován kráter na Měsíci. Karolin Herschelová se dožila úctyhodných 97 let. Až do vysokého věku zůstávala duševně aktivní a sledovala vývoj astronomie. Historie holt ukazuje, že vědu nezajímá, jestli jste kluk nebo holka.
0: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: zachránit všechno může.
1: Zaspal si večerní pohádku?
2: Utekla ti víkendová hra?
1: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
2: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
1: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
2: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
1: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Čau všichni, posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co právě trenduje, ale bavíme se i o tom, co řeší generace Z a Alfa. Takže vy, já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, kromě mě je tu ale po každý taky host. No a než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale protože obecný info není zas tak zajímavý, zkusíme z něj dostat něco víc. Během rychlopoznání bude možná náš host malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem. Nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasové výzvy. Tak uvidíme, jestli na ní dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat. A pak se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Čekají nás témata jako kamarádství, Harry Potter a scout a scoutské tábory. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Našimi dnešními hosty jsou Aneška Stejskalová a Andělka Brotánková. Čau holky, vítejte v Trenduj.
1: Ahoj.
0: Aneška má dva mladší bráchy, stejně jako Andělka. Holky jsou skvělé kamarádky, chodili spolu do školky a jezdí společně na skautské tábory. Aneška má dva psy a dělá atletiku, Andělka má zase dvě kočky, hraje na housle, věnuje se taekwondu a badmintonu. Holky mají společnou ještě lásku k jízdě na bruslích, ať už na kolečkových nebo na ledních. Tak to bylo jenom takový krátký info o holkách, ale my se chceme dozvědět trošku něco víc. Takže holky, jste ready na rychlo poznání, aby se holky a kluci, co nás poslouchají, dozvěděli o vás něco víc?
2: Jasně.
0: Tak dobře, jdeme na to.
3: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
0: Čeká nás rubrika Rychlopoznání, mám na holky pár otázek na tělo, ale kdyby nechtěli odpovědět nebo nás odbili slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, přijde rozhlasová výzva. Tak jdeme na to, holky. Vždycky prostě řeknu otázku a jedna z vás, co bude hned vědět, tak začne a druhá odpoví po ní. První otázka. Kdybyste měli po zbytek života žít jako zvíře, jaké by to bylo a proč?
2: Tak u mě by to byl asi můj pejsek.
0: A proč, Aneško?
2: Jo, protože on... Jako je takový hodně roztomilý, takže by ho mě určitě měli všichni rádi a taky se má hodně dobře, nemusí chodit do školy. A
0: takže má
2: tak.
0: Pohodu prostě, chtěla bys mít pohodový život. A koho by si vybrala, Andělka?
2: No, tak já bych chtěla být asi veverka, protože je strašně hbitá a může skákat po stromě a užije si spoustu legrace.
0: No super, tyjo, takže máme tady veverku a pejska. Druhá otázka. Co je podle vás úplně ta největší zábava?
2: Asi být s Andělkou?
0: Takže cokoliv, co podnikáte společně.
2: Jo, přesně.
0: No tak to měly holky stejnou odpověď. Třetí otázka, tak na tu se ptám úplně každého hosta, kdo dorazí do Trenduj. Vaše guilty pleasure, takže v překladu, na čem ujíždíte a vlastně se za to tak trošku stydíte.
2: No tak já si furt kupuju žvíkačky a já je polikám a...
0: Takže ty prostě jakmile už ti nechutná, že už to není tak dobrá ta chuť, tak ji spolkneš.
2: Já je spolknu rovnou, i když vím, že to není zdravý vůbec.
0: Ty jo, no tak to je dobrá teda guilty pleasure. Takže ty už musíš mít břiše strašně žvejkaček. Oni už se asi rozložili teda, ale... A jaký máš nejradši? Máš nějakou konkrétní příchuť nebo nějaká tvoje nejoblíbenější, nebo jedeš...
2: Asi borůvkovou.
0: Borůvkovou. A jakou guilty pleasure má Aneška?
2: No, tak na tady s tím jsem hodně přemýšlela, protože mě vůbec nic nenapadá. A nakonec mě napadlo, že vlastně cvičení mýho pejska, mě to, i když strašně baví a strašně ráda to dělám, ale pak mě to v jednu chvíli úplně přestane bavit a mám chuť se na něj vykašlat, protože vůbec neposlouchá.
0: Takže to je taková guilty pleasure v tom, že jakoby na jednu stranu jako v tom jedeš a pak jako tě to zase přestane úplně bavit, takže máš na to takový rozpolcený pocit, chápu. Čtvrtá otázka. Jaká tři slova vás nejvíc vystihují? A můžou to být buď třeba co se týče, jak vypadáte, nebo jakou máte povahu, prostě to záleží na vás.
2: Tak asi milá, kamarádská a malá.
0: Jako malá vzrůstem.
2: Jo.
0: A co má Andělka?
2: No tak asi bláznivá, taková tichá a... Tak je hodně přátelská.
0: Super, holky. A dáme poslední otázku rychlopoznání. Jak si sami sebe představujete za 10 let? Teď je vám kolik, holky?
2: Mně teď 12.
4: Mně teď 13.
0: Takže až ti bude 23, Andělko, a o tobě až bude 22, Aneško. Tak co si představuješ, že budeš v té době dělat, kde budeš třeba bydlet a tak? Jestli budeš už mít třeba děti?
2: To vůbec ne, mě vůbec nic nenapadá.
0: No tak prostě představa, to nemusí být samozřejmě pravdivý, protože my nikdo z nás nevíme, co se stane za 10 let, ale jak by si to chtěla, kdyby si to mohla všechno vybrat?
2: No.
0: Jestli já už víš, Andělko, nevím. Tak klidně můžeš začít.
2: Já taky nevím.
0: Tak ještě přemýšlejte, protože jinak budete muset dělat rozhlasovou výzvu.
2: To nám vlastně ani tak nevadí. My jsme si vždycky strašně říkali, že bychom ji chtěli vyzkoušet.
0: Tak dobře, takže nevíte a půjdete do rozhlasové výzvy.
2: Jo.
0: Dobře, tak jdeme na to. A moje otázka zní, co si myslí plíseň, která se udělala na prošlém jogurtu?
2: No tady je tak příjemně. Útulný je to tady. Akorát ty jogurtový bakterie mi to tady kazí. Já bych se tady tak rozložila. Ale i ta barvička, no to je nádhera. Přímo úžasná barva. To je fakt delikatesa.
0: Já myslím, že jste se holky poradili krásně. Takže plíseň si prostě užívá v tom kelímku. A doufá podle Andělky, že za chvilku už zmizí celý jogurt a proroste celým kelímkem a bude tam mít jenom pohodičku. Tak já myslím, že holky si poradily jak s rychlopoznáním, tak s rozhlasovou výzvou skvěle. Plíseň tady zaimprovizovali perfektně, úplně jsem si ji představovala, jak si povídá sama pro sebe v tom jogurtu. No a teď je myslím ta správná chvíle na to vrhnout se na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čeká kamarádství, Harry Potter a scout a scoutské tábory.

0: Jako první se dnes budeme bavit o kamarádství. Už jsme tu tohle téma sice měli víckrát, ale kamarádství je pokaždé jiné, protože pokaždé to spojuje jiné lidi, buď skupinu nebo dva a víc. A taky si myslím, že kamarádství je něco, co nikdy nevyjde z módy. Myslím si, že už pračlověk měl nějakýho kamaráda a lidi v budoucnosti nikdy nebude chtít nikdo být úplně sám. Vždycky bude každý chtít mít nějakýho kamaráda. Tak jak to bylo u vás, holky? Kdy vy jste se vlastně poznali? Kolik vám bylo let?
1: Tak my jsme se poznali už ve školce.
2: Mně myslím, že bylo 4.
1: A mě 5.
0: Mm-hmm. Takže školkové kamarádky. No a bylo to tak, že jakmile jste se poznali, tak jste si opravdu padli jako do oka a hned jste se skamarádili, nebo to trvalo prostě pár let, než jste si jako opravdu stali z vás dobrý kamarádky?
2: No, k tomu je takový vtipný příběh.
0: No tak to máme v trendu i nejradši vtipný příběhy, tak povídejte.
2: Andělka pověděla před asi měsícem, no půl měsícem, že já jsem se to vůbec nespomínala, tak jako nemůžeš říct, jak jsme se s kámošili a vlastně jsme si jakože fakt hned padli do oka.
0: Tak Andělko, povídej příběh.
1: My jsme byli na nějaký výpravě a ona tam sbírala nějaký bukvice a nebo nevím co a já jsem tam byla jako nová a ta vedoucí tak tam neřekla, nechtěla by si jít za Anešku, tak já jsem řekla tak jo. A pak jsme se nějak pozdravili a
2: skamarádili jsme se.
0: Takže vlastně díky nějaký paní učitelce ze školky, kdy už člověk vůbec ani neví, že jo, jak se jmenovala, prostě už si ji nepamatuje, tak která prostě ti navrhla, aby si šla za Aneškou, tak ti to předurčila, že budeš mít takovouhle dobrou kamarádku.
2: A vlastně jsme díky tomu kámošky až doteď. No.
0: Takže teď už vlastně teda chodíte, předpokládám, každá do jiný školy, školka vás spojovala, ale teď už jste každá jinde. Máte společný to, že jezdíte spolu na ty skautský tábory, ale jinak během normálních týdnů, tak kolik spolu třeba za týden strávíte času? Co spolu děláte? Jak často se vídáte?
2: My se vídáme ne tak často, protože
1: bydlíme strašně daleko od sebe.
0: Aha, jak třeba daleko? Bydlíš
2: v Praze a Andělka bydlí někde na jihu?
0: Na jihu republiky prostě, v jižních Čechách.
2: Jo. Takže, ale jako když to jde, tak se vídáme.
0: Takže vy ani nejste ze stejného města, takže vy jste takhle prostě kámošky trošku na dálku. No a když se teda vidíte, tak to je třeba, já nevím, jednou za čtvrt roku, nebo jedině na tom táboře, nebo jedině, když jsou prázdniny, nebo...
2: Tak já bych řekla, že třeba jeden měsíc jo, nebo a pak zase jeden ne, a nebo je to, že se vidíme, třeba jsme jednou měli, že jsme se viděli jako jednou a pak po 14 dnech a pak zase. To bylo teď, protože jsme se udělali před táborem, po táboře a teď ještě.
0: No a jak se to domlouvá, když jste každá z jiného města? Je to tak, že třeba řeknete rodičům, že byste se chtěli vidět, nebo třeba kdo za kým přijede na návštěvu, nebo jak to je?
2: No tak většinou já jezdím za Andělkou a je to tak, protože my když jsme dřív taky bydleli na jihu, tak taťka tam teď vlastně jezdí, protože on tam hrál fotbal, takže mě vždycky hodí ještě k Andělce a tam u ní vždycky přespává.
0: Ale to je dobrý, že aspoň ten taťka tam má furt nějaký to pojítko, takže ty můžeš jet s ním a můžete se vidět. To je paráda. No a když už se teda vidíte, máte ten společný čas, tak co společně nejčastěji děláte?
2: Tak hodně kravin.
1: Nějaký challenge a tak.
2: No, třeba si vymyslíme, že bychom mohli...
1: No, naposledy tak to bylo, že jedna si dělala na uši sluchátka, pustila si tam hlasitou hudbu, jako natáčeli jsme to a druhá potom... se jí ptala na různý otázky a ona nevěděla prostě, na co se jí ptá.
0: A musela podle pusy, jenom jak se hejbe, to zkusit odhadnout.
2: No, prostě odpověděla ano, nebo ne, nebo někdy, jo.
1: A my jsme si to pustili a bylo to
2: strašně vtipný to bylo.
0: Super, no tak to jsem, tuhle tu challenge jsem podle mě už taky někde na nějakém videu viděla, to jste se takhle inspirovali a bylo to, že aspoň u nějaký otázky jste to třeba opravdu odhadli, na co se ta druhá ptá, nebo to vždycky bylo úplně mimo.
2: Úplně mimo. Nebo jsme jednou zkoušeli, že jsem, já jsem se nasadila kolečkový brusle a jela jsem na skateboardu s kopcem.
0: Na těch bruslích?
2: No, já jsem se na něj sedla a jela
0: jsem. Jo, sedla. No, naštěstí, to jsem si říkala, jak bys to jinak zvládla. Tak dobrý, tak to ještě se dalo, ale ještě, že seš tady, seš celá, máš všechny ruce, všechny nohy, takže dobrý. No, jak byste popsali, v čem jste třeba úplně stejný a v čem se naopak doplňujete, že jste v tom každá jiná, ale hezky to jde dohromady?
2: Tak jsme stejný, možná v naší povaze, že máme nějaký povahy, máme jako stejný, že se chováme třeba stejně. Jsme stejně blázniví a napady nás úplně šílený nápady.
1: To jo.
0: A v čem jste třeba zase jiný?
2: Jiný. Tak třeba v tom, že já vlastním psa a ne. Prostě jsem úplně milovník psů.
0: A ty jsi milovník koček, Andělko?
2: Jo, jo.
1: Jo.
2: Ale to, to taková, jako neznamená.
1: Ona je taková jako hodně vedoucí skupiny.
2: Zase jo, já jsem... To možná sedí k tomu, že já jsem lev, takže...
0: Jo, a vlastně i je pravda, že Andělka při tom popisu říkala, že je tichá a ty jsi spíš ukecená.
2: Jo, strašně.
0: Takže v tom se doplňujete.
1: Ale když jsme spolu, tak já jsem taky trochu...
0: Víc ukecená, protože je to tvoje dobrá kámoška, takže ji znáš a je to víc, jo. Než víc v pohodě, chápu. Takže víc, jedna je víc vůdčí, druhá víc se tak třeba trochu přizpůsobí, což je ideální v kamarádství, že když jsou v obě vůdčí nebo v obě se přizpůsobují, tak to třeba tolik nejde dohromady, takže to je úplně bezvadný. Já tady mám teď takovou definici přátelství podle jedné encyklopedie, tak já vám ji přečtu a vy mi řeknete, jestli to na vás sedí nebo ne, jo? Podle online sociologické encyklopedie je přátelství vztah spojící dvě nebo více osob na základě vzájemných sympatií. Je to mezilidský vztah, který se vyznačuje vzájemným porozuměním a náklonností. Lidé v přátelském vztahu se chovají v rámci sebe ohleduplně, chtějí pro své přátele to nejlepší. Důležité je taky, aby k sobě byli upřímní, důvěřovali si, byli empatičtí. Přátelé se svým protějškům mohou svěřit se svými pocity a názory bez strachu, že by za ně byli odsuzováni. V přátelství je taky běžné, že si přátelé vzájemně nezištně pomáhají a touží trávit se svým druhým kamarádem co nejvíce času. Tak mi řekněte, jestli to na vás sedí.
2: Já bych teda řekla, že to na nás sedí úplně perfektně.
1: Jo, určitě.
0: Takže holky jsou úplná definice kamarádství. Kolik máte, protože řekli byste o sobě, že jste nejlepší kamarádky, nebo spíš prostě dobrý kamarádky, nebo jak byste to zhodnotili?
2: Nejlepší.
1: Jo, 100%.
0: Nejlepší kámošky. A jak to máte každá zvlášť, teď odpovězte, jestli máte třeba hodně dobrých kamarádek okolo sebe, anebo spíš prostě má člověk třeba jenom jednu až dvě kamarádky, na který se nejvíc zaměřuje, protože každý to má jinak. Někdo má spíš radši ty větší skupiny dobrých kamarádů a někdo má třeba dvě kamarádky, který má hodně rád a pak už nepotřebuje tolik lidí, tak jak to každá z vás máte?
2: No, tak mě jde asi o to, jaký je to člověk, protože když my máme teď s holkama máme ve škole takovou skupinu svoji a pak vlastně mám nějaký kamošky, s kterými se prostě mám jenom s ní, protože prostě úplně nemáme potřebu brát někoho do skupiny, takže jde asi o toho, kdo to je. Pak taky já mám někdy nějaký prostě období, že někdy jsem radši ve skupinách a někdy s nějakým jednotlivcem.
0: Takže to tak střídáš, využíváš obojí. A co Andělka?
1: No, tak já mám spíš mít kamarádu tak tři, jako hodně dobrý.
0: A to ti stačí?
1: Jinak se bavím se všem. Jako...
0: Jasně, tak nějak jako na normální úrovni. No a jak to zatím máte ve 12 a 13 letech? Máte hlavně kamarádky holky, anebo holky i kluky a už je to jedno? Nebo se zatím zaměřujete jenom na to stejný pohlaví, jako jste vy?
2: No, tak já mám asi i kluky, i holky a v páté třídě to vlastně bylo ještě víc, že tam jsme vlastně doslova měli partu holek a kluku a ty prostě byly jako spolu. A vlastně teď jde o to zase, jaký jsou to lidi. Prostě nějaký, s nějakýma klukama se bavím a nějaký bych nejradši by ho dělala z okna.
0: A co ty, Andělko?
1: No, tak já spíš s holkama, ale... Na táboře máme takovou skupinu a tam se bavím i s klukama jako normálně.
2: Jo, tam je to super.
0: No a co je pro vás u kamaráda, nebo spíš teda u kamarádky důležité? Co musí člověk splňovat, nebo jaký musí být, aby se mohl stát vaším dobrým kamarádem?
2: Aby mě nezradila, protože to už jsem stala několikrát a já už prostě tady se nechci opakovat. Aby byla milá, aby byla přátelská a úplně ideál by bylo, kdyby byla ještě extrovert, protože úplně já jakože mám ráda, když jsou ty lidi hodně takový jakože blázniví a hodně prostě jsou extroverti.
0: A jak to má Andělka?
1: No, tak já hlavně, aby nevyzradila třeba nějaký tajemství a tak.
2: Jo, to taky.
1: Prostě.
0: To je důležitý.
1: A taky, aby byla ke mně upřímná a tak.
0: To si myslím, že je důležitý, na tom se shodnem. No a teď se to bude asi týkat jenom vás dvou, aby jsme to tak zkonkrétnili. Co děláte proto, abyste o svoje kamarádství pečovali? Aby prostě bylo pořád dobrý, protože vy už se znáte dlouho, zároveň bydlíte od sebe daleko, takže to je těžší, než když je to někdo ze třídy, s kterým se člověk vidí každý den. Protože to bych chtěla i vědět třeba, jak to děláte vy konkrétně, protože to je třeba pak i tip pro ostatní, co takhle mají nějakýho kamaráda a chtějí, aby to jejich kamarádství bylo prostě čím dál lepší, aby prostě o sebe nepřišli. Tak co dělá člověk, aby pečoval o kamarádství?
2: No, mně hlavně připadá, že jak jsme od sebe daleko a pak se zase po dlouhé době vidíme, tak se na sebe zase strašně moc těšíme.
1: Jo.
2: Takže vlastně je dobrý se od sebe na nějakou dobu oddychnout a potom vlastně po té době se na sebe strašně těšíte a už prostě to nevydržíte a všechno.
0: Mm-hmm. Takže ale vlastně mít i jako čas třeba pro sebe a nebejt s tím člověkem prostě 24/7 v permanentním kontaktu, že to je potom takový cennější to kamarádství. Mm-hmm. A co ty bys na to řekla, Andělko?
1: No, já k tomu asi nemám co dodat.
0: Souhlasíš. No a jak to máte vy konkrétně? Hádáte se někdy? Nebo jak řešíte třeba to, když má jedna na něco odlišný názor, pohled a tak?
2: No tak,
1: my se hádáme, ale jako ne jako ze srandy.
2: Ze srandy, no, a jakože třeba si vymýšlíme, že se třeba hádáme o nejoblíbenější postavě z Harryho Pottera, že jakože se ona má tady tu, a jakože třeba máme stejnou. A vlastně se hádáme v dobrém smyslu. Ještě jsme se nikdy nepohádali tak jako,
1: dobrý,
2: že bychom se jako fakt hrozně pohádali. Možná na táboře jsme se na sebe jednou naštvali, ale to fakt nebyla hádka, s který bychom potom se spolu nebavili.
0: Mm-hmm. Mm. Takže zatím jako vždycky jenom takhle spíš se pošťuchujete, ale opravdová hádka to nebyla. Myslíte si, že je důležité, aby člověk měl s kamarádem společný zájmy, aby je bavily podobné věci, nebo si myslíte, že můžou být i kamarádi, který se prostě jenom mají rádi, ale nebaví je nic společného?
1: No, určitě je důležité, aby měli aspoň něco společného, ale můžou mít i jiný zájmy.
2: No, to je za mě taky důležité, že nemusí mít všechno stejný, potom můžou někdy dělat to, co baví toho jiného, a někdy to, co baví toho jiného. Ale vlastně může být i fajn mít stejný, ale podle mě je lepší mít nějaký odlišný a nějaký stejný.
0: A vy máte jaký konkrétně společný jako zájem, co vás společně fakt baví?
2: Asi hodně třeba typy lidí jsme dřív strašně moc natáčeli.
0: Jo, takže ty challenge, to je vaše
2: společný. Jo, challenge, to je.
1: Jo.
0: A pak jste taky obě faninky Harryho Pottera.
2: Mm-hmm.
0: Teď ještě poslední dvě otázky, než se posuneme dál. Jaká je podle vás ta nejlepší vlastnost té druhé? Co je na té druhé to úplně nejlepší?
2: Tak na Andělce je úplně nejlepší úplně všechno.
0: To je záludná odpověď. Zkus něco vybrat. Jednu věc, co máš na ní nejradši.
2: Tak já na Andělce ráda. Úplně nejradši mám na ní, že je s ní vždycky sranda a že se nemusím bát, že bych se, když jsem u ní, že bych se nudila, protože tam je prostě hodně dobrých věcí u nich třeba. Takže prostě to mám ráda, že je s ní vždycky sranda.
0: A jak to máš ty, Andělko? Co je pro tebe úplně ta nejlepší vlastnost na Anešce?
1: No, tak Aneška má vždycky strašně dobrý nápad, co dělat. A pak já si vždycky říkám, no to nemusí být tak špatně. A pak je to strašně dobrý a pak jsme na tom úplně závislí.
0: Takže prostě, že je taková originální, vždycky něco napadne a ty třeba si říkáš, no, tak Bůh ví, jaký to bude a pak je to prostě bezvadný.
2: No, třeba, že jsme šli v 9:30 večer do vody, takže
0: je to prostě taková bláznivá kámoška, která to ale vždycky vymyslí dobře. No tak holky, já si myslím, že teď už zbývá jenom, jestli byste dali nějaký tip na kamarádství.
2: Já bych chtěla říct, že jestli máte obě dvě třeba WhatsApp, tak by bylo celkem dobrý si na sobě dát číslo, ať se potom můžete psát, stejně jako my dvě, taky být aspoň prostě nějak v kontaktu. Klidně přes rodiče je úplně jedno jak, ale prostě být nějak v kontaktu.
0: Abyste věděli, jak se ta druhá má, co dělá, protože i tak, když se člověk vidí třeba jednou za měsíc, tak jako je fajn si během toho měsíce prostě napsat, jak se máte a tak. Super, to je dobrý tip. Andělka souhlasí.

0: naším dalším trendem je Harry Potter. Holky mají obě Harryho Pottera moc rády, já taky, takže se tím pádem mega na tohleto téma těším. Myslím, že asi nikomu nemusím vysvětlovat, co je Harry Potter, každý snad Harryho Pottera zná, ale jako řekneme si pár podrobností, třeba to, že autorkou téhle řady fantasy románů je britská spisovatelka J.K. Rowling. Podle jejich vele úspěšných knih se potom natočily taky filmy. Filmů vzniklo 8, protože 7. díl je rozdělen na 2 filmy, takže knih je 7, filmů 8. Svět Harryho Pottera má vlastní zákony, odehrává se v paralelním světě, který funguje ve stejném čase jako ten náš, ale je to kouzelnický svět. Obyčejným lidem, kteří nejsou schopni kouzlit, se říká mudlové. Jsou tam taky koleje, Nebelvír, Havraspár, Mrzimor a Zmiozel. A je tam moudrý klobouk, který vždy rozdělí každého nového studenta, kam bude patřit. Kam si myslíte, že byste patřili, kdybyste dostali dopis a šli jste do Bradavic?
1: Já si myslím, že bych patřila, ale úplně tam nechci patřit. A myslím si, že bych patřila do Nebelvíru, ale já bych chtěla jít do Zmiozelu, protože tam je můj oblíbený, moje oblíbená postava.
2: Hej, to je moje postava.
1: Moje.
0: Tak počkej, takže a co si myslíš ty, Andělko? Ty si myslíš, že by tě přiřadil klobouk kam?
1: Já nevím, možná do Havraspáru, ale fakt bych chtěla do Zmiozelu, ten je nejlepší.
0: Takže holky jsou obě faninky Zmiozelu, což je taková zajímavá kolej v tom, že tam vlastně jsou hodně dobrý kouzelníci, ale často se přidají na temnou stranu, že vlastně v tom Nebelvíru jsou takový největší dobráci, kteří jsou vždycky jenom jako, aby všechno bylo spravedlivý a správný, prostě Harry, Hermiona, Ron, ale třeba Draco Malfoy a další postavy jsou naopak zase ve Zmiozelu. My si hned budeme povídat s holkama dál na konkrétní otázky, ale já ještě doplním, že Harry Potter je nejlépe prodávanou sérií všech dob. Knihy o Harrym Potterovi byly přeloženy do 67 jazyků. Česká verze knížky byla vydaná i jako audiokniha. Holky tady, 6-7. Audioknížku namluvil Jiří Lábus, výtečně stvárnil všechny postavy. Audiokniha má přes 600 minut a byla oceněná i platinovou deskou za 10 000 prodaných kompletů. Ještě než se posunu dál s nějakýma svýma informacema, tak se chci zeptat, holky, vy jste prvně četli knížky a pak viděli filmy, nebo jste to měli naopak?
1: No, já se musím k něčemu přiznat. Mě úplně knížky nechytly. Já jako jsem spíš na ty filmy a první jsem viděla filmy a přečetla jsem, myslím, že 4 díly knížek, ale jako nechytlo mě to úplně.
0: Takže ty jsi prostě filmová faninka.
1: Jo.
0: A jak to má Andělka?
2: No, já jsem začala s těma knížkama v 10. A mám takovou přestávku, prostě teďko moc nečtu toho Harryho Pottera, poslouchám podcast Neplecha ukončená spíš.
0: Krása, takže nemáš ještě přečtený všechno, něco už si přečetla a teď posloucháš Neplechu.
2: A filmy jsem viděla teda všechny.
0: Takže tady máme jednu kompletnější faninku, jednu zaměřenou konkrétně na filmy. Na to, jestli posloucháte podcast Neplecha ukončena, kde autorka přeříkává vlastně ten děj a rozebírá i nějaký detaily, to jsem se taky chtěla zeptat, je to taky můj oblíbený podcast, takže vůbec se nedivím. Je takovej pohodovej, zároveň už vlastně jeho autorka dokončila, takže už můžeš poslouchat opravdu až do konce, už vlastně je ukončený, protože už přeříkala úplně všechno. Pojďme ale teda zatím k filmům a pak se zaměříme i na knížky, ale filmy máte společný obě. Film je plnej neskutečných rekvizit, tím je vlastně výjimečnej. V knížce jsou totiž popisovaný specifický věci, které museli ty rekvizitáři vyrobit přesně pro ty filmy a je to tím naprosto unikátní. A mě by zajímalo, jestli jste jedna z vás nebo třeba obě navštívili Harry Potter studia, kde se Harry Potter natáčel v Londýně, kde je spousta těch originálních rekvizit a kostýmů vystavená.
1: No, bohužel ne. Ale strašně bych to chtěla.
2: Jo, já jsem viděla nějaký video na YouTube a od té doby tam strašně chci.
0: Takže je to váš sen, který si teprve chcete splnit. No, holky, můžu vám říct, že to opravdu stojí za to. No. Splnila jsem si to teda až v dospělosti, jsem tam byla 10 let zpátky a hrozně se mi tam líbilo. Opravdu tam se ten svět kouzelný, úplně se v něm najednou ocitnete a vidíte různý ty rekvizity, které opravdu některý tam mají i jako rozpohybovaný, takže máte pocit, jako, že jsou fakt jako oživlí a tak. Je to neskutečný zážitek, takže věřím, že až se vám to splní, tak budete nadšený. Světem Harryho Pottera se zabývá početná komunita fanoušků, těm se říká Potterheads. Ty uznává i samotná autorka, jsou různé weby, různé teorie, to právě se všechno rozebírá i v tom podcastu Neplecha ukončena, kde ta autorka se považuje za jako velkou faninku, takže zkoumá i všechny tady ty weby a tak dále. Vy byste o sobě řekli, že jste fakt velký faninky?
2: Asi jo.
0: A ty, Andělko?
2: Já určitě. Takže jsem velký fanoušek.
0: Jedna velká a druhá taková střední. Když ty máš vlastně to srovnání, Andělko, tak co máš radši? Filmy nebo knížky?
2: Teď mám radši možná trochu ty filmy.
0: Mhm. Je pravda, že někdo, kdo je mega fanoušek těch knih, tak pak říká, že třeba ne všechny detaily, co jsou v těch knížkách, se do těch filmů dostaly, ale zároveň zase ty filmy jsou tak dobře udělaný, že tam je fakt zhmotněný ten svět, který ta J.K. Rowling vymyslela. Když jste se poprvé s Harrym Potterem setkali, tak vlastně Andělka říkala, že to by bylo 10, když to začala číst.
2: Jo.
0: A ty jsi třeba viděla poprvé kdy ty filmy?
2: Asi 7.
0: Tak to ještě dřív. No a co vás na tom kouzelnickém světě nejvíc baví? Každou zvlášť klidně.
2: Mě baví hodně, jak je to tam ta magie, protože si vždycky představuju, že by se to mohlo stát i v našem světě a byla by to strašná zábava, takže to mě strašně baví.
0: A co tebe, Andělko?
2: Já tak určitě, jak je to magický ten svět a prostě je to úplně jiný než tady a já bych strašně chtěla dobrá davic.
0: Takže jste takovej typ faninek, který by chtěli dostat svůj dopis?
2: Ano, rozhodně.
0: Vy jste vlastně teďka, oni to dostávají ve 12, ne, ten dopis?
2: No.
0: V 11?
2: V 11.
0: No, tak to už v obě teda vám bylo, ale tak třeba má jenom zpoždění, holky. Jaký je váš úplně nejoblíbenější díl?
2: Asi 4 nebo 5, jeden z těch dvou. No, myslím, že 4. Já z těch filmů, tak to mám nejradši asi 1 a tu druhou část 7.
0: Mhm. 4, 5, to jsou jaký?
2: Fénixův řád a ten pohár.
0: Je pravda, že pohár mám ve filmech taky hodně ráda, protože je takovej vlastně zajímavý tím, jak tam přijedou ty studenti z těch jiných škol, je tam spousta nových postav, ale zase třeba 1, jak říkala Andělka, tak to je pro mě taková srdcovka, protože to je takový, že poprvé se seznámí divák s tím kouzelným světem, všichni jsou tam ještě takový malinký, roztomilý prostě děti, takže já musím teda říct, že já nejsem úplně fanoušek těch filmů, kde se hodně pak už bojuje a je to takový dramatický, takže pro mě čím jakoby je to vážnější ten příběh a čím víc tam jako musí řešit ty problémy, tak jako jsem taková, no tak ta 1 to byla taková ještě pohodička docela, takže chápu obojí. Máte doma nějaký Harry Potter věci? Sbíráte nějaký prostě předměty s Harrym Potterem, když jste faninky?
2: No já jsem dřív měla jakože hábit, ale to pak už vlastně asi nic nemám. Až jsem měla jako hůlku plastovou.
0: A co ty, Andělko?
2: No tak já mám furt hábit a plastovou hůlku taky.
1: Ještě nějaký modrý plášť máš.
2: No, ještě mám takový šaty z toho zimního plesu.
0: Wow, takový. Super.
2: Pak nějakou záložku s Hedvigou.
0: Tak to máš docela
2: takový
0: dost.
2: Kufřík.
0: Bezvadný. No a kdo je teda ta vaše nejoblíbenější postava?
2: No, Draco Malfoy.
1: Co to měli říct na stejno, jo? Draco Malfoy.
2: No, ale já teď přemýšlím, jestli to spíš není Ginny nebo Hermiona. Protože to jsou holky.
0: No a co máte nejradši na Drakovi?
2: Já jako nemám úplně nějakou věc, kterou bych na něm měl úplně nejradši. Mně se na něm líbí úplně všechno. Ale vlastně hlavní důvod, proč nemám ráda Harryho Pottera, to já ho prostě moc nemusím, je kvůli tomu, že mě připadá, že je prostě bez emocí.
1: Jo.
2: Že prostě pořádně ani nevyjadřuje ty své emoce. A mě to začíná tak trochu
1: až moc
2: klidnej, no.
0: To je pravda. No. Jako já můžu, doufám, že tady nesklamu nějaký fanoušky konkrétně té postavy Harryho, kteří nás třeba poslouchají, ale já jsem třeba z trojice měla vždycky vlastně nejradši Rona, protože byl takový srandovní a ten rozhodně emoce vyjadřoval.
2: Jo.
0: A je pravda, že jako Harry je takovej jako sice správňák, ale vlastně hodně nedává najevo ty emoce, že by se opravdu na někoho naštval nebo z něčeho měl fakt radost. Je to takový všechno utlumený.
1: A taky mi připadá, že hodně všechno nechal na sobě, jakože on je ten hlavní.
0: Třeba, když si nenechá pomoct.
1: Třeba, že když má někam jít, tak on řekne, ne, zůstaň tady, já tam půjdu. My jsme měli letos tábor, no a tam jsme udělali divadlo Harry Potterovi. Tam teda Ron moc emoce teda nevyjadřoval, ani Harry Potter ten byl úplně.
0: Takže Draco tam byl hlavní hvězda ve vašem provedení.
1: To byla já. A já jsem byla Hermiona.
0: Jak to vidíte teďka s tím, že se natáčí Harry Potter seriál, který bude v prosinci vycházet, první série, takže první kniha. A vlastně tam to udělali tak, že každá série bude jedna knížka a tím, že na to bude hodně dílů, není to prostě jenom jeden film, který má třeba 2 hodiny, tak ty tvůrci slibujou, že tam budou všechny ty detaily z těch knížek, které se do těch filmů nevešly. Samozřejmě ale naši herci, co hráli ve filmech, už odrostli a nemůžou stvárnit ty postavy, takže to budou kompletně nový obsazení s novýma hercema. Tak jak se na to těšíte, co si o tom myslíte?
1: No, tak já na Spotify poslouchám takový podcast taky, jakože o Harry Potterovi. No a tam právě ukazovali, jak budou vypadat ty nový postavy. A docela dost mě zaskočilo, že Severus Snape bude na výpleti, protože to mě vůbec nenapadlo. Takže jako tady tu podmínku podle mě vůbec nesplnili, protože to bylo napsané. Že je bledej a že má ulízlý vlasy nebo tak. A on má, že jo, myslím, že dready bude mít nebo tak. A že Lord Voldemort bude možná holka. Ale jinak se na seriál strašně moc těším.
0: A co ty, Andělko?
2: Já se třeba vůbec netěším. Já se bojím těch postav, protože já už jsem si oblíbila ty herce z těch filmů. Prostě.
1: Mně teda připadá, že Draco Malfoy v seriálovém podání je hezčí, protože má...
2: Není.
1: Jo, protože on má vlnitý vlasy a to je plně hezčí než nějaký ulízlý vlasy.
2: A to je jenom ve prvních 2 dílech.
1: No to je jedno.
0: Je pravda, že to byla i jedna moje otázka, jestli vám v těch rolích těch postav nebudou chybět ty známí herci, tak to přesně Andělka řekla, že se toho bojí, že když tam neuvidí tu Emu, Ruperta nebo Daniela Radcliffa, prostě tu klasiku, nebo Toma Feltna v podání Draka Malfoye, takže jí to bude prostě chybět. Toho se taky trochu bojím zároveň, ale myslím, že docela to zajímavě vybrali, že to taky si s tím dali velkou práci, aby se ty noví herci na ty postavy hodili, takže uvidíme. Je pravda, že klučina, který dostal roli Draka v seriálu, je podle mě, protože já si myslím, že Tom Felton nebyl přírodní blondiák, dobarvovali ho.
2: Jo, já vím.
0: A bylo to prostě takový, jako falešný, že ho, trošku ho k tomu museli jako upravit, aby byl víc jako Draco. Tady ten klučina, co teď bude hrát, tak to je přírodní blondiák. Zároveň já zase, když jsem ho viděla, tak jsem si říkala, že to je možná až moc velký hezounek, jako jestli se to na tu postavu
1: to
0: hodí.
1: To je pravda, no.
0: Že jako to vypadá jak tak nějaký model dětský. Ale třeba bude v té postavě jako dobrý. Já jsem toho herce viděla v jiném už seriálu hrát taky zápornou postavu a jako v tom záporákovi mu to jako šlo, takže se nedivím, že ho jako vybrali. Tak uvidíme, aby zas nebyl jako moc nesympatický, uvidíme prostě, jestli
2: doufám,
0: bude takovej...
2: Doufám, přijde, že Draco není záporná postava.
0: No tak jako nikdy nic není černobílý, nikdy někdo není jenom černej a někdo jenom bílej, no. Draco tam svádí nějaký vnitřní boj, navíc jako tam asi to vychází i z toho, z jaký je rodiny, jako byl vychovaný. Takže...
2: On se to prostě nemůže.
0: Je to pravda, ano... uznávám, tak nebudu to úplně takhle říkat, ale já ho teda viděla v roli čistýho záporáka v jiném seriálu a tam byl fakt dobrý, tak uvidíme, jak si poradí s tady tou výzvou. Teď už se snad prý i natáčí 2. série, takže ta první už je hotová a 2. na tý už se pracuje. Myslíte si, že Harry Potter, i když vlastně knihy už vyšly strašně dávno a vlastně už i filmy původní, tak myslíte, že to pořád trenduje?
1: Já si myslím, že Harry Potter furt trenduje, protože se na něj furt všichni koukají a furt vlastně přichází někdo novej, který se stane strašným fanouškem Harryho Pottera. Třeba naše učitelka na naší škole, tak myslím, že doteď prostě jako se moc nezajímalo o Harryho Pottera a teď to prostě začalo strašně zajímat. Takže furt přichází nějaký nový fanoušci a podle mě bude trendy pořád.
2: To je prostě taková nestárnoucí kniha. Jako
0: a myslím, že ani ty filmy jsou udělané taky tak, že jsou taky nestárnoucí, jako mi přijde, no. V těch filmech se ty tvůrci tolik nedrželi toho, v jakém období se to ve skutečném světě odehrávalo, že třeba ty děti, jak se oblíkali, když byli v tom mudlovském světě, tak to se oblíkali tak nějak buď neurčitě, anebo spíš, že to odpovídalo době, kdy se to natáčelo. Kdežto teď se to vlastně natáčí už v roce 2025-26, kdy vlastně se úplně oblíkáme, jinak všechno je jiný a oni je tam kostýmově přenesou do těch devadesátek. Samozřejmě v kouzelnickém světě budou všichni nosit pořád to samý, protože tam je to bezčasí, ale když budou ty záběry z toho mudlovského světa, tak to budou devadesátky, takže vy, holky, který jste se narodili až 2012, 13, 14, tak uvidíte, jak se oblíkali prostě lidi v devadesátkách a že to bude třeba i pro tady ty mladší fanoušky jako hodně zábavný v tom. No tak uvidíme, jsem na to jako hodně zvědavá. Myslím si, že se tam víc prostě drželi v něčem té knižní předlohy, i když samozřejmě chápu, že Snape trošku vybočuje, třeba to ten herec stvární úplně bezvadně, třeba to toho Snape'a za stolik nevystihuje, jestli měl bledou pleť, ulízlý vlasy, uvidíme. Pravdou je, že zase herec, který to stvárnil ve filmech, byl o strašně moc starší než ta postava původně, že té postavě mělo být nějak mezi 20-30 a tomu herci už bylo třeba k 50, když to hrál. Takže teď to bude stvárňovat daleko mladší herec, takže zase věkově to bude víc odpovídat, než to bylo předtím, ale zase samozřejmě tím vizuálem to bude jiný, než to popsala J.K. Rowling. Tak prostě uvidíme. Necháme se překvapit. O Voldemortovi jsem zatím vlastně neslyšela tady ty zvěsti, že by to mohla být holka, tak se necháme překvapit, jak to teď bude v té první sérii, na kterou se můžeme těšit už tenhle prosinec. No a na závěr, než se posuneme dál, se zeptám, co je třeba pro vás nejoblíbenější moment celého příběhu?
2: No tak vzhledem k tomu, že jsem ty díly jakože od třeba od té trojky a dál jako k té šestce, protože jsem sedmičku ještě neviděla, že jsem viděla před nějakou další dobou, tak si pořádně pamatuju asi jenom ty první dva. Mně se z toho asi nejvíc líbilo, jak vlastně přišel ten Hagrid za tím Harrym a oznámil mu, že jde do těch bradavic. To bylo strašně jako hezký.
0: A co je tvůj oblíbený moment, Andělko?
2: Jak Draco nezabije Brumbála.
0: Dobře, OK. Poslední je tip, Harry Potter tip. Co byste poradili ostatním?
2: Já, i když jsem ty knížky nečetla, tak bych stejně poradila si první přečíst aspoň dva díly těch knížek, ať si to první můžou představit ve svých jako představách a pak, až se pustí ten

jsou Andělka a Aneška. Probíráme, co trenduje, ale taky to, co holky jako zástupkyně generace Alfa řeší, co si myslí a tak dál. Pojďme si dát další písničku a pak už se posuneme třetímu trendu dneška.

0: Jako poslední si dnes posvítíme na skauta a na skautské tábory. Na tábory holky jezdí pravidelně, mě by ale zajímalo, chodíte pořád i do toho skauta, nebo už ne?
1: No tak ode mě to je moc daleko, takže já bych tam docházet nemohla, tam 2 hodiny a půl, takže to bych úplně nemohla.
0: A tady v Praze už jsi nějaký nový oddíl nenašla?
1: No možná teď budu chodit do skauta pomáhat, protože tam teď chodí malí děti, takže možná budu pomáhat jako taková polovedoucí.
0: A ty ještě chodíš, Andělko, nebo už ne?
2: Já už teď asi nebudu chodit do skauta, protože tam už jsou sami malí děti, třeba 8 lety a tak. A mě to s nima vůbec nebaví.
0: Že už tam nemáš nikoho k sobě věkově.
2: Ale na tábory budu asi jezdit furt.
1: Jo, to já taky. Jakože já jsem teď 2 roky bohužel vynechala. Takže, ale teď jsem vrátila a je tam opět strašně fajn.
0: No a když jste ještě chodili do skauta, určitě na to ještě vzpomínáte, navíc na tábory pořád jezdíte, tak komu byste doporučili být součástí skauta, této instituce a jezdit třeba na ty tábory?
1: Těm, co mají rádi přírodu a rádi podnikají nějaký výlety.
2: Nějaké dobrodružství.
0: Dobrodružství, rádi. Výlety.
1: A nevadí jim chodit nějaký ty kilometry, protože jestli máte sice rádi dobrodružství a výlety, ale ne moc daleko, třeba jakože jenom 1 kilometr, tak to vám úplně nedoporučuju, to si choďte s rodičema.
0: Je pravda, že skaut je hodně o přírodě, o kamarádství, o dobrodružství i právě o těch výletech, puťácích a tak dál. Skauting je starý více než 100 let, momentálně počet skautů roste, nejvíc za posledních 10 let. První skautský tábor na světě se konal v roce 1907, byl jenom pro kluky a ten tehdejší pořadatel si vybral 20 chlapců, kteří byli nadšení jeho příručkou pro průzkumníky. Chlapci na táboře spolupracovali v malých skupinkách, v každé byl jeden zkušenější a starší člen, tím byl vlastně položen základ skautingu. Jste rádi, holky, že teď už není skaut jenom pro kluky, ale i pro holky?
1: Jo,
2: strašně.
1: Protože kdyby to bylo jenom pro kluky, tak bychom nemohli jít na tábory, a tím pádem bychom se neseznámili s těma fajn lidma, s kterými jsme se teď seznámili.
0: No a do jakého skautského oddílu jste chodili, jak se jmenoval?
1: První jsme byli ve Světluškách, to je jasný. Příští rok na skautském táboře se hodlám udělat.

0: dělat skautský slib, akorát se ještě musím naučit.
1: Jo. No,
2: tak já už jsem skautka jako.
1: Ofiko, máš to složený. Pojďte mi ještě říct, i když už teda nechodíte každý týden nebo nejezdíte furt na ty výpravy, když tam člověk chodí jako aktivně, tak jaký aktivity jste třeba se skautem dělali, když jste tam ještě chodili? Co jste se tam naučili v průběhu toho, nebo co se i třeba naučíte vždycky na táboře?
0: Učili jsme se tam hodně nějaký uzly, když já už se tak dobře nepamatuju. Vlastně...
1: Co morzeovka? Co
0: jo, morzeovku, to jsme se učili taky na táboře. Hmm. A bobříky. My neděláme bobříky. My děláme zkoušku 3 orný pera, to je ale až 15+. A taky děláme 3 bílé tesáky.
2: Yeah.
1: 3 bílé tesáky a 3 orlí pera.
0: Mm-hmm.
1: No a co jsou to 3 bílé tesáky?
2: Tak. To je pro vlčata a světloušky a...
1: Pro ty mladší.
2: To, a to se 12 hodin... Jsem mladší,
0: 12 hodin nejí
2: a pak 12 hodin jsem v lese. A odlých per, tak je to samý akorát 24 hodin.
1: A máte to, co se týče těch pro mladší, který už nejsou 15+, protože jste ještě neplnili, máte to už obě splněný?
2: Já jo.
0: Já jsem to splnila, teda jako já jsem to zkoušela splnit, ale bohužel jsem promluvila.
1: Aj.
0: Až příští rok.
1: A ty jsi to teda splnila, super. Jo. Na jak dlouho jsou ty skautský tábory, kam rádi jezdíte?
2: 14 dní.
1: A bydlíte ve stanech s podsadou nebo v chatkách?
2: S podsadou.
1: No a co je tam třeba úplně na tom nejlepší? Jsou to třeba bojovky, noční hlídky, nebo to, že tam člověk právě naučí třeba různý hustý věci v přírodě?
0: Tak já bych jenom chtěla říct, že nemáme hlídky a nemáme bojovky.
1: Aha, hustý.
0: Ale nejlepší je tam, že poznáte ty nový lidi. To jo,
1: takže to kamarádi
2: prostě.
1: Mhm.
2: Tam.
1: Máte nějakou vtipnou historku se skautem, kterou byste tady ještě sdíleli?
0: Hodně, hlavně z tábora.
1: Tak povídejte.
2: Tak já už ani nevím.
0: No tak třeba, když jsme jednou asi tak v 5 ráno stali a zpívali jsme si tam takovou naši písničku.
2: A to jsme byli ještě, to jsme byli tak v 3. třídě.
0: No, nebo ve 2. já ani nevím. Ta písnička je Ryba má brýle, ryba má brýle.
2: Že jsme tam viděli v potoce nějaký stín a vypadalo to jako... Ryba s brýlema.
1: A jste prostě vstali v 5 ráno a začali jste si tohle zpívat.
0: Jo, a pak přišla nějaká vedoucí, nebo nějaký vedoucí. A on nám řekl, ať jdem za most. My tam máme takový most a až za ním si můžeme povídat na hlas.
1: Mm-hmm.
0: Nebo jsme taky pro kluky složili takovou písničku. Máme ji zaspívat?
1: Pojďte do toho.
2: Tak jo.

0: víc. A to jsme byli ještě malí, tak
1: jo. Ale je to super, to je inspirace žákama z 3B z Macha a Šebestový. No a protože už se nám docela chýlí čas ke konci, tak jenom ještě ve rychlosti řeknu, jaké jsou hodnoty scoutingu podle toho, co jsem našla, ale myslím si, že holky to docela tady shrnuly. Parta na celý život, radost a zážitky, sebedůvěra, samostatnost a férovost. Uh-huh. Holky hodně to přátelství zmiňovaly, ty zážitky, to dobrodružství a myslím si, že ta samostatnost trochu v tom scoutu k tomu taky patří, že člověk musí nějaký věci prostě obstarat a nemůže furt spolíhat, že to za něj někdo udělá. Musí si i trochu věřit, aby prostě to tam dobře zvládnul a férovost, tak to ke scoutu hodně patří, uh-huh. aby všichni prostě si pomáhali, respektovali se a chovali se k sobě hezky. Kdybyste měli říct, chodit do scoutu a nechodit do scouta, jezdit na tábory, prostě být součástí nějakým způsobem téhle instituce, doporučili byste to nebo ne?
0: Já bych to doporučila jenom fakt nějakým těm lidem, kteří tam mají
1: milovníkům přírody. No, a co ale... rádi chodí. Tak super. No a holky, ještě než se vrhneme na závěrečný kvíz trendů, tak se chci zeptat na nějaký závěrečný tip od vás. To se ptám vždycky každýho. Ten tip se nemusí týkat našich tří kategorií. Je to klidně nějaká vaše rada pro posluchače nebo nějaký prostě tip na cokoliv, co vás napadne. Tak pojďte to ještě něčím takhle završit.
0: No, tak já bych strašně chtěla doporučit nějaké čtení. Prostě čtete, mě to strašně baví. A chtěla bych doporučit i konkrétní knížku,
1: no,
0: nebo spíš komiks.
1: Ano.
0: Jmenuje se to Mira a je to strašně dobrý. Já jsem ho měla zrovna půjčený v knihovně a nechala jsem si to, jakože říkala jsem andělce, jestli to taky nechce zkusit. Takže jsme včera přečetli každá jeden celý díl, takže to musím doporučit. Je to sice krátký, ale když se třeba o prázdninách nebo někdy tak nudíte, tak to můžete přečíst a máte to rychle.
1: Komiks Mira doporučuje Aneška. Andělko, chceš to nějak doplnit, nebo to takhle stačí?
2: Já mám jiný tip. Poslouchněte si nebo si přečtěte knihu Toma Feltna.
1: Tu jakoby autobiografickou jeho. Já jsem ji četla, byla moc hezká, pokud jste fanoušci Harryho Pottera, tak mi přijde, že Tommy je takovej největší srdcař, který na to pořád hodně vzpomíná a vzpomíná tam za prvý, jak se tam dostal jako dítě, jak ho to pak ovlivnilo do budoucna jako dospělýho člověka a tak dál. Je to moc hezká knížka. Může být teda tím pádem už i pro děti, když jí Andělka četla. Já jsem ji četla jako dospělá, bylo to super i v dospělosti, takže je jedno, jestli je vám prostě 12 nebo 17, je to pro každýho. Holky, a teď jdeme na ten obávaný kvíz trendů. Jste připravené? Trochu se bojej, ale daj to. Jdeme na to. První otázka. Jaké barvy budou letos na podzim trendovat? Za A fialová a černá, za B růžová a modrá, nebo za C zelená a oranžová?
0: Já bych řekla možná Ačko. Tak jo, asi
1: tak
0: A.
1: Takže dáváte za A, holky? A to je správná odpověď.
0: Yes!
1: Jdeme dál. Jaké boty budou letos na podzim trendovat? Za A. Velmi nenápadné s úzkou podrážkou, nebo za B. S masivní podrážkou a z kvalitního materiálu, nebo za C. Boty ve výrazných barvách.
0: Já bych možná řekla všech... Možná C-čko.
1: Dáváte C-čko, jo? Holky dávají za C a to je bohužel špatná odpověď. Oh. Správně je s masivní tlustou podrážkou a z kvalitního materiálu. Jdeme na třetí otázku. Jaké prvky se budou v oblékání na podzim objevovat? Za A. Peří jako doplněk, za B. Kovové prvky, nebo za C. Umělá kožešina a zvířecí motivy?
0: Já bych možná řekla Cčko.
2: Nebo Bčko. No, to už...
0: Kovové doplňky to bylo taky, ale teď by se to zase mohlo vrátit.
1: Jako, holky, tak C, umělá kožešina, zvířecí motivy, nebo B, kovové prvky, mezi tím se.
2: Tak Bčko. Dobře,
0: tak dáme Bčko.
1: Bohužel B je špatná odpověď, správně bylo za C, umělá kožešina a zvířecí motivy. Holky o tom uvažovali a potom to nakonec změnili. Čtvrtá otázka. Trendy make-up na letošní podzim. Za A velmi úzké obočí, za B jemné kouřové líčení, nebo za C výrazné dlouhé linky.
0: Tak dlouhé linky, nebo ty
1: Nebo jemné kouřové líčení se rozhodujete?
0: Já přemýšlím, protože...
1: Tak mi pak řekněte, až budete mít finální odpověď.
0: Tak co ty, Anička?
1: Úzké obočí holky vyřadili, takže už se rozhodují jenom mezi Bčkem a Cčkem.
2: No, já se v tom vůbec nevyznám.
0: Já taky ne.
1: Tak si tipnete, jo?
0: No, tak typujeme třeba B.
1: Jo. Dávají B, jemné kouřové líčení, a to je správná odpověď.
0: Jo!
1: Holky mají zatím 2 body ze 4 a teď jdou na poslední otázku. Který film měl letos v létě v kině IMAX pořád vyprodáno? Za A Odyssea, za B Spider-Man, za C Toy Story 5.
0: To bych řekla pětka, teda Bčko, protože Spider-Man teď hodně prostě trenduje, tak dáme B.
1: Zároveň ještě chci upozornit, že je to konkrétně v kině IMAX, to je to s těma 3D brýlema, ne v každém kině, jaký existuje.
0: Tak to je asi Odyssea, podle mě.
2: No. To Ačko.
0: Tak A.
1: Ano, je to správně, Odyssea. Holky získávají 3 body z 5. Odyssea byla speciálně udělaná pro konkrétní starší typy IMAX kin a jedno z nich je právě u nás v České republice, a proto tam bylo pořád vyprodáno, protože tam jezdili i lidi ze zahraničí, aby to viděli tak, jak to přesně ten režisér smýšlel. Jinak ale měla zároveň Aneška pravdu, že Spider-Man je aktuálně nejnavštěvovanější film, ale co se týče každého kina, nejenom toho IMAXu. Holky mají 3 body z 5, poradili si s tím skvěle. No a to je za nás z dnešního Trendu i všechno. Doufám, že vás to bavilo a budete poslouchat zase příště. Trendu je to, o čem jsme si dnes povídali, protože to stanovil tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z a Alfa. Nechám to na vás, každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Takže vlastně všechno, co opravdu milujete, za co se nestydíte, stojíte si za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být úplně každý. Tipy od Andělky a Anešky najdete na našem webu, zároveň najdete i holek společnou fotku, abyste si je uměli představit. No a já mám pro vás výzvu. Chcete i vy přijít do Trenduj? Napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Do předmětu napište Trenduj, pošlete info o sobě, zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu a možná právě vy budete dalším hostem téhle talkshow. Takhle to přesně udělali holky. A teď už to mají za sebou. Holky, doporučili byste, aby ostatní se nebáli a odvážili se přijít? Jaký z toho máte pocit?
0: Jo!
1: Takže holky to doporučujou. Myslím si, že třeba Andělka možná z toho byla trochu nervózní, ale teď se usmívá, takže myslím si, že si to taky užila. Takže nemusíte být mega ukecaný, abyste to zvládli. Stačí prostě, když si budete chtít rádi povídat o tom, co vás baví. Tak čau všichni, loučí se s vámi Eva a moji dnešní hosté Andělka a Aneška.
0: Ahoj!
1: Čau!

0: Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez škrtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
2: Goodbye.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

patříš pod zimem.

0: Junior. Holky a kluci, jsme moc rádi, že i dnešní sváteční odpoledne věnujete poslechu Rádia Junior. U mikrofonů klubu Rádia Junior vás vítají Denisa Kimlová a Viktoria Bahjaříhová.
1: Ahoj holky a kluci, i já vás zdravím a těším se, že si spolu dneska užijeme sváteční pohodičku.
0: V tom nám jako vždycky pomůže hudba, kterou nám i tentokrát do playlistu připravil hudební dramaturg David Janečka.
1: Ani dneska nevynecháme zvídavec a četbu na pokračování.
0: V 17 hodin a 10 minut si dáme dnešní aktualitu. Probereme totiž dnešní oslavy 95. výročí Pražské zoo.
1: Samozřejmě si řekneme, proč vlastně dneska slavíme a popřejeme všem slavným i neslavným Václavům.
0: A po 19. hodině bude naším hostem úžasná kouča a mentorka Iva Filipy, která nám bude radit se sebevědomím.
1: Budeme si povídat o tom, jak nikomu na nic neskočit i jak se nejlépe seznamovat.
0: No a teď už jako vždycky na začátku minutové zprávy.
2: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
1: Puntíkatý poklad v Zoo Praha se chystá na svou premiéru v expozici. Paterčata gepardů, která přišla na svět 18. června, budou spolu se svou sedmiletou matkou k vidění od příštího týdne. Lidé je naleznou ve výběhu vedle pavilonu šelem a plazů. Zácná koťata přečkala náročná období a teď už mají za sebou všechna důležitá ošetření a jsou připravena se vám ukázat.
0: Ze sportu. Po neúspěšném US Open uvedl, že se necítí ani na 20% své obvyklé výkonnosti. O necelý měsíc později se Tomáš Macháč konečně dočkal první výhry na okruhu ATP po 4 měsících. Berounský rodák v kvalifikaci na prestižní podnik v Pekingu přehrál Němce Hafpana 7-6, 6-7 a 6-4.
1: A mrkneme se i na počasí. Dneska máme průměrné teploty okolo 22 stupňů a máme oblačno. A jak bude zítra? Bude oblačno stejně jako dnes přes den 22 stupňů.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior, je svátek 28. září, venku krásně svítí sluníčko. No a já dřív, než se pustíme do dnešního dalšího vysílání, mám samozřejmě první otázky na svoji spolumoderátorku Viktory. Tak Vicky, jak se máš takhle ve svátek?
1: No, já se mám suprově, protože to se takhle často nestává, že bych v pondělí měla volno a nemusela do školy, protože pondělí je vždycky ten den, kdy se mi nejmíň chce vstávat, než zase najedu do toho režimu po tom víkendu. Ale mám se skvěle a tehle prodloužený víkend jsem teď v sobotu. Já ti rovnou takhle povím, co jsem jako dělala.
0: To já jsem přesně
1: když už je ten prodloužený víkend. Tak v sobotu jsem byla s taťkou na koncertě. Mm-hmm. Byla jsem se podívat a hráli super, takže tati, vím, že posloucháš, byli jste super.
0: Tak a ještě je potřeba říct, aby naši posluchači věděli, která kapela, že to byla super.
1: Vanuatu. Včera. Jo, včera jsem byla s kamarádkou venku, byli jsme tady v Praze projít se samozřejmě nějaký nákupy a to jsem si taky moc užila, protože jsme se opravdu dlouho neviděli. No a dneska jsem tady.
0: Tak si to měla krásný.
1: A co ty, Deny? Co jsi dělala?
0: No, já jsem měla prodloužený víkend opravdu nabitý a o volnu se úplně nedalo mluvit, ale to neznamená, že jsem se báječně nebavila. Měli jsme v sobotu první talk show s mojí kolegyní Janou Richterovou, talk show, která je sice pro dospělé a koná se v klubu, ale bylo to naprosto úžasné a hrozně mě to nabilo. No a protože neděle potom měla být pohodová, tak jsme vyrazili s dcerou do kina a byli jsme na Avengers na Endgame, kde byla, přátelé, dokonce minuta a půl navíc. To znamená, že vím víc, než vy všichni, co jste viděli Endgame.
1: Ty jo.
0: Takže to byl můj prodloužený víkend, no a dneska tady s tebou, takže taktéž paráda. Vicky, jaký byl pro tebe vstup do školy a co takové to aktuální nastavení? Už je to jako v pohodě, aklimatizováno, nebo jak to je?
1: Já jsem se toho trošku bála, toho nástupu, protože už v červnu, na konci minulého roku, nám byly slibovány testy a tak jsem se trošku bála, jaký to bude ten návrat po těch prázdninách, protože co si budeme, já jsem se prostě přes prázdniny nějak neučila.
0: Moment, já bych teď chtěla se zeptat, holky a kluci, pokud někdo z vás se o prázdninách učil, prosím vás, napište nám to do e-mailu,
1: protože to by mě teda zajímalo.
0: To bychom pak vyhlásili největšího hrdinu.
1: To teda. Takže já jsem přesně v té druhé skupině z lidí, kteří se neučili, takže jsem se toho trošku obávala, ale nakonec ten nájezd do té školy byl takovej pozvolnej a sice už nějaký písemky za sebou máme, ale ze všech mám jedničky, takže já jsem takhle v tom začátku jako to rozjela hezky za mě.
0: No tak super a paráda. No a čím teďko žiješ? Co tě baví?
1: No, mě teďkon zbaví. Já jsem začala dělat písničky, začala jsem psát písničky, nebo spíš to tak jako zkoušet a jako učím se to i na tom počítači jako produkovat, takže to mě teď jako hodně baví. A jinak mě baví vlastně furt to stejné, to herectví, zpěv, to se teď teda v tom snažím jako víc rozvíjet a jo. A co tebe, Deny?
0: No, mě teď nejvíc baví příroda, protože já jsem absolutní milovník podzimní přírody. Aha. Já miluju podzimní barvy. Kdyby si přišla ke mně domů, tak by si viděla, že mám všechno v podzimních barvách. Samozřejmě teda, kdo se podívá na moji fotku aktuální, tak možná řekne, že celá jsem v podzimních barvách, protože mám vlasy do zrs a tak dále. No to znamená, že já si teď jako užívám přírodu a užívám si houbový dobroty, protože všude je šíleně hub a já miluju kulajdu houbáky. A včera jsem měla houbáky a hrozně jsem si je užila, takže pro mě teďko je ten podzim, ten highlight.
1: A zrovna dneska je takový trošku jako letní, nebo spíš jako jarní trošku počasí. Jo. Vlastně dneska na tričko. Takže
0: no, babí léto je nejkrásnější část podzimu. Potom ve chvíli, kdy už spadá to listí a už je takové to sychravé a nevoní to, tak to už mě pak nebaví. Ale to babí léto, to je boží. No a ty si říkala, že začínáš se pouštět do hudby a slyšela jsem, že jednu písničku už máš skoro hotovou, tak kdy bude venku, kdy ji můžeme slyšet?
1: To zatím nevím, ale dneska mi přišel první návrh z mixu, takže jsem to poslouchala a líbí se mi to, tak už je jenom otázka času, kdy to vydám, ale já jsem s tím jako vlastně dost spokojená a těším se na to, až to bude venku.
0: No holky a kluci, samozřejmě pokud je někdo moderátorka Rádia Junior a naspívá píseň, tak ve chvíli, kdy bude venku, tak ji určitě uslyšíte. Slibuji na holý pupek. Tak a Vicky, dneska bude naším hostem koučka a mentorka Iva Filipy. Jakou otázku jí určitě položíš?
1: Tak my se budeme bavit hlavně o tom sebevědomí a o jeho rozvoji, takže se jí určitě zeptám na to, jak se stát víc sebevědomým a třeba se cítit komfortně před nějakým publikem.
0: Skvěle. Tak přátelé, Vicky mi odpověděla, na co jsem se ptala, a teď už vás obě zveme na dnešní aktualitu, která přijde už po písničce. Povídat si budeme o tom, jak se v pražské zoo dneska slaví 95. výročí.

0: Kamarádi, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Viktorií a právě teď je tu dnešní aktualita.
1: Tradičně na Den české státnosti slaví Zoo Praha výročí svého otevření. Tentokrát s pořadovým číslem 95. Na dnešek 28. září připravila Zoo slavnostní program za přítomnosti vzácných hostů. Kostýmy, historická vozidla nebo stylový kameloti roznášející dobové noviny přinesly celou zahradu do 30. let.
0: Přesně tak, no a zájemci, přátelé, si mohli nechat zdarma vytvořit tehdejší účesy nebo si zatančit na hudbu živé swingové kapely. Ten, kdo dorazil v tématickém outfitu, navíc obdržel drobný dárek. Program zahrnul i spoustu novinek nebo vernisáží. No a samozřejmě nechyběla i tolik oslavovaná, komentovaná krmení. Abychom vás takzvaně vzali na kuka sebou, vám teď s Viki prozradíme, co bylo na programu. Tak vše začínalo zahájením výroční slavnosti a představením novinek.
1: Slavilo se 15 let projektu Návrat divokých koní.
0: Samozřejmě se slavilo i 95 let Zoo Praha, a to výstavou s historickými milníky.
1: Proběhl workshop dobového tance s tanečním studiem Zigzag, Tap a Swing.
0: Proběhlo hudební vystoupení kapely Sunny Swing Orchestra.
1: Také zahájení výroční slavnosti se zástupci magistrátu hlavního města Prahy.
0: Představení novinek Zoo Praha.
1: Módní přehlídka v podání Aristokrat Vintage.
0: Hudební vystoupení Emmy Papšové.
1: Rozhovory s pamětníky a vernisáž výstavy 95 let Zoo Praha.
0: Taktéž byl fotokoutek.
1: Expoziční celek Goby.
0: Hudební vystoupení mongolských umělců pod vedením Badama Bolora.
1: Úvodní slovo ředitelky Zoo Praha o budoucnosti návratu divokých koní.
0: Také vystoupila velvyslankyně Mongolska a předala záštitu projektu od hlavy státu.
1: Projev velvyslance Republiky Kazachstán.
0: Taktéž proběhl rozhovor se zástupci armády České republiky.
1: Malování na obličej.
0: No a Mongolsko jako země divokých koní, což byl program společnosti Česko-mongolského přátelství a spolupráce.
1: Návrat divokých koní, informační a herní stanoviště.
0: A potom už tolik milovaná, komentovaná krmení a setkání.
1: Setkání u dravců.
0: Setkání u koní.
1: Setkání u slonů.
0: Ukázka tréninku lachtanů.
1: Krmení lvího samce.
0: A na konci, přátelé, krmení vlků. Je tedy jasné, že kdo na 95. výročí pražské zoo byl, ten si mnoho úžasných zážitků odnesl, a kdo nebyl, ten už si teď píše do diářku, že příště přijde. A teď už nám DJ Smilík a Mango zaspívají Co si o balónku.

0: Holky jak kluci, je tady tradiční novinka z hitparády, kterou vám představí Klára Nováková.
1: Novinka hitparády Rádia Junior.
2: A co bude první novinka pro tento týden? Hitovka od Chrise de Sarandiho Good Old Days, tedy staré dobré časy. Chris vyrůstal v malé vesnici Buckham nedaleko Londýna a k hudbě se dostal už ve škole. Jeho učitel hudby ho dokonce přesvědčil, aby začal zpívat ve školním sboru. Kolem 14 let ale usoudil, že sbor není zrovna nejvíc cool, no a založil si vlastní kapelu. Naučil se také hrát na kytaru a saxofon a později studoval grafický design. Zajímavé je, že nějakou dobu žil v Berlíně, kde také začal svou hudbu nahrávat. A právě tam se postupně rozjela jeho sólová kariéra. Chris má za sebou i velký mezinárodní hit Cynical se skupinou Two Colors a duem Safri Duo. No a teď přichází s písní o vzpomínkách na staré dobré časy. Tady je Chris de Sarandi, Good Old Days.

0: Holky a kluci, ano, i ve sváteční den si u nás můžete přát písničku. Poslat ji můžete kámošům, rodičům nebo prarodičům. Můžete poslat pozdravy, popřát k narozkám, anebo si klidně přejte jen pro sebe. Možností máte spoustu a stačí, když nám zavoláte na telefon 800 199 199 nebo napíšete na vzkazovna@rozhlas.cz.
1: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a Všudy kuk?
2: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
1: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
2: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
1: nebo si porady najděte na webu radiojunior.cz.

0: Skazovna Rádia Junior.
1: Holky a kluci, klub Rádia Junior s Viktorií a Denisou pokračuje. První, komu budeme hrát na přání, jsou Emča, Anička a Jasmínka, který si přejou písničku všem kámoškám od Lollipops. Tak holky, posíláme!
2: Yeah!

0: A jako další nám do studia napsala maminka Šárka, která si přeje nějakou pohádkovou písničku pro Vojtíka a Emilku a výběr nechala na nás.
1: No a co jsme vybrali?
2: A co jsme vybrali?
0: Vybrali jsme písničku ze Šíleně smutné princezny.

0: Přátelé, právě teď jste slyšeli píseň Znám jednu krásnou zahradu, kterou vám zaspívala Helena Vondráčková a taky Jan Neckář. Přátelé, a máme na telefonu jednu úžasnou Kristýnku. Ahoj, Kristýnko!
1: Dobrý den!
0: Tak, Kristýnko, prozrať, jakou písničku si vybrala a komu ji pošleš?
1: Taky já vybrala Dáváme světu barvy Lollipop, protože už je nová skupina a jsou nový holky, tak jim přeju, aby toho hodně udělali a aby to dokázali.
0: Skvělý. Takže ta písnička, kterou si přeješ, tak si přeješ vlastně pro ty holky, co jí zpívají.
2: Kiki, a my využijeme toho, že tě máme na telefonu a krátce tě vyspovídáme. Tak jak se máš dneska?
1: Super.
2: Jo, a jak trávíš takhle běžný den, když máš volno, třeba jako je víkend nebo právě nějaký takhle svátek?
1: No, tak jsem třeba venku, anebo si hraju doma s hračkama.
2: A kolik tě let? Už chodíš do školy?
1: Do čtvrtý, je mi 9.
2: Ty jo, tak to už jsi velká holka.
0: No a ve škole startovní zářijové období dobré, Kristýnko? Ve škole tě to baví? Jenom dobré?
1: Baví mě to tam.
2: A já bych se tě ještě chtěla zeptat, když už jsme u té školy, tak my jsme se na začátku bavili o tom, kdo se schválně učil o prázdninách. Tak Kiki, učila ses?
1: Jenom občas.
0: Ty jsi se občas učila.
2: To seš hustá.
0: Takže my tady teďko smekáme sluchátka, klobouky, Kristýnko, a seš naše hrdinka a posíláme ti písničku a měj se moc krásně a děkujem za pokec. Papa.
2: Ahoj.

0: Tak, teď nám do studia zavolala další slečna.
1: Ahoj, Jančo.
2: Ahoj.
0: Já bych se tě chtěla zeptat, jakou písničku jsi vybrala?
2: Dynamite od BTS.
0: Mm-hmm. A jak se máš dneska v tenhle den?
2: Dobře i špatně.
0: Jak to?
2: Protože jsem nemocná, ale jako těšila jsem se do školy, ale nemůžu.
0: Ty jo, další nadšenec do školy.
1: A, tak to zaprvé rádi slyšíme, že jsi se těšila do školy. To znamená, že máš ve škole krásné prostředí, že je to fajn. Ale to, že jsi nemocná, tak to ti samozřejmě držíme palce, ať se dáš co nejdřív do kupičky. Teď je totiž takové to období, kdy lítají všechny ty choroby. No a co takhle, Jančo, děláš, když jsi nemocná, kromě poslechu Rádia Junior? Čteš nebo si kreslíš?
2: Teď většinou si pustím rádio a kreslím, a nebo jako si volám s kámoškama, a nebo si čtu.
1: Tak, ještě nám prozraď, co kreslíš a co čteš? Co si vybereš z knihovny?
2: Tak já si většinou půjčuju třeba jako Bruma a Remčík. Je to mega dobrá knížka. Má to asi 6 nebo 7 dílů. Ono to úplně na díly rozdělený není, ale je to jako 7 knížek od stejného jako autora a moc mě to baví.
1: Takže doporučuješ?
2: Jo.
1: Dobře.
2: A potom občas maluju třeba, když mě v pokoji napadne nějaká prostě věc, tak si tu věc vezmu a maluju prostě tu věc, anebo prostě nějakou, něco si najdu na Pinterestu a to maluju.
1: No to je krásný. Jančo, tak si užij si tu aktuální pohodu, že si můžeš číst a že si můžeš kreslit. Netrap se tím, že nemůžeš do školy, ono to zase přijde. No a my ti posíláme Dynamite. Měj se krásně. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Bye-bye.

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s

0: Human.
1: Kamarádi, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Viktorií a právě teď mám pro vás jednu úžasnou divadelní pozvánku. A bude to pozvánka pro ty, kteří dlí v Brně. Divadlo Polárka totiž zve na zážitkové divadelní výlety v rámci projektu Do puntíku. Divadlo Polárka v rámci sezóny Spolubytí opustí svou divadelní budovu a vydá se se svými divačkami i diváky na 5 divadelních výletů s názvem Do puntíku. 5 míst v Brně a okolí tak společně promění na prostor pro setkání a objevování světa kolem i uvnitř sebe samých. Polárka se přitom opře o knihu Do puntíku Karin Bílíkové, kterou rozžije prostřednictvím různých divadelních forem. První výlet už 10. října zavede rodiny s dětmi do brněnských Soběšic v rámci slavnostní podzimu organizace Lipka.
2: Holky a kluci, Denisa vás pozvala do divadla Polárka a já vás teď zvu k hlasování hitparády Rádia Junior, jejíž rekapitulaci teď uslyšíte.
3: Rekapitulace.
4: Chris de Sarandy přichází s novinkou Good Old Days. Druhá novinka je od Evy Farné, Perpetuum mobile.
5: Strach je normální. Nemyslíš, že se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
4: Desátý je Pavel Čadek a jeho

0: Moonlight od Taylor Swift je na 8. příčce.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to jsi mě vážně šokovala. Normálně...
0: 7. místo získává Ignor od Pokáče.
2: Tak tanče, nechce, aby ty jsi byla další. Líbí se mi, co jsme spolu našli, když jsme spolu
0: sami. 6. je Jony se singlem Tanči.
2: Tak

0: žebříčku získává skupina Botox s písní My dva. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Klub Rádia Junior.
1: Holky a kluci, bylo 6 hodin, máme sváteční pondělí 28. září.
2: Dneska mají svátek Václavové, tak všechno nejlepší, kluci. A všichni ostatní si taky užijte svátek našeho patrona svatého Václava.
1: A kdo slavný má dneska narozeniny?
2: Například americké herečky Hilary Duff a Naomi Watts.
1: No a teď už, přátelé, jako vždycky, minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: Puntíkatý poklad v Zoo Praha se chystá na svou premiéru v expozici. Paterčata gepardů, která přišla na svět 18. června, budou spolu se svou 7letou matkou k vidění od příštího týdne. Lidé je naleznou ve výběhu vedle pavilonu Šelem a Plazmu. Zácná koťata přečkala náročná období a teď už mají za sebou všechna důležitá ošetření a jsou připravena se vám ukázat.
1: Ze sportu. Po neúspěšném US Open uvedl, že se necítí ani na 20% své obvyklé výkonnosti. O necelý měsíc později se Tomáš Macháč konečně dočkal první výhry na okruhu ATP po 4 měsících. Berounský rodák v kvalifikaci na prestižní podnik v Pekingu přehrál Němce Hanfmana 7-6, 6-7 a 6-4.
2: A mrkneme se i na počasí. Dneska máme průměrné teploty okolo 22 stupňů a máme oblačno. A jak bude zítra? Bude oblačno stejně jako dnes, přes den 22 stupňů.

0: Kamarádi, jsme moc rádi, že s námi stále trávíte odpoledne. U mikrofonu Denisa a Viktoria Bahia.
1: Přátelé, dneska už jsme probrali úžasné 95. výročí Pražské zoo. Probrali jsme všechny akce, které tam dneska proběhly. Pouštěli jsme si písničky na přání. Krásně svátečně jsme si s vámi popovídali. No a teď už tu pro vás máme dnešní sváteční soutěžení.
0: A jako výhru tu pro vás máme krásnou, úžasnou, úplně skvěle vypadající knížku, která se jmenuje Kroniky beskydských draků. Napsal ji Jan Tkáč a ilustrovala ji Ina Kreisingerová. A teď vám ji tady ukazuju do kamery.
1: A opravdu, Vicky, když říká, že je krásně ilustrovaná, tak to taky. A ještě je krásně kovaná. Opravdicky si myslím, že takovouhle knížku mít v knihovně je super. No, a jak zní naše dnešní soutěžní otázka, Vicky?
0: Dnešní soutěžní otázka zní, jaké zvíře vrací do divoké přírody, konkrétně do mongolska Zoo Praha?
1: Přesně tak, přátelé, takže abyste mohli získat Kroniky beskydských draků od Jana Tkáče, musíte správnou odpověď napsat na radiojunior@rozhlas.cz a pak si počkat, zda právě vy budete mít trošku toho štěstí a vyhrajete.
0: Pro jistotu vám ještě zopakuji dnešní soutěžní otázku a ta zní. Jaké zvíře vrací do divoké přírody, konkrétně do mongolska, Zoo Praha? Správné odpovědi nám pište na radiojunior@rozhlas.cz.
1: No a my už jenom držíme pěsti a teď už vám Vicky prozradí.
0: Na co se teď můžete těšit? Zase si můžete přát ve vzkazovně, bude četba na pokračování a zvídavec.
1: No a od 19 hodin se těšte na našeho hosta, kterému můžete všechno říct a se vším se s ním poradit. Přijde za námi koučka a mentorka Iva Filipy. Pokud máte-li chuť se ptát i vy Filipy, máte-li na ní otázky, něco vás trápí, už teď můžete psát na radiojunior@rozhlas.cz a nebo po 19. hodině volejte přímo do studia. Tak zůstaňte s námi.

0: Holky a kluci, je právě 18 hodin a 12 minut a to znamená jediné. Dávejte pozor vy všichni, kdo jste zvídaví. Je totiž právě čas na zvídavce Evy Sinkovičové.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Víte, kdo je kiwi? Nemyslím teď ovoce, ale ptáka z Nového Zélandu. Nový Zéland je jeho jediné místo výskytu, je to endemit. Zároveň je kiwi taky nelétavým ptákem, ale i skvělým běžcem a zdatným plavcem. A jaký je původ jeho zvláštního jména? Jde o maorské slovo, které se dá přeložit jako vysněného původu. Je možné, že vzniklo podle zvuku, který kiwiové vydávají v noci. Maorové totiž často dávali ptákům jména podle toho, co je charakterizovalo, třeba podle zbarvení, hlasu a tak dále. Pták kiwi je jedním z národních symbolů Nového Zélandu a v mnoha ohledech jde o jedinečného ptáka. Jako jediný ze všech ptáků má nozdry na konci zobáku, čenichá díky tomu potravu v zemi, hledá bezobratlé živočichy a různé bobule. Kiwi má vynikající čich, za to se zrakem je to podstatně horší. Dobrý má pak i sluch. Má nezvykle velké ušní otvory a je schopen rozeznat vysoké zvukové frekvence. Tomu nejspíš pomáhá i k tomu, aby zjistil, kde se nachází potrava. Jde převážně o nočního živočicha. Většinu dne prospí někde v noře a až když se setmí, vyráží hledat potravu. V přikrčené pozici jde lesem a až 15 cm dlouhý zobák zapichuje do země a tlejících stromů. Používá ho jako takovou sondu, hledá pach nebo vibrace živočicha, který mu poslouží jako potrava. Hnědošedé peří kiwiů připomíná spíše srst, na dotek je pak taky velmi příjemné. Může za to struktura per. Vejce kiwiů jsou neúměrně velká. Největší vejce z ptáků klade pštros, ale pokud budeme vejce posuzovat v poměru k velikosti těla, je rekordmanem právě kiwi. Abyste si to dokázali představit, tak tady mám pro vás malé srovnání. Kiwi je velký zhruba jako slepice, ale jeho vejce je 6x větší než to slepičí. Ptáci kiwi mají také velmi výrazný hlasový projev. Samčí zvuky připomínají stoupavé hvízdání, samice pak vydává takový hrdelní zvuk, který připomíná nářek. Volání kiwiů se může nést na kilometrovou vzdálenost. Pomocí zvuků společně komunikují samec a samice, anebo si tak ptáci ohraničují teritorium. Jde totiž o velmi teritoriální zvířata. Kiwiové si utváří páry na celý život a taky jsou značně dlouhověcí. Dožívají se i 50 let. Někde se dokonce uvádí i číslo 80, ale to by už byl vážně kiwi rekordman. Existuje 5 druhů kiwiů a skoro všichni jsou bohužel ohrožení. Přitom v minulosti jich bylo opravdu mnoho, jenže pak přišli na Nový Zéland osadníci a přivezli sebou evropská zvířata. Ta se na ostrovech rychle rozmnožila a stala se takzvanými zavlečenými predátory. Proti nim byli malí nelétaví ptáci, kteří do té doby museli čelit vlastně netopírům bez zbraní. Proti psům, kočkám, fretkám nebo kunám a lasičkám ale najednou neměli moc velkou šanci. A populace kiwiů začala klesat. Kiwiové jsou taky ohroženi lidskými aktivitami a změnou klimatu, ale nejvíce za to mohou stejně zavlečení predátoři. Aby kiwiové úplně nevyhynuli, běží už desítky let záchranné programy. Snad se podaří dostat v budoucnu ptáka kiwi mimo ohrožení. Je totiž v dost věcech výjimečný a taky roztomilý. Nemyslíte? Holky a kluci, pokud chcete o zajímavém ptákovi jménem kiwi někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Holky a kluci, pokud máte i v dnešní sváteční den nějaké písničkové přání, dejte nám ho vědět. Zavolejte nám ho na telefon 800 199 199 anebo napište na vzkazovna @rozhlas.cz. Můžete si přát jen pro sebe nebo třeba pro kamaráda a my vše moc rádi vyřídíme.

0: holky a kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.
0: Vzkazovna Rádia Junior.
2: Druhá odpolední vzkazovna je tu a v ní první písnička pro Sabinu a pro jejího brášku Šimona. A písničkou, kterou si přeje, bude Zoo od Shakiry.

A jako další nám do studia napsala Olivka, která si přeje písničku pro svého křečka Smíška. A písničkou, kterou si přeje, je Na ostří nože od Evy Farné.

0: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Ano, ano, milí naši vzácní posluchači, přesně tak, vzkazovna za námi a před námi vzkazovna zítra, pozítří, popozítří, popopopozítří a popopozítří taky. No a teď už...
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Přesně tak, přátelé, a dneska je to konkrétně úžasná záležitost, kterou napsala Hanna Lehečková, jmenuje se Já to nechápu a vy si teď dáte poslední díl.

Probrala jsem se a vůbec jsem netušila, co se děje. Nejdřív jsem měla pocit, že je ráno a že to bude začátek úplně normálního prázdninového dne, kdy se vůbec, ale vůbec nic divného nestane. V klidu vstanu z postele, půjdu se nasnídat, potom se umyju a převlíknu, kecnu sebou na gauč, tak jako každý dopoledne, a budu sledovat pošahaný romantický seriály v televizi a u toho se ládovat krekrama. Jenže ono ne. Místo toho jsem se probudila jako zajatec rozjívených prvňáků, maximálně druháků, který drželi v zajetí mini prase mý tety Morfea. Zamžourala jsem na skupinu sýkřat před sebou. Ach jo, vidina snídaně, sprchy a gauče se definitivně rozplynula a všechno mi naskočilo zpátky. Naštvaná Kristy, hlupák Majky, co zdrhnul. Ukradený prase a Ole. Ten šprťák Ole, po kterým se úplně slehla zem. Všichni kluci jsou stejní. Vysrabí, když jde do tuhýho. Puste mě! Křikla jsem rozčileně na prcky, ale ti se mě vůbec nebáli. Naopak se začali chechtat, posmívat se mi a potom recitovali. Na posedu dva milenci sedí, líbají se a nevědí, že jim prase snědí. I když jsou to bezcitný bestie, rýmovánky jim docela jdou, to zas jo. Nechte Morfea na pokoji, nikomu nic neudělal, pusťte ho, křičela jsem na ně. Nedělej, že by ti na něm záleželo, řeklo jedno z těch děcek pohrdavě. Nikdo mu nebude ubližovat. Najednou někde promluvil tenkej něžnej hlásek. Teď se vztekáš, ale ve skutečnosti se o něj moc nezajímáš, když ho necháš přivázanýho uprostřed lesa, aby ses mohla v klidu líbat s klukem na posedu. Aha, byla to ta malá blondětá ďáblice, vůdkyně sýkřat. Vyšla z chaty a držela Morfea na vodítku. O, naše královno, sklonili se před ní ostatní ze skupiny. Co s ním chceš dělat? Ty královno, ty jsi leda tak královna pokakanců, vyštěkla jsem na ní. Ďáblici to ale vůbec nerozhodilo. Přecházela sem a tam, ledově klidná. Možná ho obětuju, možná ho sním a možná si ho nechám, protože je šíleně lostomilej, viď? Ale spíš ho asi obětuju. Snažila jsem se dostat ze svých pout. Mají sice tak půl metru, ale ta děcka mě přivázala provazem fakt fest. Uzel ne a ne povolit. Někdo z mých poddaných, nechť mi přinese ten nejostřejší nůž v celém mém království, zavelala královna přezíravě. Ach ne, Morfeus to má spočítaný a já s ním. No, co se dá dělat? S mým talentem na trable a trapasy to byla jen otázka času. Snad to nebude moc bolet. Tu se náhle od někud z houští ozvalo: Tony, zadrž dech! Teď! Něco prosvištělo vzduchem a dopadlo to na zem přímo do prostřed skupiny sýkřat. Co to pro boha bylo? Rozhlížela jsem se kolem sebe. Sýkřata se zraky obrátila na svoji královnu, ale ta vypadala nejistě, poplašeně. Najednou z ní byla jen malá, malinká holka, která teď nejvíc ze všeho potřebuje svoji maminku. A pak všude se rozlinul příšerný smrad. No fuj, to je puch, rychle pryč. Takhle strašně nesmrdí ani kanály. Ten puch byl prostě nepopsatelný. Královna zapištěla a potom začala brečet. Všechna sýkřata se dala rychle na ústup.
Některý z těch děcek vypadali, že možná cestou někde v lese hodí šavly. No, měla jsem co dělat, abych to vydržela, abych se nenadechla. Oči mi skoro lezly z důlků a když už jsem začala lapat po vzduchu, ucítila jsem, jak mě odvazují něčí ruce. Ole, já to nechápu, ty jsi tady, vyhrkla jsem. Řekl jsem přece, že se vrátím, odpověděl mi docela klidně a samozřejmě. No jo, dík. No jo, rádo se stalo. Stáli jsme tam vedle sebe. Koukali jeden na druhýho a najednou mi bylo líto, že jsem Oleho nazvala šprťákem, že jsem na něj byla pořád tak hnusná a nechtěla jsem se s ním bavit. I on vypadal, že by mi rád něco řekl. Ježiš, a co Morfeus? Vzpomněla jsem si najednou a rychle se otočila. Prase nikde. Bože, oni utekli i s ním. Tady je, ukázal Ole do zahrádky za chatou. Morfeus se tam ve smrádku rozvaloval, oči přivřený, a zdálo se, že mu ani v nejmenším nevadí, že všechno kolem něj smrdí jak 5 let zkažený vajíčka. Ale jak jsi to udělal, Ole? Co myslíš? Ten smrad? Bomby smrdůvky. Čpavek, řekl Ole pyšně. A najednou se celý proměnil. Vyprsil se a znovu to byl ten všeználek, namyšlený brácha Kristy. Ale je pravda, že tentokrát měl fakt důvod, proč se trochu pochlubit. Když jsme kráčeli po polní cestě zpátky k městu, společně s Morfem na vodítku, najednou se mě zeptal. A proč jsi mi neřekla, že jsi byla na tom posedu s Mikeym? Slyšel jsem, jak o tom ty děcka mluvili. Neřekla jsem to, protože je to stejně už jedno. Já s ním chodit nebudu. Mikey je dost hloupej, řekla jsem a naštvaně kopla do kamínku na cestě. Fakt? Zeptal se Ole a oči mu u toho zazářily. No vážně, je hloupej a má pořád mastný vlasy. To se mi fakt nelíbí. A taky poslouchá divnou muziku. Nikdy si nezavazuje tkaničky, takže pořád zakopává. A překvapivě hodně miluje prasata, což je trochu divný. No fuj! A Ole se zase usmál. Dneska už podruhý.

Když jsme vrátili Morfea zpátky k tetě, šla jsem Oleho doprovodit k němu domů. Myslíš, že se mnou bude Kristy ještě někdy mluvit? Že mi odpustí a budem za kámošky? Zeptala jsem se tiše a s napětím čekala na odpověď. Nevím. Ale co vím je, že se jí po tobě stýská. Pak se Ole zamyslel a dodal, počkej tady, a zmizel ve dveřích. Za moment se vrátil a s ním nebyl nikdo jiný než... Čau, Tony. Čau, Kristy. Nastalo trapný ticho. Hele, Kristy, sorry. Mike je hlupák, já už ho nechci. Podívala jsem se na ní stydlivě. Tak jo. Já se taky omlouvám. Jsem s ním ve skutečnosti nechodila. To jsem řekla jen tak, aby si smyslela, že jsem zajímavá a chtěla se mnou kámošit. Řekla Kristy a bylo vidět, že i ona se přede mnou trochu stydí. Víš, já tady moc kámošek nemám. Ty hele, nechceš přijít k nám na návštěvu dneska večer? Budem s tetou koukat na film, dáme si popcorn, limču. Mohla bys s náma? Tak jo, přijdu. Zatím čau, řekla Kristy nadšeně. Otočila se, poskočila si a zmizela uvnitř. Já a Ole jsme zůstali sami. Pozvala bych tě taky, kdybys chtěl, ale já vlastně nevím, jestli bys chtěl, řekla jsem rozpačitě. Ole je vlastně docela hezkej. Je vysoký, chytrej a jednou přece bude mít díky svým rovnátkům zuby jako perličky. Dík, ale asi ne. Zavrtěl hlavou a v ten moment mě, ani nevím proč, najednou malinko, ale vážně úplně malinko, píchlo u srdce. Kývla jsem na něj, jakože chápu, obrátila se a rychle pospíchala pryč, celá rudá. To byla zase divná situace. Už nikdy v životě na žádného kluka nepromluvím. Na mou duši přísahám. Když jsem brala za kliku jejich branky, najednou na mě zavolal. Ale kdybys chtěla, můžeš se zítra přijít podívat na ten můj herbář. Mám tam fakt vzácný rostliny, roste jich tady v okolí spoustu. Zastavila jsem se s rukou na klice a skrz svůj úplně, ale úplně malinkatej úsměv jsem procedila. Jo, jasně, někdy bych teda přišla. A aniž bych se na něho podívala, rychle jsem pelášila pryč a srdce mi bušilo jako o závod.

0: No, a teď se drž, Fanny. Zve mě, abych se přišla podívat na jeho herbář. Chápeš, co to znamená? Zve mě na rande. Fanny, ježiši, ty čili limetkový čipsy jsou fakt dobrý.
1: Není to náhodou ten kluk, co ho tak nesnášíš?
0: Mhm, jo.
1: Co jsi o něm říkala, že je to otravný šprťoun?
0: Jo.
1: Ten, co ti řekl, že by se tvoje vlasy hodily na stavbu bažantího hnízda.
0: Jo, to je on. Ale teď už ho nenesnáším.
1: A na ten herbář se teda půjdeš podívat, nebo ne?
0: No jasně, že jo. Je to přece Ole.
1: Tak já to nechápu.
0: Já to taky nechápu. Ta láska je nějaká hrozně komplikovaná, viď?

0: Přátelé, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Viktorií a určitě vás zajímá, jak dopadlo dnešní soutěžení.
1: Tak já vám nejdřív prozradím správnou odpověď. Správná odpověď je koně Převalského. Ano, pražská zoo vrací do Mongolska do přírody divokého koně Převalského. A správně odpověděli všichni, kdož psali. A teď přijde fanfára, protože kroniku Beskydských draků, kterou napsal Jan Tkáč, je to úžasně krásná ilustrovaná kniha, která je dokonce i kovaná, se už těší na Olivii Šimlovou z Prahy 10. Moc gratulujeme.
0: A už vás zveme na rozhovor. Po 19. hodině bude naším hostem koučka a mentorka Iva Filipy, která nám bude radit se sebevědomím. Tak zůstaňte s námi.

0: Klub Rádia Junior.
1: Holky a kluci, je 19 hodin a začíná nám pondělní linka důvěry klubu Rádia Junior.
2: U moderátorských mikrofonů jsou tu s vámi stále Denisa a Viktoria Bahia a ve studiu už s námi sedí koučka a mentorka Iva Filipy. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Ahoj všem.
2: Ivu jsme, holky a kluci, dneska poprosili, aby nás vzala na cestu k sebevědomí. Půjde to?
4: Já věřím, že ano.
1: Začala bych otázkou. Jak bojovat s plachostí?
4: Jak bojovat s plachostí? Možná první, co mě napadá, když něčím bojujeme, tak ono to potom vlastně je jakoby silnější nebo sílí to, tak možná ne úplně bojovat, ale překonávat to malými krůčky. I ta moje zkušenost z praxe s klienty, pokud třeba jsem nesměla a chci se s někým seznámit, tak jako nedávat si velký cíle a hned se chtít s tím druhým seznamovat. Ale třeba začít tím, že se usměju na toho dotyčného, potom třeba ho pozdravím a třeba až za nějaký čas se můžu zeptat, jak se má. Protože vlastně daří se mi jako to překonávat a současně zažívám, že tu nesmělost jsem nějakým způsobem překonala a každý z nás potřebujeme jinak času, aby jsme s tou nesmělostí pracovali, takže to by možná byl takový můj tip, jak možná s plachostí pracovat.
2: Ivo, a poradila by si třeba, když je někdo extrémně plachý a vlastně ho brzdí i to, že je to na něm jako vidět, tak jak vypadat, že nejsem tak plachá, jak jsem?
4: Já věřím tomu, že je to normální, jako tu plachost v sobě máme všichni nějak v základu a nechtít ji odmítat, ale naučit se ji přijmout, že prostě mám nějaký stupeň plachosti, takže cíl není vypadat, že nejsem plachý nebo že nejsem nesmělá, ale naučit se fakt s tím pracovat. A možná, co může pomoct, je i sám pro sebe si říct, dobře, třeba teď jsem nervózní, jsem nesmělá, ale dám tomu maximum, co momentálně umím. A už tohle nám může dodat jako fakt výrazný pocit úlevy a může to hodně pomoct.
1: Co když jsem nervózní a nepovede se mi začátek prezentace, demo, nějaké konverzace? Jak neutéct?
4: Tady mě napadá, že špatný začátek nebo nepovedený začátek ještě neznamená i nepovedený konec. A vždycky máme několik možností. Možná dobrým tipem můžou být takové záchranné věty, kdy mě pokud se něco nepodaří, tak můžu klidně tomu publiku nebo v té škole říct, hele, teď ještě začnu znovu, anebo ještě něco důležitého potřebuju doplnit. Protože všichni svým způsobem se můžeme zadrhnout, můžeme zapomenout a tohle já zase získávám čas pro sebe a jde o to, že jsem to nějak zvládla a nějak jsem tím prošla. A moje hlava i moje tělo zažívá, OK, zase jsem dneska něco zvládla, i když jsem třeba byla nesmělá nebo nervózní.
2: No a já, když jsem byla ještě kdysi dávno nervózní, dneska už holky a kluci jsem se vymluvila do takové míry, že nejsem, ale byla jsem jakoby, vždycky jsem se jako zasekla a najednou jsem z té nervozity úplně zapomněla všechno, co říct. Jak si jako uchovat, co chci říct, aby to ta nervozita nezblajzla?
4: Aby to nezblajzla, tak možná první věc, Deniso, co říkáš, je nechtít po sobě říkat všechno, protože už tím na sebe můžeme vyvíjet tlak, a aby to všechno bylo dokonalé, aby jsme řekli všechno. To, co může hodně pomoct, je vždycky z toho textu, který já potřebuji říct, nebo mám někomu říkat, tak si to třeba udělat si z toho nějaké tři zásadní body, udělat si z toho takový plán. Protože těch tří zásadních bodů já se vždycky potom můžu chytnout. A tyto tři body mi mohou pomáhat vlastně si dovybavovat ty ostatní informace. A co ještě rozhodně pomáhá, skvělý parťák, je vždycky tělo. Takže nadechnout se a hlavně trénovat dlouhý výdech, protože když tělo zažívá dlouhý výdech, tak hlava má informaci, jsem v bezpečí, nejsem ve stresu. Takže i využívat to své tělo jako skvělýho parťáka.
2: Zažila jsem taktéž lidi, kteří z nervozity mluvili moc. To znamená nával té nervozity a hodně mluvili. Tak jak se jako tady vykorigovat?
4: Tady dobrý signál a u těchto lidí je uvědomit si, jestli nemám sucho v ústech, protože to pro mě bývá první signál, hele, mluvím moc, je toho moc, takže opět nádech, výdech a jenom si odchytávat, jestli náhodou nemám sucho v ústech. To je fakt ten první signál, že těch informací do prostoru valím hodně a pokud tohle se mi stane, tak zase nádech, výdech a potom pokračovat.
1: Co když nemám moc kamarádů, takže ani nikoho, o koho se opřít? Co mám dělat?
4: Tady věřím, že to může být o to těžší potom, A možná taková ta rada nebo tip i ze zkušenosti s klienty, hledat kolem sebe někoho, ať je to ve třídě nebo v okolí třídy, kdo mi připadá, že je otevřený, s kým se mi třeba dobře povídá, sednout si k němu a začít si povídat, zeptat se třeba na úkol a takto postupně začít vlastně budovat vztah. Nemusí to být přátelství, ale je to způsob, jak já vlastně zase překonávám tu svou nesmělost.
2: Holky a kluci, tak říká Iva Filipi, máte-li potřebu rady, tak nám samozřejmě volejte na telefon 800 199 199 nebo napište na radiojunior@rozhlas.cz. A než se my budeme ptát dál, zaspívá vám Lilian a Miki, Škola je nej.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Viktorií a naším hostem je koučka a mentorka Iva Filipy, která nám radí, s čím potřebujeme. My zrovna řešíme sebevědomí, ale pokud vy na druhém konci rádia řešíte cokoliv jiného, klidně brnkněte taky.
1: Přesně tak, telefon 800 199 199 na vás čeká a samozřejmě, přátelé, nemusíte se představit, stačí se zeptat. A to jak v e-mailu, tak na telefonu. Úplně stejně, jako tady máme první dnešní e-mailový dotaz. Píše se v něm: ahoj, jsem čím dál nervóznější z většího počtu lidí. Co bych s tím dělat? Co bych s tím měl dělat? Aha, takže víme, že klučina je nervózní z většího počtu lidí. Klidně nám napište i příště, kolik vám je, abychom si tak udělali představu, protože to asi hraje roli v odpovědi, v Ivině odpovědi. Tak, ale teď. Ivo, co poradíš někomu, kdo je čím dál nervóznější z většího počtu lidí?
2: Tak to, co mě tady napadá... Tady se zase vracíme k té práci s tím tělem, jo? Takže možná si u sebe odchytávat, co to se mnou dělá. Jestli to třeba znamená, že nedokážu mluvit, mám mělký dech, zasekávám se, mám sucho v krku. Takže pozorovat si to tělo a třeba i s pomocí někoho, ať je to rodič, ať je to dospělý, může to být ve finále i třeba trenér z nějakého jako kroužku. Učit se to třeba tím dechem, pomalu rozdýchávat a třeba i poprosit někoho, že si potřebuju natrénovat. Něco říkat, že si potřebuju něco natrénovat, něco říkat tak, abych u toho třeba právě tak, jako teď já mluvím a u toho dýchám, takže i poprosit, ať už kamarády nebo někoho třeba dospělého, komu věřím, aby mě jako sloužil ten trenérský mod, abych já se naučil něco říkat a u toho jako nějakým způsobem korigoval ten svůj dech. Takže tohle může být cesta. Pokud bych vnímal, že to vlastně pořád se nezlepšuje a jde to dál, tak tam bych doporučila klidně zajít za někým. Ať je to třeba, já nevím, někdo zase, komu věří, může to být i nějaký jako poradce třeba ve škole. A je to hodně i o práci s hlasem. Tady tohle zaměřit se na práci s hlasem, aby mi někdo dal tipy vlastně, jak s tím hlasem pracovat. Obecně, když tohle se děje, je dobré tak o 2 až 3 oktávy níž s tím hlasem, protože máme ten hlas nižší, já to teď záměrně snižuju, tak vlastně tím působíme jako sebevědomí nebo pevněji, takže to může být takový tip, že jdu níž s hlasem a to vlastně pomáhá, že vyzařuju a působím jako pevnějc nebo že si věřím víc.
1: No Ivo, mě tady napadá, že třeba takové to, jako že vždycky se říká, nejjednodušší je to nejjasnější řešení. Není řešení prostě nechodit mezi velký počet lidí, že?
2: Může to někdo vyzkoušet, aby si zažil tu zkušenost, že to řešení není. Může to být krátkodobě, ale my jsme lidská společnost postaveni na to být součástí nějaké společnosti, takže si myslím, že by to potom dlouhodobě nevedlo k tomu, co vlastně potřebuju.
0: Co když si všichni myslí, že je někdo hodně sebevědomý, ale on si na to ve skutečnosti jenom hraje? Je to v pohodě nebo si takovou maskou ubližuje?
2: Někdy možná potřebujeme si vyzkoušet, jenom zažít, cítit, jaké to je být sebevědomý. A pokud podle mě zatím je ta myšlenka, hele, potřebuji si to vyzkoušet, jaké to je být sebevědomá a jdu do toho opravdu s tím, zkusím to, bojím se a mám nějaký trénink zdravé odvahy, proč ne? Ale pokud je to o tom, já teď všem ukážu, že jsem king a vlastně budu mít nad vámi všemi moc, tak tohle si myslím, že je scénář, který dlouhodobě nefunguje, protože já mám pořád tu masku a to dlouhodobě vyčerpává, protože v masce nikdy nedokážeme vydržet být dlouhodobě.
0: A není to třeba tak, když sebevědomí trochu hrajete, tak na vás možná i přeskočí, jak se říká, fake it till you make it?
2: Určitě, já věřím tomu, že vlastně to, co trénujeme, tak se to stává součástí nás postupně a zase tady může hodně pomoct uvědomovat si, že to, čím hodně vyzařujeme, jak se cítíme tělo. Takže klidně si trénovat doma. To, že se narovnám, to, že dám hlavu nahoru, to, že se druhému podívám do očí, už tohle může být jako fajn fyzický trénink, abych já se cítila líp, protože to ucítíme v ten moment, že fakt je nám líp. Takže tohle může být taková pomůcka, aby se to opravdu, aby to na nás přeskakovalo s nás a rychlejc.
1: Máme další e-mailový dotaz a v něm se píše, i když možná není úplně to dotaz, spíš takový, jako řekla bych, i postřeh, píše se v něm, mám pocit, že mě nikdo nevidí. V lavici sama. Jak přežít rok ve třídě o samotě? Jsem v 7.
2: Tady mi Asi jde to nechtít po sobě, abych možná patřila k té nejskupině v té třídě, nebo abych opravdu byla vidět. A zase jít od těch v uvozovkách nejmenší věcí, možná v té třídě, nebo klidně v té vedlejší, si najít někoho, s kým, kdo je třeba otevřený a s kým je mi jenom dobře. A s tímto člověkem si začít povídat, začít se bavit, anebo hledat si někoho, s kým mám něco společného. Třeba kroužek. A tohle může být ta dobrá cesta pro to, jak se s tím druhým začít bavit a seznamovat se, protože ta přátelství nikdy nevznikají lusknutím prstu, ale právě v postupných rozhovorech.
0: Tak já na to trochu navážu mojí další otázkou a to je, jak získávat přátelé a jak poznat, kde to nemá cenu.
2: Myslím si, že nebo i zkušenost třeba mých dětí je přesně přes ty kroužky. To většinou tam můžu najít takovou spřízněnou duši, ať je to sport, ať jsou to šachy, ať je to prostě cokoliv, protože sdílím s někým něco velmi podobného. A to, že jsme kamarádi, neznamená, že si vždycky musíme, nebo že spolu musíme souhlasit, ale vzájemně se respektovat. Takže ta cesta pro to nalezení přátelů může být přes ty kroužky a přes hledání společného zájmu. A kde už to není ono, možná vždycky v tom přátelství nebo vztahu s tím kamarádem si uvědomovat, do jaké míry já skutečně můžu být sám sebou. A pokud zažívám situace, že jdu proti svým přesvědčením, dělám něco, v čem mi není dobře, s čím nesouhlasím a ještě třeba dokonce se mi ta parta směje, tak tohle je ta stopka. Tohle si myslím, že není to dobrý přátelství.
1: No a jak už jsi ty trošku naznačila, tak jsou partičky, které potom vlastně, když někdo chce se do nich připojit, tak ten někdo musí nějakým způsobem obstát. Takže jak se nenechat přesvědčit k něčemu, co sami nechceme, když jsme v partě a toužíme po přijetí?
2: Tady já si jenom vybavuju, že se může právě často stávat, že mám tendence jako potom té partě vysvětlovat a obhajovat se, proč do něčeho nejdu. A může tady podobně pomoct, zase mít nějaké jako předpřipravené věty nebo záchytné věty typu, hele, do toho s váma nejdu, nebo dělejte si svoje, do toho já nejdu, tohle je mi nepříjemný. A je to opravdu to vyzkoušet, tu větu říct, mají ty věty sílu. A pokud já jsem součástí party, kde jsem přijímaný jenom v momentě, kdy dělám něco, co je proti mému přesvědčení, tak to není to zdravý přijetí. Takže já zase hledat někoho dalšího, kde to zdravý kamarádský přijetí vlastně dostávám.
1: Mm-hmm. Tak, děkujeme za odpovědi naše a máme tady další e-mailový dotaz. Ahoj, k nám do školy chodí normálně holky namalovaný, ale mně to mamka nedovolí. Je mi 12 a pak se cítím malá.
2: Tohle mi zase vlastně připomíná. Já tomu rozumím. Já když jsem tehdy byla v podobném věku, tak jsem se svým tátou hodně bojovala a šla jsem od toho, že jsem se malovala na tajněčku, pak to nedopadlo dobře. Pokud cítí ta dotyčná, že s tou mámou třeba se o tom nejde bavit, tak bych šla třeba za jiným dospělákem a vlastně mu řekla, že potřebuji možná nějak poradit, co s tím. Jenom možná chci říct, že make-up nebo to, jak vypadám, vůbec nesouvisí s tím, jakou mám hodnotu. Takže i tak bych možná s tou mámou to ještě jednou zkusila anebo fakt hledala klidně i ve škole někoho z dospělých, s kým se o to můžu pobavit.
1: Tak, dámy a pánové, máme první telefonický dotaz. Haló, haló, kdo pak je tam?
3: To je Jaroslav.
1: Ahoj, Jaroslavé, tak prosím, Iva je připravená, ptej se.
3: Já bych se chtěla zeptat, když jsem v nějaký skupině nebo mezi kamarádama, když se jako otevřu, když začnu být sám sebou, tak mě kdyby odstrčí, nebo jsem úplně na té nejhorší jako postavení v té skupině, jak se tomu nějak vyhnout, nebo celkově, jak se s tím poprat.
2: Jaroslave, moc děkuju tady za ten dotaz a slyším v tom, že možná tahle situace ti právě ukazuje, do jaké míry ty lidi, ta parta, se kterou ty jsi, je vlastně skutečně to, kde tobě je dobře. Takže pokud tohle by se dělo nadále, určitě si myslím, že stojí za to třeba těm druhým říct, aby ty zviděl, jakou oni mají reakci na tebe a pokud by to nepřestávalo, tak nikdy vlastně to, co se nám děje, není na pořád, takže bych prostě začala hledat někde jinde, v jiných kroužcích, možná nové kamarády, nové známé, protože vždycky tady je někdo, s kým ti bude dobře. A nechat se zastavit tím, že to třeba nevyjde na poprvé v první partě.
1: Máš ještě dotaz, Jaroslave?
3: Asi ne, děkuju.
1: Taky děkujeme, měj se moc krásně, ahoj.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak přátelé, my si teď dáme opět trošku hudby a po písničce samozřejmě volejte, pište, ptáme se i vy Filipy, která nám radí se sebevědomím.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.
2: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Viktorií a naším hostem je koučka a mentorka Iva Filipy.
3: Holky a kluci, ptáme se za vás, ale mocně píšete a telefonujete, takže pokud ještě někdo z vás má nějakou starost, strach, nepříjemný pocit, chce se s námi podělit, volejte na telefon 800 199 199 nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Jako ten, kdo už na e-mail napsal. Je to slečna, která píše. Ahoj, hrála jsem si na sebevědomou, všechno jsem zveličovala a teďka jsem středem zájmu a říkají o mně i spoustu hnusných věcí, které se nestaly. Mega hrozný. Nekončí to sice otázkou, ale já mám pocit, že ta otázka je na snadě. Jak vlastně zařídit, aby o nás lidi nešířili hnusné věci?
4: Já, co jsem tam slyšela v tom dotazu, tak pokud slečna na začátku sama něco spustila, tak možná tím, čím bych začala, je přestat prostě zveličovat nebo říkat další příběhy. A to, co může paradoxně být nejsilnější, je to přiznat. Protože to může být nejsebevědomější ve smyslu, hele, vím, že jsem to přeháněla a tohle není fajn dělat. Protože v ten moment vlastně se naprosto otevíráte a jste sami sebou a tohle může vlastně vyřešit celou tu situaci. A to, že uděláme v životě chybu, tak to neříká, jako kým jsme. Takže pokud tohle se stane a já tohle přiznám otevřeně, tak vždycky mám příležitost tu důvěru obnovit a potom bych vlastně chovala bych se tak, abych tu důvěru mohla obnovit. A pokud by to přesahovalo i nadále do toho mého života, jak říkala vlastně autorka, a zasahovalo by to do mě hodně, byly by tam pomluvy, tak určitě bych potom povolala nějakého dospělého a neřešila bych to sama, ale poprosila bych o pomoc někoho dalšího v tom.
2: Já tu teď mám dotaz, který mě napadl v průběhu předchozího vstupu. A jde o to, jak poznat, nebo jak je možné, že se v určitých skupinách chováme jinak, i když se třeba cítíme sami sebou, ale co je tam ten hlavní důvod, nebo jak je možné, že se to děje, i když jsme furt sami sebou?
4: Pokud je tam vlastně Vicky ten pocit, že je mi v té partě dobře a chovám se sama sebou, nebo jsem jakoby sama sebou, tak zatím může být to, že máme každý několik talentů, máme několik silných dovedností a každá ta parta mi může dávat zesilovat ten pocit toho, že něco mi jde, nebo v něčem jsem dobrá, nebo naopak mě podporovat třeba v tom, v čem potřebuji být lepší. Takže je to přirozené a hlavně tohle je dobrá cesta, jo, ideálně mít víc takových zdrojů, ve kterých já si potom můžu přeskakovat, když v jednom to nefunguje, tak mám jako další zdroj. Takže nebát se toho, je to přirozený, že mám prostě víc skupin, kde je mi dobře a hlídat si možná to, co jsi říkala na začátku, jestli mi to pořád víc dává, než bere.
2: Co dělat ve chvíli, kdy se pořád porovnávám s ostatními?
4: Tady možná ta rada a možná někdy k ní musíme přijít s nějakou životní zkušeností. Já jako někdy vždycky říkám, porovnávejte se svým včerejším já, protože pokud se začneme příliš porovnávat s druhými, tak se vzdalujeme tomu vlastně, kdo fakt jsme, co se nám líbí, co chceme, co nechceme. A pokud ty tendence mám, tak to může být třeba i naučený vzorec z rodiny, jo? Že třeba je na mě kladený velký nárok a potřebuji být třeba v perfektní, velmi dobrá. Takže být k sobě laskavější a možná to, co může pomoct, je neporovnávat se až tak s druhými, ale říct si, hele, v čem jsem dneska jiná nebo lepší, než to bylo včera. A možná taky si připomínat, že to, že žiju s těmi druhými, třeba kamarády ve škole, tak já s nimi jsem jenom část jejich života. Já s nimi nejsem 24 hodin denně, takže vidím jenom část toho obrazu, část té pravdy.
3: Máme tady další e-mailový dotaz, ve kterém píše Míra. Dobrý den, jsem menší a i když mi mamka říká, že určitě vyrostu, protože táta je vysoký, tak jsem nejmenší v 9. třídě, dělají si ze mě legraci, že bych se měl vrátit na první stupeň. Jak s tím zacházet?
4: Je to mi připomíná, že přesně každý z nás můžeme mít něco, co je potom terčem pro tu skupinu. A tady bych tě možná chtěla, Míro, povzbudit, že i tohle je nějaký období, nebude to tak napořád. A buď to si z toho, ty sám můžeš udělat přednost a naučit se to třeba brát nějaké legraci a humorem, ale tak, aby tobě v tom pořád bylo dobře. A nebo vlastně může být i ta cesta potom zeptat se těch druhých vlastně, co tím sledují, když tady na tohle jako poukazují. Možná bych šla tady, nebo vyzkoušela tyto dva způsoby.
2: Míro, já bych tě ještě chtěla takhle povzbudit, protože u nás ve škole třeba většina kluků vyrostly až teď, třeba v prváku nebo tak, takže ta devátá třída nebo ta základka je furt ten vývin, takže si myslím, že určitě ještě vyrosteš, ale i tak vůbec si z toho nic nedělej, protože přesně jak říkala Iva, může to být tvoje přednost, takže si myslím, že vůbec není důvod k tomu si z toho něco dělat.
3: Ano.
2: Jak bys radila budovat školní sebevědomí?
4: Tady mě možná inspiroval Míra právě, že začít nejenom třeba v humoru, ale dělat to postupnými malými kroky a třeba takové malé výzvy. Co tím mám na mysli, třeba s respektem říct, přihlásit se ve třídě učiteli, říct, já tomu nerozumím, třeba té probírané látce, nebo říct svůj názor, nebo když udělám chybu, tak ji přiznat a neomlouvat, nebo neříkat, že jsem ji neudělal, protože tohle můžou být způsoby, jak já vlastně, i když se bojím, nebo i když mám strach, tak jsem to zvládnul. A samozřejmě vidí to i ten kolektiv, ale já každý večer se potom sama sebe můžu zeptat, co jsem vlastně dneska zvládla, i když jsem se bála. A moje hlava zažívá, že ono to jde. Že nejenom, že to přežívám, ale že jsem vlastně odvážnější.
2: Jak poznat rozdíl mezi zdravým sebevědomím a tím už přehnaným, kdy už to jde do toho ega?
4: Já vnímám, že tohle je ten druhý scénář o tom egu, že to je opravdu role a v momentě, kdy jsme v roli, ve které nám není dobře, tak nás to dříve či později začne vyčerpávat. Prostě nám v tom není dobře a dlouhodobě to nejde vydržet. Takže dříve či později někde prostě praskneme emočně nebo k něčemu dojde. Takže tohle je asi ten hlavní poznávací znak. Pokud jsem něčem, co opravdu nejde ze mě a není to s tím dobrým záměrem, tak prostě dlouhodobě to hrát nejde.
3: Já jsem, přátelé, získala potřebné sebevědomí až s nadhledem, tedy přišel s léty. Dá se nějak, jakkoliv, získat nadhled dřív?
4: Já jako věřím tomu, že ta zkušenost tam vždycky musí být, bez ní prostě ta nás kove do toho života. Co ale může pomáhat, je takový ten větší pohled laskavosti a nadhledu. Konkrétně, když třeba jsem v situaci, kdy se mi něco nepodaří, tak můžu vždycky říct, co jsem nezvládl, nebo si můžu položit otázku, co bych teď řekla svojí nejlepší kamarádce, kdyby se jí to stalo. Protože když se na ty věci díváme pohledem druhého, tak jsme mnohem laskavější a jsme méně přísní než sami k sobě. Takže to může být jedna cesta. A nebo to může být taková technika jako odstupu, že třeba já nevím, dneska se mi vysmála celá třída a pro mě je to konec světa. A můžu se potom sama sebe zeptat, bude mi i za rok na tom stejně takhle záležet? Takže pohled nějakého odstupu a pohled druhé kamarádky mě může pomáhat urychlovat to sebevědomí vytvářet.
3: Tak a poslední dotaz tohoto vstupu bude opět e-mailový, píše Martinka. Dobrý den, co máme dělat? Paní učitelka nás ponižuje, když špatně odpovíme. Máme pocit, že je zlá.
4: Martinko, nejsem u toho, nebo nebyla jsem u těch situací s vámi, ale co tady může pomoct, jedna z cest je určitě si někam zapisovat třeba, co se stalo, kdo u toho byl, a pokud s touhle paní učitelkou to prostě nejde, tak jít třeba za jiným učitelem, jít za školním psychologem, poradcem, za jakýmkoliv jiným dospělým a tam se poradit, protože nikdy na to nejste sami. A to, že s jedním dospělým to nefunguje, nebo tam tu pomoc nemůžete hledat, neznamená, že ji nemůžete najít u jiného dospělého. Takže poprosit o tu pomoc někde jinde a určitě to nenechávat jako vyčpět třeba do nějaké podoby, která je pak zbytečná.
3: Tak říká holky a kluci Iva Filipi, která nám dnes po celý večer krásně radí. Teď si dáme píseň Obejmi mě, ta je úplně tematická, a po písničce se mrkneme na to, co nás ve škole trápí nejvíc.

0: I po písničce jste kamarádi s námi na Rádiu Junior a když říkám s námi, myslím tím s Denisou a Viktorií a taky koučkou a mentorkou Ivou Filipy, která nám dnes zase dobře radí.
1: A protože víme, že vás ve škole nejvíc pálí šikana, zeptám se, jak je to se sebevědomím na obou stranách, jak u šikanovaného, tak u toho šikanátora.
0: Ano, už jsme dobré. Pardon, přátelé, drobný technický problém s mikrofonem, ale Iva už může mluvit.
2: Už jsem tady s vámi opět. Tak, co se týká sebevědomí, u toho šikanovaného tam určitě je asi jako jasné, že ho to zraňuje a rozhodně to sebevědomí to neposiluje. A u toho šikanujícího mě tam napadá možná nehledat příčinu jako v jedné věci, že tam to většinou může být kombinace několika faktorů. Ten dotyčný si může jenom chtít otestovat, jaký to je mít moc a vliv. Nebo to může být nějaký třeba naučený vzorec, jo, z prostředí rodinného, případně jako jiný faktor. To, co vnímám, že je důležité, aby zaznělo, je, že vlastně šikanovaný není zodpovědný za to, co se mu vlastně děje.
0: Jak můžou ostatní děti šikaně třeba dopředu zabránit, když si všimnou, že už to jakoby bublá, že už teď na začátku roku zatím si třeba někdo jenom z někoho dělá jako malinkatou legraci, ale je to něco, co může jako do té šikany se dostat. Jak dopředu tomu zabránit, nebo jde to?
2: Tady vlastně, Deniso, jako popisuješ poměrně častý vzorec, jak to nenápadně plíživě vzniká. To, co můžou spolužáci dělat, je jako slovně jo, to podpořit. Můžou zaznít věty typu, hele, třeba tohle už bylo přes čáru, nebo tohle už není vtipné, a tím podpořit toho dotyčného, nebo třeba k tomu dotyčnému si sednout do lavice, když vidí, že je sám. A pokud to nepřestává, tak určitě do toho zapojit dospělého, protože přesně, aby vlastně z nenápadné legrace potom nevznikla závažná situace. Můžou na to být i nějaké programy ve škole, takže určitě povolat někoho ze světa dospělých a řešit to vlastně i na této úrovni.
1: Ivo, co dělat, když v blízkém okolí prostě nemám pocit, že se mám na koho obrátit, a nebo se bojím?
2: Já bych poradila nevzdávat to, a i když tohle může být potom těžší, že opravdu ve svém nejbližším okolí nemám toho, s komu bych se mohla svěřit, tak to prostě zkoušet dál. Ať je to třeba pedagog nebo učitel, kterému věřím, ať je to můj trenér kroužku, ať je to někdo vzdálený příbuzný, prostě kdokoliv. Protože zase je to ta zkušenost, to, že mi nepomůže třeba moji nejbližší nebo někdo z dospělých, tak vždycky tady bude jiný, který mi pomůže. Takže nevzdávat to nebo zavolat na nějakou linku důvěry, školní psycholog, ale prostě hledat někoho, s kým to můžu řešit.
1: Jak moc podle tebe ovlivňují sebevědomí sociální sítě?
2: Za mě, moje vnímání i přes ty moje děti, co mám, tak já se snažím jim jako vždycky ukazovat, že sociální sítě jsou jenom vlastně část té pravdy, nebo je to jenom nějaká část obrazu, kterou oni vidí. A nebrat si z toho vlastně hotové závěry. A myslím si, že to může významně to sebevědomí ovlivnit. A tady i vnímám, že je důležitá role i nás rodičů právě jako těm dětem to ukazovat, že sociální sítě jsou nástroj a není to životní vzor, podle kterého já bych měla jet a vlastně umět s tím pracovat, aby to nebylo něco, co určuje moji hodnotu, protože sociální sítě rozhodně není něco, co by mělo určovat moji hodnotu.
0: Tak přátelé, další e-mailový dotaz píše David. Dobrý den, přestal jsem se sportem, musel jsem, měl jsem úraz, svoje sporty už nikdy dělat nebudu moc. A najednou nevím, co dělat, a najednou nemám kámoše.
2: Já v tom slyším v dotazu Davida, že určitě mu to není jedno a chce s tím něco dělat. Možná to i změnit, že Davide, tady bych ti doporučila zase probrat to s někým dospělým, ke komu ty máš důvěru a komu máš chuť to říct a zeptat se vlastně, co teď s tím a postupně to vlastně jako měnit. Nebo i určitě v tvým vlivu je to, že se můžeš se seznamovat s někým dál, s někým novým a nemusíš zůstávat pořád u té skupiny kamarádů, co máš, takže třeba i zkoušet oslovovat nové lidi, hledat nové zájmy.
0: Tak říká Iva Filipy, holky a kluci, my si dáme opět píseň a po písničce už se budeme ptát na přípravy, jak si jednoduše tu budoucí pohodu, to sebevědomí a ten klídek zařídit.

0: Holky a kluci, dozněla píseň a my s Vicky si v klubu Rádia Junior stále povídáme s koučkou a mentorkou Ivou Filipy.
1: A teď se budeme soustředit na budoucí pohodu. Jak si zařídit, abychom se sami sebou cítili skvěle? Radíš sport, mocné snídaně, časté objímání?
2: Já myslím, že tady nás to vrací k základu, na tu pyramidu potřeba. To je přesně, jako potřebujeme být dobře vyspaní, potřebujeme dobře jíst, mít dobrý vztahy kolem sebe, určitě i nějaký pohyb, protože pokud to tělo se necítí fajn, tak prostě i ta hlava se potom necítí fajn. A jestli někomu pohyb pomáhá obětí nebo někomu sport, určitě proč ne. Možná, co mě tady ještě napadá, co může podporovat to, aby jsme se fakt cítili sami se sebou dobře, je i dělat si věci, které děláme jenom proto, že nás třeba baví a nepotřebujeme za každou cenu vlastně v tom být nejlepší nebo pořád tam mít nějaký výkon.
0: Tak já tady mám další e-mailový dotaz. Zuzka píše, je mi 14, jsem pořád unavená a drží mě nad vodou energeťáky, ale máma mi je zakazuje a hrozně se zlobí, že si je kupuju, i když mi je zakazuje. Můžu pít jako 14-letá, když už jsem velká už energeťáky? Hmm.
2: Zuzi, já nejsem lékař, takže tady určitě nemůžu dát úplně doporučení, co je OK nebo není OK. Určitě, co si myslím, že by ti mohlo pomoct téhle situaci, je i zamyslet se nad tím, co ti vlastně nejvíc té energie bere. A vlastně nějakým způsobem si zmapovat, co jsou takzvaně ty spouštěče, co ti tu energii bere a vlastně tady začít, co vlastně teda potom potřebuješ postupně a pomalinku začít měnit. A určitě do toho povolat i někoho dalšího z dospělých, komu věříš.
0: A klidně bychom řekli, že energeťáky možná jako by bylo lepší zůstat omezit spíš. No.
2: Přesně tak, jo.
1: Ivo, co ty říkáš na aktuálně hodně řešené téma mobily ve škole? Ano nebo ne?
2: Já sama mám dvě děti, vlastně jako na základní škole, takže je to denní chleba u nás i doma. A to, co se snažím jako svým dětem předat, je, že to je nástroj a aby si uvědomovali, do jaké míry, kdo je vlastně ten, kdo určuje tu moji pozornost, náladu, kamarády, jestli dobře jím a spím, jestli jsem to pořád já, nebo je to ten mobil. A vlastně učit tu zdravou hranici. Máme třeba fakt nastavené limity a zatím to hlídáme a kontrolujeme do té doby, než se to ty děti naučí umět si to opravdu odložit sami. V těch školách moje zkušenost je, jsou nastavená nějaká pravidla z nějakého důvodu a to, co já zatím fakt vidím nejvíc, je učit ty děti tomu, že to je nástroj a já ovládám mobil a ne, aby mobil ovládal mě.
0: Tak přátelé, máme tady dotaz, který se teda ale vůbec netýká duševního zdraví, ale možná vlastně ano. Alenka se ptá, zdali máš Ivo doma nějaké zvíře?
2: Pokud nebudu počítat svoje dvě děti, tak ne.
0: Tak, Vicky.
1: Myslím, že mnohé děti a teenageři si svou závislost na telefonech připouštějí a já mezi ně určitě patřím. A to bych se chtěla zeptat, co dělat, když už je to moc a kam se popřípadě obrátit?
2: Tady jako mi jde i hlavou myšlenka, pokud je to opravdu o tom, že nedokážu ten telefon odložit, jsem nervózní, když ho nemám, mám třeba pořád tu potřebu ťukat na ten displej, když jsem chvilku bez něj, tak to není ono, kašlu na kamarády, tak to jsou určitě už ty alarmy. A určitě poprosit někoho, zase říkám ze světa dospělých, a klidně říct, hele, nezvládám to s tím telefonem, fakt jsem to opakovaně zkoušel, chtěla jsem a prostě nejde to, potřebuju poradit, co mám dělat. A může to být, ať už někdo z rodiny, nebo jestli ve škole zase v kroužku je někdo, ke komu mám důvěru, tak určitě to říct a nezůstávat na to sám.
0: Holky a kluci, náš rozhovor s Ivou už se bohužel chýlí ke konci, tedy máme už poslední otázky, Vicky se ptá.
1: Tedy nestrácím čas a ptám se dál. Ivo, kde tě najde, kdo tě hledá?
2: Tak jeden ze způsobů, kde mě můžete najít, jsou moje webové stránky ivafilipy.cz a určitě taky na Facebooku, na Instagramu nebo na LinkedIn a tam se můžete dočíst víc vlastně, čemu se věnuju a komu.
0: Jaké máš pro holky a kluky poselství k psychickému zvládnutí letošního školního roku?

0: první, takže možná se nejvíc těším teď na procházky s mými dětmi tím barevným podzimem.
1: Milá Ivo, my moc děkujeme za rozhovor, děkujeme, že si vážila cestu do Rádia Junior, měj se moc krásně. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Děkuju, ahoj všem.
1: Přátelé, a vám už je jasné, kdo k vám míří právě teď. Samozřejmě už k nám tradičně spěchá Skřítek Hajaja se svojí dnešní pohádkou. Tak krásné poslouchání.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Věděli jste, že každý tulipán má svého skřítka, který mu pomáhá růst? V zimě žije takový tulipánový skřítek v cibulce, kde si šije jarní šaty. Barvu mívají různou, žlutou, červenou, bílou, fialovou nebo také žíhanou. Co se stane se skřítkem, když nějaký tulipán utrhnete ze země? A znáte velké tulipánové tajemství? Poslední pohádka z letní zahrádky se jmenuje Matilda a tulipánový skřítek. Ať vám přinese nějaký vonavý sen.

Dobrý večer, děti. Zas končí jeden letní den. Výjdu na naši zahrádku, květiny voní, jako med. Sem tam přivoním k poupátku a přitom natahuju uši. Možná uslyším pohádku. Mé kytky totiž umějí vyprávět. Ovšem, jenom když chtějí, někdy dělají drahoty. Dnes ale ne. Na mou duši z rovínka dnes spustili jako na drátku. Co si to jen vymýšlejí? Holčička Matilda miluje tulipány a dobře se v nich vyzná. Ví, že každý tulipán má svého skřítka, který mu pomáhá růst. To ovšem až z jara. V zimě žije tulipánový skřítek v tulipánové cibulce a šije si tam jarní šaty. Šije je podle toho, jakou barvu bude mít tulipánový květ. I když tím si není Matilda tak docela jistá. Možná je to naopak. Možná, že květ má barvu podle šatů, které si v zimě ušil tulipánový skřítek. Tohle je velké tulipánové tajemství. A právě tohle velké tulipánové tajemství se musí Matilda letos dozvědět. Umínila si. Z jara vysázela na záhony tulipánové cibulky. Jak utíkaly dubnové dny se sluncem i deštěm, dávala jen pozor, jestli spadlo dost deštíků. Když se jí zdálo, že byl dubnový dešť jejím záhonkům skoupí, zalila je sama, ale přitom se tvářila, že si jich vůbec nevšímá. Dobře věděla, že tam pracují tulipánoví skřítkové a ti nemají rádi, když je při práci někdo pozoruje. Ale přesto viděla jejich hemžení a radovala se, když z černé země vykoukly první zelené výhonky tulipánů. A zase utíkaly dny se sluncem a deštěm, až jednou časně z rána tulipány vykvetly. Žluté i červené, bílé i fialové, anebo všelijak žíhané. Matildě z těch barev až oči přecházely. Seděla u záhonů od rána do večera. Už byla skoro noc. Ty dnes nepůjdeš spát? Ozval se náhle ze záhonu hlásek a mezi listy vystrčil nos tulipánový skřítek. Byl oblečený ve žlutém kabátku, červených kalhotkách a na hlavě měl červenou žlutě žíhanou čepičku. Asi ne, vůbec se nemůžu rozloučit s tou pestrou krásou, vzdychla Matilda a skřítek se zamračil. Přece tu nebudeš vysedávat po nocích. Tak co mám dělat, vzdychla Matilda. A skřítek povídá, dám ti radu. Utrhni si tulipán a vezmi si ho domů. Třeba tady ten červený žlutě žíhaný. Já nevím, zaváhala Matilda. Bojím se, že to bude líto jeho skřítkovi. Kde pak? Ujišťuju tě, že bude mít velikánskou radost. Usmíval se skřítek ve žlutém kabátku. Jak to můžeš vědět? Skřítek vyhodil do vzduchu svou červenou žlutě žíhanou čepičku a zavískl. Úplně nejlíp, vždyť já jsem jeho skřítek. A proč budeš mít radost, vyzvídala Matilda. To je veliké tulipánové tajemství. Holčičce zasvítily oči. Prozradíš mi ho, moc si ho přeju znát. Tajemství se neprozrazuje jen tak. Na to musí být ta pravá chvíle, řekl skřítek a ještě přísně dodal. Taky nevím, jestli můžu prozradit velké tulipánové tajemství holčičce, která neposlouchá rady tulipánového skřítka. Rozumíš? Rozumím, kývla Matilda a už neváhala. Zlehonka něžně utrhla červený, žlutě žíhaný tulipán. Doma ho dala do džbánku s vodou a džbánek postavila tak, aby na něj dobře viděla až do poslední chvíle, než usne. Sotva zavřela oči, už to byl sen. V něm se zas ocitla v zahradě. Byla noc a úplňkový měsíc postříbřil pestré květy tulipánů, až vypadaly docela tajemně. A tu se odkud si ozvalo cinkání. Kdo to tu zvoní a proč? Přemýšlela Matilda. Potom si všimla, že na každý tulipánový květ šplhá jeden skřítek a v ruce přitom drží malinký zvonek ve tvaru tulipánu.
Když všichni vyšplhali až nahoru, naráz zazvonili na své zvonky. Cililink, cililink, odpověděl jim odkud si ze země tenký hlásek jednoho jediného zvonku. To se ozval skřítek, který mi dnes večer daroval svůj tulipán. Asi teď lituje, pomyslela si smutně Matilda. Ale v tom skřítek vytančil ze záhonu, zvonil vesele na malý zvonek a broukal si bezstarostnou písničku. Je šťastný, zašumělo to mezi skřítky. Ano, jsem šťastný, prospěvoval si skřítek a tančil mezi tulipány. Jsem šťastný, protože jsem si dnes večer promluvil s holčičkou, která dobře rozumí tulipánům. Ví o nich všechno. Ví, že když někdo utrhne skřítkovi jeho květ, změní to osud květu i skřítka, křičeli o překot skřítkové. Ne, tohle neví. A proč si jí to nepověděl? Proč si jí neřekl, že si pak skřítek smí ušít nové šaty v barvě, jaká se mu líbí? A podle toho vykvete i tulipánový květ. Volali skřítkové jeden přes druhého. Proč si mlčel? Chceš se sám pyšnit novými šaty, viď? Na kamarády si zapomněl. Na nikoho jsem nezapomněl, zamračil se skřítek. Za to vy jste ze samého rozčilení zapomněli, že tohle tulipánové tajemství se smí prozradit jen za úplňkové půlnoci. Skřítkové posmutněli. Odpusť, opravdu jsme zapomněli. A smutně vzdychli. Teď je sice úplňková půlnoc, křičíme do ní tajemství, ale je nám to málo platné, nikdo nás neslyší. Och, och, na světě je tolik krásných pestrých barev, ale my si v zimě zas budeme šít stejné šaty jako loni, jen ty si budeš smět vybrat. Kdo ví, jak to bude? Vždyť vůbec nevíte, kdo vás dnes v noci slyší, smál se skřítek. I Matilda se ve snu zasmála. Věděla, co má dělat. Každý, kdo šel toho jara okolo Matildiny zahrady, dostal dar. Kytici tulipánových květů. O, to je krása, říkali lidé. Ale není to škoda trhat tak nádherné tulipány? Kde pak? Tulipány vám přece udělají radost, odpovídala Matilda a v duchu si myslela. A ještě někomu teď dělám radost. Jenže to je to velké tulipánové tajemství. Dobrou noc.

0: další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Kamarádi, před námi je pohádka nazvaná Hadrnička. A o čem bude? O tom, jak zlá královna prokleje princeznu Johanku, aby zapomněla na všechny, které má ráda, aby zmizela v temném lese a provázela jí samota a aby se všechny šaty na jejím těle okamžitě proměnily v hadry. Nebojte se, takhle to neskončí. Pohádky by přeci měly končit dobře a nejinak to bude i tentokrát. Příběh napsala Anna Jurásková, v režii Jana Bergera účinkují Miroslav Masopust, Zlata Adamovská, Viktor Price a další. No a já přeju krásný poslech.

0: když starý král a princezna malá navždycky osiřeli. Kolik je to už vlastně let naší princezně Johance? 15. Celých 15. Ach, jak ten čas letí. Hop a skok, hej, hop, sahej. Líbezná princezna Johanka. Johanka.
1: Nenávidím to jméno. Nenávidím. Jenom já. Já. Královna země, ohně, vody a větru. Já chci tady vládnout.
2: A já. Já.
1: Ach, květino. Konečně si rozkvetla, má květino. Každý den jsem tě zalévala kapkou vlastní krve a trpělivě čekala na ten okamžik. Teď jsi tedy živá. A moje.
2: A ty moje, královno. V mých květech bije tvé srdce.
1: Oh.
2: Stane-li se něco mně, zemřeš. Stane-li se něco tobě, zemřu.
1: Budu tě opatrovat jako oko v hlavě. Splníš mi má přání všechna.
2: Tolik, kolik mám květů. Jen tři? Pro moudrého je to nekonečně mnoho.
1: První přání si rozmýšlet nemusím.
2: Zadrž. Čtu je v tvé mysli. I pro mne je budoucnost temná, ale tolik vím. Vztáhneš-li ruku na život krále nebo jeho dcery, zahyneš.
1: Oh.
2: A já s tebou.
1: Škoda. Ale jsou i jiné cesty a vedou ke stejnému cíli. Ukaž mi královo srdce. Koho ukrývá? Oh, princeznu Johanku. Z jeho mysli jsem ji už vyhnala. Vyžeň ji i z jeho srdce.
2: Mohu jeho srdce proměnit v kámen, který nemůže milovat nikoho.
1: Udělej to rychle.
2: Ale zapomene i na tebe, sestro královno. Budeš pro něj méně než dešťová kapka. Chceš, abych splnila tvé přání? Mám už jen dva květy.
1: Ne, to ne.
3: Pověz mi, Šašku, proč se to všechno muselo stát? Pověz mi, proč?
0: Protože je život černý i bílý, proto princezno Johanko.
3: Proč není maminka naživu? A proč si tatínek přivedl cizí královnu? Proč zapomněl na moje narozeniny?
0: Protože je život vašeho pana otce právě teď bílý. Bílý jako prázdný papír.
3: Já vím, má moc starostí, je přece král, ale taky je tatínek. A ti nezapomínají na narozeniny svých dcer.
0: Když si nevzpomněl včera, vzpomene si určitě dneska.
3: Myslíš, Šašku?
0: Pane králi, sedím ti na trůně. Ten trůn mi sluší, viď?
4: Šašku.
0: Povím ti hádanku, chceš, pane králi?
4: Máš něco za lubem, viď, Šašku? Co skrýváš pod svou rohatou čepicí?
0: Oh, nic, nic. Má čepice je zcela prázdná. Vrať se jen podívat. To jen jazyk mi sám utíká. Vidíš, tamhle běží. Chyť si ho. Ach, ten nedohoníš.
4: Ty blázen. Kdybys nebyl blázen, musel bych tě potrestat.
0: A protože blázen jsem?
4: Musím ti odpustit. A nemyslíš si, že jsem úplný hlupák? Chtěl jsi mi připomenout, že bude mít Johanka už brzy slavný den, víš? Ráno mě to napadlo. Podívej se, mám pro ní duhový míč. Bude se jí líbit?
0: Oh, tak to nevím. Ale že si zaspal, králi, to vím určitě. Princezna Johanka měla narozeniny už včera.
4: Co to povídáš? Tady jsi, dítě. Kde pořád běháš, Johanko? Hledám tě od včerejška. Měla jsi včera narozeniny.
3: Ano, tatínku. Já...
4: No nic. I dnes je den. A já ti přines dárek. Duhový míš. Podívej, není hezký?
3: Je, tatínku, ale víš...
4: Tak proč si nehraješ?
3: Já... Nevím. Nevím.
4: Utekla. Co se to s ní děje, Šašku?
0: Ta hračka, jaksi králi, není pro ni.
4: Co je to za nesmysl?
0: Zeptej se princezny Johanky, kolikáté narozeniny měla včera.
2: 15. Oh. 15. králi, nesu jí dárek. Skleněné kuličky, tak ráda si hraje. Kde pak je to rozkošné dítě?
0: Asi v zahradě, královno. Skáče si tam přes švihadlo. Hop, hop, hop.
2: Co ty tady? Zmiz. Já nemohu vystát toho prostořekého blázna.
4: Ale má drahá.
2: Co je to s vámi? Zbledl jste. Nejste nemocný?
4: Ne. Jen se mi zdá, že místo vaší milované tváře vidím jakýsi květ. Podivný nachový květ. Chvějící se.
2: Mám o vás strach, můj králi.
4: Ne. To je zbytečné. Všechno už je zase v pořádku. To jen z vaší krásy se mi zatočila hlava.
2: Ach, ty má sestřičko, tvé květy jsou jak plameny.
5: Zakrči si se mnou.
2: Ráda. Jaký to vířivý tanec. Zdá se mi, že se nedotýkám země.
0: Oj. Mám štěstí, že ve dveřích není klíč. A klíčová dírka královniny komnaty je dost velká. Dost velká, proč jen já, královský blázen, musím vždycky vidět a slyšet to, co jiný nevidí a neuslyší?
2: Jsme obě královnami, ty a já.
5: Já a ty. Jen se toč kolem dokola, má sestro, jako vítr.
2: Hlupák král.
0: Ubohý král. Ubohá princezna.
4: Kde jsou?
0: Kdo prosím?
4: No mé dárky. Medvěd, koník, panenky, míč. No tak kde jsou, Šašku?
0: Kde mají být? Jsou v dětských rukou králi.
4: A Johanka?
0: Johanka už není dítě. Je to dívka králi a krásná, po mamince.
4: Kam dala své hračky?
0: Poručila, abych rozdal dětem. Na všechny se dostalo v celičké zemi.
4: A já jsem si myslel, že si ráda hraje. A že je šťastná.
0: Stárneš, králi.
4: Královna si to nemyslí. A to by dám vyplatit píra 20.
0: To můžeš, králi. Ale změní se tím něco? Tady máš zrcadlo, dívej se dobře. Každý den budeš bohatší o stříbro ve vlasech, o vrásky na čele. Každý den víc ti se hneší, králi.
4: A co mám dělat? Co mě radíš, Šašku?
0: Odpočiň si. Nemáš-li syna? Provdej tedy dceru. A korunu svěř Johančinu muži.
4: A královna?
0: Mali tě ráda, bude se s tebou těšit ze štěstí Johanky královny a z kolébky, ve které jednou zdřímne malý princ.
4: Zdá se, že máš zase pravdu, Šašku. Přece jen i tentokrát asi ujdeš výprasku.

0: se budu vdávat. Šašku, bude se mi líbit. Jaké má vlasy, jaké má oči.
1: Šašku, ty víš všechno.
0: Princ Radovan, pověz mi, jaký je.
2: Je skoro stejný jako tehdy, když jste si spolu hrávali. Každou neděli ho přivezl jeho pan otec, král sousední říši.
0: A my si povídali,
2: ano?
0: A houpali se na houpačce,
2: ano?
0: A učili se jezdit na koni.
2: Ano?
0: Jednou z něj spadl, ale neplakal.
2: Teď už, jak si trochu povyrostl a z koně už určitě nepadá.
0: A proč tu tak dlouho nebyl?
2: Váš pan otec jaksi neměl od jisté chvíle čas zvát hosty.
0: Od kdy?
2: Od chvíle, kdy ztratil oči, srdce a...
0: No a proč je teď zase zve?
2: No, je prý to nutnost, abych řekl.
0: A královna, co říká?
2: Neptal jsem se, princezno.
3: Já nechápu, králi. Vy chcete odložit svou korunu a dát ji cizímu?
4: Nebude cizí. Muž mé dcery je můj syn. A potom, prince Radovana znám už od kolébky.
3: A co já?
4: Opět ta květina. Ohnivý květ místo tváře. Královno, co je to s vámi?
3: Nic, můj pane. Mám jen radost, že budu moci být stále po vašem boku.
5: Kde jste se naučila takhle tančit, Johanko?
0: Dívala jsem se škvírou ve dveřích, když tatínek s královnou strojili ples. A pak jsem si to sama zkoušela.
4: Královno, podívejte se na Johanku. Málem jsme zaspali čas, kdy se zahazují dětské střevíčky. Je-li princ po svém otci, bude moudrý a spravedlivý král. Vy se naradujete, má paní? Máte snad jiný názor?
3: Neptal jste se mě, dokud byl čas, můj králi.
4: Ale já...
3: Ne. Vaše rozhodnutí jsou jistě správná. Nikdy jsem o nich nezapochybovala. Jste králem. Dosud.
4: Vy něco tajíte, královno.
3: Já? Jak bych mohla? Jen si myslím, že máte ještě dosti sil vládnout. Co pak vás takový Radovan může nahradit?
4: Je mladý. A mládí se rychle učí. Pomohu. Budu mu dobrým rádcem.
3: A Johanka, z té má být královna. Vždyť je to ještě dítě.
4: Zdání len zkdy klame. A tak má přece vás. Vy jistě naučíte chodit ve střevíčkách dospělých.
3: Ano, jistě. Půjdeme tančit.

0: Johan Go. Kde jste?
1: Tady, tady.
0: Ať si tam tančí, jak jim líbo. Chci být s vámi.
1: Roztrhte si rukáv.
0: To, jak jsem skočil z balkónu.
1: Já zase z okna, ale jen v přízemí. Šaty jsou celé.
0: Zásnubný ples, tisíce tváří. A mně by stačila ta vaše, tvoje. Je něžná a krásná.
1: Princi.
0: Stačil mi jeden pohled do tvých očí. A já uviděla laskavost, moudrost, dobrotu.
1: To všechno najednou?
0: Ne, mnohem víc.

0: Který ji mám naučit chodit ve střevíčkách dospělých, má sestro Květino. Já. A možná i odevzdat plášť. A nakonec i korunu. Ach, králi, bláznivější než tvůj šašek, za koho mě máš?
1: Zbytečně se zlobíš. Jsme spolu. Já neopustím tebe a ty mne.
0: Johano, co ty tady chceš?
2: Chtěla jsem zalít květiny. Vždycky jsem je zalívala.
0: Neznáš můj příkaz, že do mé komnaty nikdo nesmí vkročit?
2: Zapomněla jsem.
0: Ty královské hádě, jak tě nenávidím, slyšíš? Nenávidím tě. Nemůže-li král zapomenout na svou dceru, ať tedy zapomene dcera na něj. Oviň okolo ní své ruce, sestro Květino.
2: Ne, tatínku, ne, princi, šašku.
0: Ať zmizí z královského hradu, ať se ztratí v lese, ať ji nikdo nepozná. A ona, ať zase zapomene na ty, které měla ráda, ať vše, co oblékne, se změní v cáry, byť to byly šaty královské. A samota, ať její údělem.
3: Stane se, sestro královno.
1: Mám teď už jen poslední květ. Poslední červený záblesk.

0: Uklidněte se, můj milý, vrátí se. Sedí možná někde na kraji lesa a sní si o svém princi.
1: Je už noc. Vždycky se bála tmy. Třeba nemůže najít cestu zpátky. Proč si Johanku pouštěl ven, Šašku? Šašku!
2: Já? Nikam se mi nepustil, můj králi.
1: Prohledali jste všechno?
2: Jak si poručil, hledali všichni. Na hradě, v podhradí, do všech stran země rozjeli se tvoji lidé.
1: A co princ Radovan? Ví o tom, co se stalo?
2: Nejrychlejší posel už je na cestě.
0: Uvidíte, můj pane, že princezna najednou přiběhne od někud, kde nikoho nenapadlo hledat.
1: Snad ano. Doufejme. Kde asi je teď v noci tak sama? Nevrátí-li se, stejně odevzdám vládu i žezlo princi Radovanovi.
0: Proč?
1: Toužím po klidu. Jsem unaven.
0: Ale máte přece mě. Svěřte mi vládu. Zastanu vás.
1: Vy?
0: Já.
1: Ne, ne. Nemohu připustit, aby vaše vlasy prokvetly stříbrem starostí.
0: Odpusťte. Chtěla jsem vám jen pomoci, můj králi.

0: Nikde není. Můj kůň už projel možná 1000 mil.
1: Je to už třetí den, co zmizel. Muselo se jí něco přihodit. Sama ze své vůle by nás přece nikdy neopustila.
2: Důvod někdy bývá neviditelný, králi. Neviditelný i pro toho, kdo si myslí, že dobře vidí.
1: Na plané řeči, Šašku, není teď pravý čas.
0: Pojedu znovu.
1: Nikam nejezdí, chlapče. Ztratíš se ještě i ty. Doprovoď mě. Musím si odpočinout. Svatba se odkládá na nikdy.
0: Tak nemluvte, pane. Já ji najdu. Kdybych měl prohledat celý svět!
1: Ne. Dej vojákům volno a po 3 dukátech. Už není naděje.
2: Ale je, králi. Naděje je vždycky. Jen ji chytit do čepice a nepustit. Kdybych ti, králi, řekl to, co vím, nebudeš věřit. A tak ti nepovím nic. Jen to ti pošeptám. Svatba se konat bude. Kdo nevěří, je větší blázen, než jsem já.

0: Meduňka, bedrník, divizna, Marinka a Černobyl. Letos je dobrá úroda. Leckomu pomohou moje bylinky.
1: Jo.
0: Podívejme. Já myslela, že jsem zabloudilo divoké zvířátko a ona to takováhle panenka. Kdo pak jsi?
1: Nevím.
0: I prosto bylin do hrníčku. Vždyť i pes a kočka vědí, jak se jmenují. Počkej, kam pak? Tady v lese bys zabloudila dřív, než kočka třikrát mrkne. Leda, že jsi vypadla divožence z hnízda. Že nejsem daleko od pravdy.
1: Nepamatuju se, že bych kdy potkala divoženku.
0: A s tebou je taky řeč, jak s vodou v potoce. Šaty máš samý cár. No však se tu nějaké pro tebe najdou, ty hadrničko.
1: Je, vy tu máte kytíček, babičko.
0: To je koření. Vždyť jsem taky kořenářka, babka Meruzálka. A mám tu koření na tisíc neduhů. A taky do polévek a do omáček na královský stůl. Oje, v těch já se vyznám.
1: Babičko Meruzálko, mohla bych u vás zůstat. Budu vám pomáhat.
0: I co bys nemohla? Dávno si říkám, babku Meruzálku odvede jednou noc a kdo pak to tu po ní převezme? Pojď dál, ty hadrničko malá. Máš jistě hlad?
2: Hej, babičko!
0: I pro pána! Je snad vojna, pane? Je vás tu málem celý regiment?
2: Nedala bys nám trochu vody? Máme za sebou dlouhou cestu a stejnou před sebou.
0: Vezmi si vědro, hadrničko, a skoč k potůčku.
2: Kdo je ta dívka?
0: Já... Moje vnučka hadrnička.
1: Prosím, pane, tady je voda. I ty krvácíš.
2: To nic, jen jsem si trochu ruku poškrábal o křoví.
0: Na polici je hrníček s léčivou mastí. Přines ho, hadrničko.
1: Ano.
2: Poslyš, babičko, nenašla jsi někde stopy dívčích střevíčků? Byly zlaté. A nebo růžovou stuhu.
0: Kde by se v lese vzali stopy střevíčků? Ještě tak srnčí nebo zaječí. A stuha? Leda z pavučin.
1: Tak, tady je mast a čistý šátek.
0: Dej sem, děvenko. Tak, do zítřka nebudete vědět, že jste nějakou ránu měl.
2: Děkuji, babičko. A šátek vrátím. Hej, jedeme dál. Buďte tu zdraví.

0: Johanka, Johanka, stále jen její jméno, nic jiného už neslyším. A kde jsem já? Já, královna. Až někde za šaškem. Mám třetí přání.
1: A já už jen poslední květ. Neukvap se.
0: Nevadí, pak budu mít všecko. Krásu, vládu, krále.
1: Vyslov tedy své třetí přání, sestro královno.
0: Vyčaruj mi dívku stejnou, jako je tamta, ale která mě poslechne. Na slovo poslechne. Podstrčíme ji králi jako dceru a princi Radovanovi jako nevěstu.

0: Povedla se mi.
1: Zdravím vás, paní.
0: Oh, to je úžasné, neuvěřitelné. I lesk vlasů má stejný barvu očí. I hlas. Pověz mi, co máš nejraději?
1: Hračky.
0: A kde jsi byla tak dlouho?
1: Hrála jsem si s míčem.
0: Výborně.
2: Poslouchej mě teď dobře, sestro královno. Vždy o půlnoci musí být líbezná Johanka na tomto lůžku. V té půlnoční chvíli přestane žít a stane se z ní loutka. Až z raního kuropění opět ožije. Kdyby nebyla o půlnoci tady, proměnila by se v seschlou ratolest.
0: Neboj se, sestro, já ji uhlídám. A teď mi ještě pověz, Johano, koho má náš král ze všech nejraději?
1: Vás, paní.
0: A kdo je krásnější z nás dvou?
1: Vy, paní.
0: Oh, to se mi líbí. A chceš se vdát za prince Radovana?
1: Ne, nechci.
0: Svatbu ti ale vystrojíme, když si ji král přeje. Bude to svatba, jakou svět neviděl, s veselým koncem, protože nakonec se budu smát jen já.

0: Konečně, dceruško. Pověz mi, kde jsi byla.
1: Já? Hrála jsem si s míčem.
2: Říkala jsem vám, že to je ještě dítě. Prostě si hrála, míč se kutálel vždy dál a dál, až se šla z cesty.
0: Ale les jsem dal přece prohledat.
2: Lesy jsou hluboké. Spala na mechu jako růžička. Jsem tak šťastná, že jsem ji našla právě já.
0: Rachano, děkuji vám za dceru, má paní. Z celého srdce děkuji. Mluvila jsi už s princem Radovanem? Ví už, že jsi tu, Johanko?
1: Já nevím.
2: Princ Radovan se vrátí každou chvíli.
0: Zdá se mi pobledlá.
2: Ach ne, ne, je v pořádku. Bude-li chodit brzy spát, tváře jí zružovějí. Dám ji přestěhovat do své komnaty a sama budu o ní pečovat.
3: Chceš si zase házet s míčem?
1: Ano.
3: Ale já ne, už mě to nebaví, den co den házet míčem. Nechtěla by ses projet na koni? Pojď.
1: Nechci.
3: Tak pojďme do lesa, třeba na jahody, anebo spolu přebrodíme říčku.
1: Nechci. Já si chci házet míčem.
3: Tak buď zdráva. Přijedu jindy, až si přestaneš házet s míčem.
1: Ano, buď zdráv.

0: upadla ti bylinka. Hej, Hadrničko. Co je tu s tebou, děvenko?
1: Nic, babičko Meruzálko, nic. Ale ten hlas a tvář, nemohu na ně zapomenout. Někoho mi připomíná. Někoho milého a blízkého.
0: Stejně si mi to divná, panenka. Všecky šaty, co jsem nosila, jsem ti už dala. Košilku, rukávce i sukni s červenými jablíčky, sametovou šněrovačku. A všecko se na tobě změnilo v roztrhané hádry. Co je to za podivná kouzla, hadrničko?
1: Nevím. Sama jsem z toho celá nešťastná. Bojím se lidem na oči.
0: Nepláč, no. Jsi hodné děvče, pilné. A tak ať jsi kdo jsi, já na to nedbám. Věje studený vítr, ukaž. Zahalím ti ramínka svým vlňákem. I pro tisíc voňavých kytiček. Je z něj zase roztrhaný hadr?
1: Nezlobte se, babičko.
0: Ale vždyť já se nezlobím, hadrničko, panenko moje nešťastná.

0: Stýská se vám po princi Radovanovi, vidíte, princezno? Sedíte tu v zahradě tak sama.
1: Co to je? Stýskat si?
0: To je, abych tak řekl, slečno, zvláštní stav. To je vám jako do smíchu a zase do pláče a chtěla byste člověka, kterého tak říkajíc milujete, chytit za ruku, položit mu hlavu na rameno a vypovídat se mu ze všeho, co vás dnes potkalo pěkného?
1: To neznám. Není to nemoc?
0: Ne, princezno, nemoc to není. Jenom zkrátka, jak bych vám to řádně vysvětlil. Jste na měko.
1: Jak vajíčko. Vajíčko na měko.
2: Co se to tu děje? Já být tebou, Šašku, tak zmizím dřív, než se otevřou dvířka hradní věže.
1: Na měko.
3: Tak, dceruško moje, no tak, utiš se. Vždyť je to jen blázen. Táhni, Šašku, táhni!
4: Proč pak se hněváte, má paní? Mohu vám v něčem pomoci?
2: Proč ho tu držíte, králi? Jediné vaše slůvko a už ho nikdy nikdo neuvidí. A já vám obstarám jiného Šaška.
4: Ne, to ne. Zase ta květina. Sahá po mě svým jedovatým nachovým květem. Královno, kde jste?
3: Tady. Tady vedle vás. Co je vám, králi?
4: Ne, nic. Zdají se mi v poslední době sny i ve dne.
3: A mohu vědět o čem?
4: O vás, má paní. Jste nejkrásnější diamant v královské koruně.
2: Pověz, Johano, kdo je na světě nejkrásnější?
1: Vy, královno.
2: A koho posloucháš?
1: Jen vás, královno.
2: Odbyla půlnoc a je z ní loutka.
5: Nemrač se, sestro, vyjasni svou tvář. S raním kuropěním zase otevře oči.
2: Tobě se řekne nemračit.
5: Chtěla bys raději, aby s Radovanem vsedla na trůn?
2: Ne, to ne. To ne, máš pravdu. Jenom se mi zdálo, že se mě dotkla chladnou rukou smrt.
0: Ještě, že klíčové dírky jsou větší než mé oko. Ach, králi, králi. Šalba a lež a klam. Jedovatý úsměv a hadí pohlazení.
6: Hadrničko. Polekal jsem tě? To jsem já.
1: Pst.
6: To jsem já.
1: Vzbudíte babičku. Má už lehké spaní.
6: Přišel jsem vrátit šátek. A také za tebou. Rána na srdci mě bolí, víš?
1: Ráda bych vám pomohla, pane, ale na takovou ránu nemám žádnou mast. Tu já vyléčit neumím.
6: Možná, že umíš. Ani o tom nevíš. Pojď chvilku ven, jen na maličkou chvilku. Budem poslouchat.
1: Nemohu, pane. Nehodí se, abych s vámi hovořila. Podívejte se na mé šaty a na vaše.
6: Na šatech nezáleží, ale na srdci. A tvoje je dobré.
1: Co můžete vědět? Neznáte mě a já neznám vás. Jděte, prosím. Stejně vás už nikdy neuvidím.
6: Jak to můžeš tak s jistotou tvrdit?
1: Rozum mi to říká.
6: A co ti praví srdce? Abych zase přišel, viď?
1: Až se zas poraníte. Potom přijďte, pane.
6: Buď zdráva. Kdybych nevěděl, že je doma a hraje si s míčem, řekl bych... Ne, ne.

0: Žádná hvězda na večerním nebi nezáří tolik jako vy.
1: Přeháníte, můj králi.
0: Ne, prosím, věřte mi. Jste nejkrásnější ze všech na plese. Co to říkám? V celé zemi. Na celičkém světě.
1: Děkuji vám, králi. Kdyby to byla pravda, byla bych zároveň tou nejšťastnější.
0: Tak podívejte, Johanka. Ona i na plese si hází s míčem. Myslel jsem, že už dávno vyrostla.
1: Je ještě dítě. Měla by jít spát. Za chvíli bude půlnoc.
0: Řeknu Šaškovi, aby ji odvedl. Nepůjdeme tančit.
1: Ráda.
2: Johanko.
3: Ano, princi.
2: Vzpomínáš si na naše první setkání? Utekla se z plesu oknem a já balkónem. Roztrhl jsem si tehdy rukáv, pamatuješ se?
3: Ne, princi.
2: Ve tvých očích byla tehdy laskavost a moudrost, dobrota.
3: Ano, princi.
2: Tak vidíš, že si vzpomínáš.
3: Nevzpomínám. Kde je můj míč? Chci si s ním házet.
2: To není možné. Zblázním se z toho. Johanko, to už je k zbláznění.

0: Musíme jít, hadrničko. Práce v zámecké kuchyni nám skončila. I hosté se už rozcházejí.
1: Jen ještě naposled se podívám. Chtěla bych vidět prince a jeho nevěstu.
0: Psst, opatrně, ať nás nezahlédnou.
2: Johanko, musím ti něco povědět.
1: Ano, princi.
2: Změnila ses, chtěl jsem dodržet slovo, které jsem ti dal, ale... Hej, co tu děláte? Jak jste se sem dostali?
0: Pro pána, stojí tu dvě panenky, jedna jako druhá. Jedna má na sobě hadříky a druhá šaty princezny.
2: Ta podoba...

0: Johanko, poznal jsem tě.
1: Radované, jako by mi někdo strhl z očí závoj zapomnění.
2: Proč jsi zborovic?
3: Hej, hopsa, klaním se.
1: Ty milý Šašku.
3: Podívejte se na tu suchou ratolest v šatech princezny. To je všechno, co zbylo z nepravé nevěsty. Byla to pouhá loutka, princi, bez srdce.
4: Bez srdce.
3: Vždy o půlnoci z ní vyprchal život. Královna nás všecky chtěla ošálit. Teď není čas, princi. Oblékněte si rychle šaty loutky, princezno.
2: Vidá, co se vyklubalo z mé hadrničky. Princezna, zlé kouzlo se zlomilo.
1: Půjdu za tatínkem.
3: Ne, nevěřil by vám. Je stále ještě v královně čaromoci. Pospěšte si, rychle, vašeho otce musíme přesvědčit jinak.
0: Kam jí vedeš, Šašku? Vždyť jsem jí sotva našel.
3: Když chtějí být lidé spolu navždy, musí se někdy na chvíli rozloučit.
2: Oh, je tady. V mé komnatě a na svém lůžku. Kámen mi spadl ze srdce. Chybělo málo a mohlo se stát neštěstí.
5: Musíme o ní lépe pečovat. Šašek a Radovan nám stejně nevěří.
2: Sestro, podívej, víčka se jí zachvěla. A neslyšela vzdech?
5: Uklidni se. Jak by mohla po půlnoci žít? Podívej se, je bez vlády a bez ducha.
2: Máš pravdu, jen se mi to zdálo. Jak se těším na svatbu, až z líbezných rtů naší Johanky zazní sladké

0: Jak je tu v zahradě krásně. Voní tu kytičky jako u babičky Meruzalky. Co pak asi dělá?
1: Sbírá bylinky a vaří masti pro mládence, kteří se poraní o trny.
0: Ukáž, ruka se ti už zahojila.
1: To mi vylečila hadrnička.
0: Kdy už skončí ta hrozná hra? Nevydržím předstírat ve dne oživlou hloupost a v noci bezduchou loutku. Včera jsem málem kýchla.
1: Už zbývají do svatby jen 3 dny.
0: Pozor, jde tatínek s královnou. Házíme si s míčem. Pink?
1: Pink.
0: Pink?
1: Pink.
2: Nezdá se pink. Vám, že mé dceři konečně zase růžový
1: pink.
2: Líčka?
1: Pink.
2: Zaslechl jsem dokonce i smích.
3: To se vám asi skutečně jen zdálo. Proč by se smála? Protože jí chcete provdat.
1: Buď zdráv, králi. Buďte zdráva, královno.
0: Byli jste na projížďce?
3: Nejsi unavená, dceruško?
0: Trochu.
3: Běž si odpočinout.
0: Ano.
3: Nerozmyslíte se ještě, princi Radované? Máte 3 dny čas. Vidíte sám, že Johanka se jaksi za královnu nehodí.
1: Dal jsem své slovo, paní.
2: Nikdo tě nenutí, synu. Rozhodni se sám.
1: Už jsem se rozhodl.
2: Svatba Johanky a prince Radovana bude tedy za 3 dny.
4: Nešlápni si na závoj.
3: To je svatební průvod. Takový ještě nikdo neviděl. Z celé země se sjelo panstvo. A za chvíli... No, jak je dlouhá ta poslední chvíle. Co řekneš, až se tě král zeptá, Johano?
0: Jak by vás vaše loutka mohla neposlechnout, paní?
2: Konečně přišla ta vzácná chvíle. Svěřuji ti nejcennější, co mám, synu. Svou korunu a dceru Johanku. Chceš vládnout moudře a spravedlivě a milovat Johanku víc než sám sebe?
1: Ano, králi, chci.
2: A ty, dcero, pověz. Chceš být věrnou ženou krále Radovana a moudrou královnou tohoto království?
4: Konečně jsem se dočkala.
0: Ano.
4: Ne. Ne. To není možné. Snad jsem špatně slyšela.
2: Královno, odevzdejte prosím mé dceři královskou čelenku.
4: Ne. Raději ji zahodím, rozšlapu, zničím! Tak, ty jeduplná květino zla, vytrhnu tě i z kořeny.
5: To se ti nepovede, udusím tě svými zelenými listy, svýma zelenýma rukama, mám jich 100 000.
4: Pust mě, ty zelené zlo. Tolik síl ještě mám, abych vytrhl tvé černé, dědovaté kořeny.
5: Ještě ne. Ještě ne.
2: Královno, co se to s vámi děje? Zase ta květina. Snad je to opět přelud. Pomozte! Má královna se mění v květinu a vadne. Usychá mi před očima.
5: Podvedli jste mě. Nenávidím vás. Všecky. A tebe, králi. Tebe nejvíc.
1: Ty jsi podvedla nás. Ale zlo se vrací vždycky tam, odkud vzešlo.
6: Netruchli, králi. Nedívej se nazpět. Tady v tvých dětech je tvá budoucnost. Vem rozum do hrsti a naslouchej teď už jen svému srdci. A taky Šaškovi, který to vždycky myslel jenom dobře.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Já to nechápu, říká 12letá Tony a myslí tím doslova všechno. Rodinu, kamarády a především lásku. Ta je totiž často složitější než milion čtvrtletek z matematiky. Stačí ale kámoška na telefonu, pár trapných poznámek, potrhlé prase jménem Morpheus a ten pravý je rázem na světě. Napsala Hana Lehečková. Režie v roce 2020 Tereza Verecká. Čtou Veronika Lazorčáková, Tereza Dočkalová, Vojtěch Bartoš a Diana Toniková.

Probrala jsem se a vůbec jsem netušila, co se děje. Nejdřív jsem měla pocit, že je ráno a že to bude začátek úplně normálního prázdninového dne, kdy se vůbec, ale vůbec nic divného nestane. V klidu vstanu z postele, půjdu se nasnídat, potom se umyju a převlíknu, kecnu sebou na gauč, tak jako každý dopoledne, a budu sledovat pošahaný romantický seriály v televizi a u toho se ládovat krekrama. Jenže ono ne. Místo toho jsem se probudila jako zajatec rozjívených prvňáků, maximálně druháků, který drželi v zajetí mini prase mý tety Morfea. Zamžourala jsem na skupinu sýkřat před sebou. Ach jo, vidina snídaně, sprchy a gauče se definitivně rozplynula a všechno mi naskočilo zpátky. Naštvaná Kristy, hlupák Majky, co zdrhnul. Ukradený prase a Ole. Ten šprťák Ole, po kterým se úplně slehla zem. Všichni kluci jsou stejní. Vysrabí, když jde do tuhýho. Puste mě, křikla jsem rozčileně na prcky, ale ti se mě vůbec nebáli. Naopak se začali chechtat, posmívat se mi a potom recitovali. Na posedu dva milenci sedí, líbají se a nevědí, že jim prase snědí. I když jsou to bezcitný bestie, rýmovánky jim docela jdou, ha, to zas jo. Nechte Morfea na pokoji, nikomu nic neudělal, pusťte ho, křičela jsem na ně. Nedělej, že by ti na něm záleželo, řeklo jedno z těch děcek pohrdavě. Nikdo mu nebude ubližovat. Najednou někde promluvil tenkej něžnej hlásek. Teď se vztekáš, ale ve skutečnosti se o něj moc nezajímáš, když ho necháš přivázanýho uprostřed lesa, aby ses mohla v klidu líbat s klukem na posedu. Aha, byla to ta malá blondětá ďáblice, vůdkyně sýkřat. Vyšla z chaty a držela Morfea na vodítku. O, naše královno, sklonili se před ní ostatní ze skupiny. Co s ním chceš dělat? Ty královno, ty si leda tak královna pokakanců, vyštěkla jsem na ní. Ďáblici to ale vůbec nerozhodilo. Přecházela sem a tam, ledově klidná. Možná ho obětuju, možná ho sním a možná si ho nechám, protože je šíleně lostomilej, viď? Ale spíš ho asi obětuju. Snažila jsem se dostat ze svých pout. Mají sice tak půl metru, ale ta děcka mě přivázala provazem fakt fest. Uzel ne a ne povolit. Někdo z mých poddaných, nechť mi přinese ten nejostřejší nůž v celém mém království, zavelela královna přezíravě. Ach ne, Morfeus to má spočítaný a já s ním. No, co se dá dělat? S mým talentem na trable a trapasy to byla jen otázka času. Snad to nebude moc bolet. Tu se náhle od někud z houští ozvalo: Tony, zadrž dech! Teď! Něco prosvištělo vzduchem a dopadlo to na zem přímo do prostřed skupiny sýkřat. Co to pro boha bylo? Rozhlížela jsem se kolem sebe. Sýkřata se zraky obrátila na svoji královnu, ale ta vypadala nejistě, poplašeně. Najednou z ní byla jen malá, malinká holka, která teď nejvíc ze všeho potřebuje svoji maminku. A pak všude se rozlinul příšerný smrad. No fuj, to je puch, rychle pryč. Takhle strašně nesmrdí ani kanály. Ten puch byl prostě nepopsatelný. Královna zapištěla a potom začala brečet. Všechna sýkřata se dala rychle na ústup.
Některý z těch děcek vypadali, že možná cestou někde v lese hodí šavly. No, měla jsem co dělat, abych to vydržela, abych se nenadechla. Oči mi skoro lezly z důlků a když už jsem začala lapat po vzduchu, ucítila jsem, jak mě odvazují něčí ruce. Ole, já to nechápu, ty jsi tady, vyhrkla jsem. Řekl jsem přece, že se vrátím, odpověděl mi docela klidně a samozřejmě. No jo, dík. No jo, rádo se stalo. Stáli jsme tam vedle sebe. Koukali jeden na druhýho a najednou mi bylo líto, že jsem Oleho nazvala šprťákem, že jsem na něj byla pořád tak hnusná a nechtěla jsem se s ním bavit. I on vypadal, že by mi rád něco řekl. Ježiš, a co Morfeus? Vzpomněla jsem si najednou a rychle se otočila. Prase nikde. Bože, oni utekli i s ním. Tady je, ukázal Ole do zahrádky za chatou. Morfeus se tam ve smrádku rozvaloval, oči přivřený, a zdálo se, že mu ani v nejmenším nevadí, že všechno kolem něj smrdí jak 5 let zkažený vajíčka. Ale jak jsi to udělal, Ole? Co myslíš? Ten smrad? Bomby smrdůvky. Čpavek, řekl Ole pyšně. A najednou se celý proměnil. Vyprsil se. A znovu to byl ten všeználek, namyšlený brácha Kristy. Ale je pravda, že tentokrát měl fakt důvod, proč se trochu pochlubit. Když jsme kráčeli po polní cestě zpátky k městu, společně s Morfem na vodítku, najednou se mě zeptal. A proč jsi mi neřekla, že jsi byla na tom posedu s Mikem? Slyšel jsem, jak o tom ty děcka mluvili. Neřekla jsem to, protože je to stejně už jedno. Já s ním chodit nebudu. Mikey je dost hloupej, řekla jsem a naštvaně kopla do kamínku na cestě. Fakt? Zeptal se Ole a oči mu u toho zazářily. No vážně, je hloupej a má pořád mastný vlasy. To se mi fakt nelíbí. A taky poslouchá divnou muziku. Nikdy si nezavazuje tkaničky, takže pořád zakopává. A překvapivě hodně miluje prasata, což je trochu divný. No fuj! A Ole se zase usmál. Dneska už podruhý.

Když jsme vrátili Morfea zpátky k tetě, šla jsem Oleho doprovodit k němu domů. Myslíš, že se mnou bude Kristy ještě někdy mluvit? Že mi odpustí a budem za kámošky? Zeptala jsem se tiše a s napětím čekala na odpověď. Nevím. Ale co vím je, že se jí po tobě stýská. Pak se Ole zamyslel a dodal, počkej tady, a zmizel ve dveřích. Za moment se vrátil a s ním nebyl nikdo jiný než čau Tony, čau Kristy. Nastalo trapný ticho. Hele, Kristy, sorry. Mike je hlupák, já už ho nechci. Podívala jsem se na ní stydlivě. Tak jo. Já se taky omlouvám. Jsem s ním ve skutečnosti nechodila. To jsem řekla jen tak, aby si smyslela, že jsem zajímavá a chtěla se mnou kámošit. Řekla Kristy a bylo vidět, že i ona se přede mnou trochu stydí. Víš, já tady moc kámošek nemám. Ty hele, nechceš přijít k nám na návštěvu dneska večer? Budem s tetou koukat na film, dáme si popcorn, limču. Mohla bys s náma? Tak jo, přijdu. Zatím čau, řekla Kristy nadšeně. Otočila se, poskočila si a zmizela uvnitř. Já a Ole jsme zůstali sami. Pozvala bych tě taky, kdybys chtěl, ale já vlastně nevím, jestli bys chtěl, řekla jsem rozpačitě. Ole je vlastně docela hezkej. Je vysoký, chytrej a jednou přece bude mít díky svým rovnátkům zuby jako perličky. Dík, ale asi ne. Zavrtěl hlavou a v ten moment mě, ani nevím proč, najednou malinko, ale vážně úplně malinko, píchlo u srdce. Kývla jsem na něj, jakože chápu, obrátila se a rychle pospíchala pryč, celá rudá. To byla zase divná situace. Už nikdy, nikdy, nikdy, nikdy v životě na žádného kluka nepromluvím. Na mou duši přísahám. Když jsem brala za kliku jejich branky, najednou na mě zavolal. Ale kdybys chtěla, můžeš se zítra přijít podívat na ten můj herbář. Mám tam fakt vzácný rostliny, roste jich tady v okolí spoustu. Zastavila jsem se s rukou na klice a skrz svůj úplně, ale úplně malinkatej úsměv jsem procedila. Jo, jasně, někdy bych teda přišla. A aniž bych se na něho podívala, rychle jsem pelášila pryč a srdce mi bušilo jako o závod.

0: No, a teď se drž, Fanny. Zve mě, abych se přišla podívat na jeho herbář. Chápeš, co to znamená? Zve mě na rande. Fanny, ježiši, ty čili limetkový čipsy jsou fakt dobrý.
1: Není to náhodou ten kluk, co ho tak nesnášíš?
0: Mhm, jo.
1: Co jsi o něm říkala, že je to otravný šprťoun?
0: Jo.
1: Ten, co ti řekl, že by se tvoje vlasy hodily na stavbu bažantího hnízda?
0: Jo, to je on. Ale teď už ho nenesnáším.
1: A na ten herbář se teda půjdeš podívat, nebo ne?
0: No jasně, že jo. Je to přece Ole.
1: Tak já to nechápu.
0: Já to taky nechápu. Ta láska je nějaká hrozně komplikovaná, viď?

0: Radio Junior.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Radio Junior.
1: Co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: Mario Junior.
1: Vidím, že brečíš, tak se říkám, co se asi může dít.

0: Rádio Junior.
1: Oslyšel si skok?

0: jistí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyžunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.
1: To mám, Karkulko, proto aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš tak velkou pusu, babi?
1: To mám ty loupa, proto aby tě lépe pozřela.
3: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
4: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
5: Je přihranej.
3: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
6: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
4: Tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím.
3: Já jí z vlka vyprostím.
7: Pozor tam uvnitř!

0: babičkou?
1: Vystrašenou dceličkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub. Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
2: Radio Junior.

se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly, nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi, sámuraji na mumraji, na mou duši sluš.

0: Tadej, pac, stopa, trhej.
1: Poťa, nič to.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Hej.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou za nevěstou.

si neumím představit, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kola.

mi krátere posetou, jsem jako měsíc slunečník.